pozemek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Je poslední červnová neděle v pravidelné ostravské hodince Oldies, to nemůže být jinak, než že vám nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec června 1965. V nahrávacím studiu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Začínáme druhým místem horké stovky Billboardu, sestoupila na něj z prvního skupina Four Tops. Thank you.

To bylo milostné vyznání I Can't Help Myself, druhý nejúspěšnější popový single skupiny Four Tops. Z první desítky jsem vybral ještě dvě ukázky. Uslyšíte, jak rozdílné nahrávky v ní vedle sebe bodovaly. Z místa 26. na 4. postoupili Stouni, název hitu ani říkat nebudu. A z 10. na 8. postoupila filmová píseň Hush, Hush, Sweet Charlotte v podání Patti Page.

Tak rozmanitý byl popový žebříček Billboardu před 56 lety. Rocková hymna Stounů a také ukolébavka o dvou růžích a lásce až do smrti. Prostě pro každého něco, podobně se o to snažím v této hodince i já. Teď Billboard Country nabízí dvojku Eddieho Arnolda What's He Doing in My World? Už na sestupu a osmičku Blue Kentucky Girl Loretty Lynn, ta šplhala nahoru.

Když je to jen kamarád, tak proč si ho líbala? Ptal se Eddie Arnold, protože chce mít ve věci jasno. A Loretta Lynn prosila svého milého, aby nehledal bohatství ve velkoměstě, ale aby se vrátil k ní. Pokračují žebříčkem Rhythm and Bluesovým, uslyšíte příčku druhou a šestou. Otis Redding, I've been loving you too long to stop now, a potom The Supremes, Back in my arms again.

O čem se zpívalo v těchto dvou písních, je jasné z jejich názvů, to překládat nemusím. Hudebně přeskakuji přes Atlantik na Albion do žebříčku EP desek, vybírám dvojku a čtyřku, oba tituly už byly na sestupu. Z dlouhohrajícího singlu skupiny Manfred Mann, The One in the Middle, vybírám titulní píseň, Herman's Hermits přidají ze svého čtyřpísničkového singlu Show Me Girl.

Paul Jones zpíval o své skupině Manfred Mann, ten The One in the Middle, hezká tvářička uprostřed, to je vlastně on sám. Song Hermits Hermits to byla taková otázka, jestli to dívka myslí vážně. Z klasických britských singlů přesně před 56 lety jsem vepsal do playlistu místo druhé a šesté. Uslyšíte The Hollies, I'm Alive, Sandy Shaw přidá Long Live Love, což známe i česky.

The holies, now I can breathe, I can see, I can touch, I can feel, I can taste all the sugar sweetness in your kiss. Česky, teprve nyní jsem schopen dýchat, vidět, vnímat, cítit a ochutnat sladkost tvých polibků. Dáváš mi všechno, co by předtím chybělo, takhle jsem se nikdy necítil. To je ten pocit, že jsem naživu. No a song Sandy Shaw, Long Live Love, to jen potuploval.

To už sme v Itálii, z historického singlového místa 6. zaspíval francouzský spievák Richard Anthony předělávku anglické písne Boys Cry ako Piangi. A z 10. příčky přidal italský rodák, ale později Belgičan Salvatore Adamo svůj song La Notte. Do žebříčku sousední Francie už pronikaly angloamerické hity, Roddy Beer zaspívá El Bato, The Everly Brothers, Price of Love.

Opravdovou lásku člověk ocení, až když ji ztratí. To je smysl textu hitu dua The Everly Brothers. A stihnu také historický žebříček. Německý 26. června 1965 byl na jeho vrcholu Drafi Deutscher. Já si ale všímám sudých míst top ten a protože zpěvačky jsou v menšině, vybírám právě je. Osmička Walt Jackson Santo Domingo, desítka Manuela Polipky pod duhou.

Psát můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Asi vás trochu překvapí, že Zavírák dnes bude z tehdejšího Tuzemska. Svůj hudební žebříček totiž měli v roce 19.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka je jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepu, já tě zdravím. Ahoj.
3: Zdravím všechny posluchače.
2: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
3: Napsal jsem verš Armaďáku. Při nealkoholickém pivu, pro vás jenom. Dneska prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady morduju s večeří od 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujedeli nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba. Robert odštěkl, rovná se druhá doba. A nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu. A to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všeli, co snapadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova. Ale například?
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde, do jakých obrátek vlídnosti leze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého. I my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Jaroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárnou Uršuli, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on pá, to jste mi zaskočil, já myslel, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: V Semaforu jedině. Tam. Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadech, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat.
1: A nebyl hrubě. Říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: Říká Pepa Fousek, vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia. Máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu z hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
4: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko a zdravím Pepu Fouska.
5: Děkuji.
4: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
5: Jo.
3: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak děkujeme. I my vás zdravíme, ať se daří. Děkujeme. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte si stěšit rádio, ať si dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
6: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám. Děkuju. A srdečně zdravím i pana Fouska, kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji i do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
5: Já?
6: A vybírám...
5: Moc děkuju.
6: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
3: Dobře.
6: Mějte se hezky.
3: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
7: No, prosím, to je Luboš pod Orlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
3: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s dvěma třetinami hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
8: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
9: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
8: Co soudíte o nápojích lásky?
9: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Zlíčan. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
8: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
9: No tak celé týmy psychologů na tomhletom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že ženy lžou i celým týmům psychologů.
8: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
9: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
8: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
9: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
8: Čtyřikrát?
9: Čtyřikrát, ano.
8: A jsou šťastní?
9: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
8: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
9: To nějakej zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek. Z toho hlediska erotického, milostně erotického. Ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
8: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
9: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.
3: Povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
5: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat taky k tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se Kumštýři a i Humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
3: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům Humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
5: Ano.
3: Kolik děláš dřepů?
5: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
3: Ano.
5: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, to je 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jo, protože se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
3: ano.
5: Že u to prejce uvolní všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
3: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
5: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
3: Na školení k tobě budeme chodit.
5: Ale chodí, denně cvičím, a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík, jsem do řeky v domě, jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe ušel bič.
3: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v Radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
10: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
3: Milan odkud?
10: Z Orlických hor.
3: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
10: Tak stoprocentně je to Kladno.
3: Pepo.
5: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
3: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
10: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
3: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
10: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
3: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
5: Naschledanou.
10: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, máme vás rádi.
5: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď onzy.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Tato?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale. Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít?
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
3: No jo, to je pravda, dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další!
4: Co jste říkal?
3: Já nic, to bylo zase i z ordinace.

0: To oni tam masy ordinují. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
1: Sedím, blbě.
0: Zajímalo by mě, s čím tam jdete. Já?
1: No vy?
0: S flaškou.
1: Pěknou máte, ale pěknou.
0: To je v hýsky.
1: Já vidím, v hýsky.
0: To je v hýsky.
1: No vidím, v hýsky.
0: Ale domácí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho najeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
4: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně. Protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, jsem přestal kouřit.
3: Na jeho žádost?
4: Na jeho žádost. Taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a teď vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat po svět pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslím, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenskej halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pucinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, pánu Slávku, musím si ti přiznat, nechci ti lhát, byly 3 láhve, já pám, ne, paňáčky. A fakt to, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
3: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, to může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková. Znám.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím dopomáhá vybírat, je Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to. Mějte se moc pěkně. Kdo další vybírá?
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci. Tady Magdalena Radec Králové. Hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeju mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tam jdu doktorovi, ne?
7: Vy nám svátek, Loch Nessko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Co veče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadle?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředběhl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: No, já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl, no. A tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo. To jo, já jsem tady...
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
6: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
7: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
6: já
7: sám
6: jsem
7: sebe
6: tady
7: předběh.
6: Byl první.
7: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: No tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několikrát koncert dvouhodinový, kde tam dělal dříve mistr Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že
2: to je
4: moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dubí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, abych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď. Čemu on to takhle ustál? Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to. Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
4: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
3: No víš, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
4: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti...
3: Ah!
4: Co je? Dětské jsem říkal, ne dědské.
3: No. Taky nemluvíme o tobě, ne?
4: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
3: No, romantici, to... já nejsem romantik, já scháním instalatéra. Si nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
4: Jakože černáš, jo?
3: Ne. Proč bych černal? Jo, brambor je černý, no. Ne. Máš mě odevšad vykopou.
4: Aha.
3: Místo někam přijít se žádostí a bíně.
4: No, já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybyste zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná půjde.
3: Jsme chtěli hrát něco jiného,
4: ne? To je jedno, ale romanticky to zkusme.
3: Aha.
4: Pojď, no, já jsem to.
3: Počkej.
4: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
3: Jako
4: a ťuk, ťuk, no.
5: Jakási síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
6: Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Teploty mají dál růst, lidé by tak měli dbát na dostatečný příjem tekutin. V Plzeňském kraji klesl meziročně počet novorozenců o 7%. Čeští fotbalisté prohráli s Mexikem 0-3. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 34 stupňů. Hezké ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Teploty mají v následujících dnech dál růst. O víkendu může být podle meteorologů až 39 stupňů. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim. Zdravotní problémy ale může způsobit i nadměrné pití vody, vysvětluje praktický lékař z Prahy Josef Štolfa.
2: Když vlastně se více naředíme, tak umožníme tomu, aby ta tekutina prostupovala zároveň mimo cévní systém a tudíž dochází k otoku nejen těch dolních končetin, které jsou podél zebské tíže, ale zároveň k otoku měkkých struktur, to je zejména tady mozek.
0: V horkém počasí by podle něj lidé měli vypít zhruba 3 až 3,5 litru vody za den. U dětí je to asi 1,5 až 2 litry. V Plzeňském kraji se loni narodilo o 7% méně dětí než předloni. Nejhůře z celé republiky je na tom Karlovarský kraj. Podle Českého statistického úřadu se i nadále potvrzuje dlouhodobý trend poklesu živě narozených dětí v celé České republice. Pokračuje Stanislava Zíchová z krajské zprávy Českého statistického úřadu.
3: V průběhu roku 2025 se v Plzeňském kraji živě narodilo 4239 dětí, což představuje meziroční pokles o 7,2%. To jest o 330 dětí. Z dlouhodobějšího vývoje je zřejmé, že počet živě narozených dětí v našem kraji klesl za poslední dvě dekády o více než čtvrtinu. Nejvíce dětí se živě narodilo v hlavním městě Praze a nejméně v Karlovarském kraji 1798.
0: Plzeň připravuje kompletní přestavbu takzvané křižovatky u Darebáka v části Bory. Hotovo by mělo být ještě letos. Křížení silnic u čerpací stanice nedaleko Borské věznice patří mezi rizikové úseky. Podle náměstka primátora pro dopravu a životní prostředí Aleše Tolara ze STAN se v tomto místě za posledních 10 let stalo zhruba 40 nehod, včetně vážných. Cílem rekonstrukce je zvýšit bezpečnost motoristů, chodců i cyklistů.
4: Do té křižovatky doplníme světelnou signalizaci, zkrátka jinak ji uspořádáme tak, aby byla bezpečnější, ale i průjezdnější, bude tam bezpečnější nájezd z toho vedlejšího směru od Lhoty a pochopitelně i odbočení. Budou tam přejezdy pro cyklisty a přechody a přímo od křižovatky až do ulice U letiště směrem na Borské pole bude i samostatná cyklostezka necelý kilometr dlouhá.
0: Prezident Petr Pavel vítá předběžné opatření ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO. Reflektuje podle něj dosavadní praxi a zajišťuje kontinuitu zastupování Česka na summitu Severoatlantické aliance. Prezident to napsal na síti X. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby účast prezidenta na summitu v Ankaře umožnila. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Prezident se pak obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa s Mexikem 0-3. Jihoafrická republika vyhrála nad Koreou 1-0. Fotbalisté Brazílie porazili Skotsko 3-0, Maroko přehrálo Haiti 4-2.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne v oblasti hor přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr, ráno bude klidno. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní situace je aktuálně v regionu klidná. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zpravodajské relace pro vás dneska ráno chystá Petra Broučková. Tu stávající zakončila 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám hezký den. Dneska je čtvrtek s datem 25. června. Pistolník, který místo whisky pije kolaloku. Legendární limonádový Joe se vrací na filmová plátna v digitálně restaurované podobě. Jak složité bylo obnovit jeho slavné barvy a proč dostal nový anglický název? To všechno od nás uslyšíte za chvilku. Tak je tady Petr Novák.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Mají to v životě jednodušší holky nebo kluci?
1: Kluci, protože ty můžou rychle zdrhnout od holek.
2: A co holky? Je třeba holkám tak nenadává jako klukům.
3: Já bych řekl, že asi kluci. Protože holky ty si pořád musí česat a všechno a kluci nemusí a těm to je jedno vlastně.
4: Asi holky, protože no oni jako, když se chce holka jako čůrat, tak třeba do vany, když jim nefunguje záchod nebo

0: Dávejte na sebe dneska pozor, s ohledem na vysoké teploty bude vysoko i biometeorologická zátěž, a to na Trojce. Podrobnosti k počasí přinášíme v 5 hodin a skoro 15 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne v oblasti hor přechodně polojasno, nejvyšší denní teploty mezi 31 a 34, na horách do 30 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, ráno bude klidno, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne ale dobré.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno v 5 hodin a 19 minut. Z českého Stetson City až na jeden z nejprestižnějších festivalů klasického filmu na světě. Limonádový Joe režiséra Oldřicha Lipského měl včera světovou premiéru v digitálně restaurované podobě na festivalu i Cinema Ritrovato v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrátil na plátno jeden z nejslavnějších českých snímků.
1: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
2: Karel Fejala, Miloš Kopecký, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menšík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
3: Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
2: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brgant.
4: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat. A díky tomu, že film je restaurován tak, aby se mohl hrát ve velkých kinech, na velkých plátnech, tak jak se to Limonádový Joe zaslouží, tak věřím tomu, že to bude jeho další život a další úspěch.
2: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
5: Noci jsou chladné.
6: Jo, jo.
5: To, abych si vzal teplé prádlo.
2: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný Limonádový Joe do českých kin. Boloňský festival uvede také film Varhaník u svatého Víta režiséra Martina Friče z roku 1929. Ten je považovaný za jeden z nejambicioznějších němých filmů natočených v Československu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Česko zřejmě čeká rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes a zítra se budou teploty pohybovat mezi 31 až 34 stupni Celsia. Pak vlna veder zesílí. V neděli se maxima můžou vyšplhat až ke 40. Lidé by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Nákladní vlak poškodil včera ráno při nedovolené jízdě výhybku v Plané u Mariánských Lázní. Provoz vlaků na hlavní trati z Chebu do Plzně a Prahy je mezi Planou a Brodem nad Tichou přerušený. Vlaky nejezdí ani na lokální trati z Plané do Tachova. České dráhy vlaky nahradily autobusy. Kvůli většímu poškození bude provoz omezený až do pondělí 29. června. V Klatovech je dnes den otevřených dveří 142. praporu oprav. Vojáci předvedou ukázky boje zblízka, vojenské techniky, výstroje a výzbroje i dynamické ukázky. Akce se zúčastní také policie České republiky, vojenská policie, městská policie Klatovy a hasičský záchranný sbor České republiky. Začátek je v kasárnách v 8 hodin. Dnes je významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Připomíná výročí podpisu protokolu o odsunu sovětských vojsk z území bývalého Československa v roce 1991. Zaveden byl v roce 2022. Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa v proti Mexiku 0-3. Jihoafrická republika vyhrála nad Koreou 1-0. Fotbalisté Brazílie porazili Skotsko 3-0, Maroko přehrálo Haiti 4-2. Čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o 2 body před Kanadou. V pátečním čtvrtfinále se tým utká s Velkou Británií. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne v oblasti hor přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 120. kilometru u Benešovic ve směru na Rozvadov stojí porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V dnešním slovíčkaře dní si rozebereme úsloví Tomáš Čertek Ropáč. A to už za chvilku s Romanem Stupkou. Teď vám zpívá František Nedvěd a následně i Meky Žbirka a taky Bee Gees. 3 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Čertův kropáč. Celé to samozřejmě zní, tu máš čerte kropáč, a podle příslušného slovníku znamená rychlé a nepříjemné překvapení, které by se dalo vyjádřit souslovím, stalo se to jako z udělání. Ale já bych se chtěl nejprve zastavit u kropáče. Když jsem to slovo použil před přítelem z Prahy, nechápal, o čem mluvím, a ještě se zasmál nad tím protáhlým plzeňským kropáč. A jak to říkáte vy? Ptal jsem se. My říkáme konev. Mně osobně je tedy bližší náš kropáč, kde je jasný původ od slovesa kropiti. Jestli v Praze konví a nekropí, nevím. A jak je to s tím čertem? Inu podle jazykovědců je kropáč, kromě nádoby na zalévání, také kropítko se svěcenou vodou. A toho se čert, jak známo, bojí. A tady je to rychlé a nepříjemné překvapení, když ho náhle pokropíte. Ještě ovšem existuje teorie, že kropáč je zkomolený krumpáč, který byl čertovi dán, ale on s ním neuměl zacházet.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, máme 5 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne v oblasti hor přechodně polojasno, nejvyšší denní teploty mezi 31 a 34, na horách do 30 stupňů Celsia. Povane je slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr, ráno bude klidno, rostrové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biometeorologická zátěž ta dneska bude vysoko, na stupni číslo 3.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Díky za to, že jste s námi. Přejeme hezké ráno. Je 5 hodin a 48 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Západočeské muzeum v Plzni připravilo ve své hlavní budově komentovanou prohlídku výstavy Umělecká keramika na Plzeňsku 1950 až 1970. Startuje 17 hodin. Centrum Jana Amose Komenského v Přešticích zve na poslední přednášku v rámci cyklu Svatá země v proměnách času 2. Tentokrát na téma Svatá země na přelomu 20. a 21. století. Tady se začíná v 18 hodin. V plzeňském amfiteátru na Lochotíně se uskuteční noc s operou v podání divadla J.K. Tyla. Ve 20.30 tam začíná muzikál Mamma Mia. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici láká na koncert s názvem Léto za dveřmi. Klasická hudba zazní od 18 hodin. V Semlerově rezidenci v Plzni se uskuteční od 17 hodin vernisáž výstavy Na rozcestí – meziválečná architektura v Japonsku. No a vernisáž výstavy se koná také v galerii U bílého jednorožce v Klatovech. V 18 hodin tam bude zahájena výstava Petr Nikl – herbář. Tak přejeme hezkou zábavu, za chvilku zprávy.
1: Český rozhlas Plzeň.
2: Krabička.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad.

0: Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přemoženská uzenina.
2: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Šest hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Vojáci v Klatovech dnes předvedou svoji techniku i bojové ukázky. Ubrat krmivo nebo provzdušňovat vodu musí letos kvůli teplému počasí rybáři. Čeští fotbalisté prohráli s Mexikem 0-3. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 34 stupňů. Příjemné čtvrteční ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Lidé dnes můžou výjimečně navštívit Klatovská dragonská kasárna. Pouze jednou do roka tam armáda pořádá den otevřených dveří. Tradičně se ho účastní kolem 1200 návštěvníků a program vojáci vždy připravují pro děti i dospělé, říká mluvčí 142. praporu oprav Klatovy Eva Frantová.
5: Pro návštěvníky jsme připravili statické ukázky vojenské techniky a zbraní, dynamické ukázky, boj zblízka a prezentaci práce psovodů vojenské policie. Dále se představí složky IZS se svou technikou a vybavením. Pro nejmenší návštěvníky budou připravena různá soutěžní stanoviště, včetně airsoftové střelnice.
4: Akce je od 8 do 12 hodin. Vstup je zdarma. Dlouhodobé teplé počasí komplikuje tradiční chov ryb. S rostoucí teplotou vody totiž klesá obsah kyslíku a může hrozit úhyn ryb. Rybáři proto teď musí věnovat rybí obsádce zvýšenou pozornost, říká rybářský technik Západočeského územního svazu Českého rybářského svazu Petr Dimitrov.
6: Rybáři přestávají krmit, protože nakrmená ryba má větší spotřebu kyslíku. Pravidelně měří obsah kyslíku a pokud tam hrozí úhyn ryb, tak se snaží nějakým způsobem zasáhnout, takže buď to začnou těžit vodu pomocí čerpadel nebo aerátorů, případně můžou pustit větší přítok do rybníka.
4: Odsun sovětských vojsk z Československa byl dokončen přesně před 35 lety podpisem protokolu v Praze. Dokument podepsali generálové Rudolf Ducháček a Eduard Vorojob, který pak jako poslední sovětský voják opustil zemi 27. června 1991. Odchod armády ukončil více než dvě dekády jejího působení na československém území. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav nouze země po dvou silných zemětřeseních. Ta zasáhla karibské pobřeží. Prezidentka taky kondolovala blízkým obětí, jejich počet ale neuvedla. Jasné zatím není ani to, kolik lidí je zraněných. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Americká geologická služba varovala, že by počty obětí mohly být v řádech až desítek tisíc.
2: Sport.
4: Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili. V dalším duelu Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a Češi tak skončili ve skupině poslední. Fotbalisté Brazílie porazili Skotsko 3-0, Maroko přehrálo Haiti 4-2.
2: Počasí.
4: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne v oblasti hor přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na horách 27 až 30. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr, ráno bude klidno. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Z
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 na 120. kilometru u Benešovic ve směru na Rozvadov dejte pozor na stojící porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Čtvrtek 25. června, přejeme vám příjemné ráno. Nejlepší silniční cyklisté republiky budou tentokrát bojovat o tituly v Jeseníku. Čekají je tam jedny z nejnáročnějších národních šampionátů a třeba české šampionce mezi ženami. Loňské vítězce Kristýně Burlové to moc radosti nedělá.
10: Myslím si, že ta trať na tom mistrovství republiky by se mohla i rovnat nějaký hodně těžký etapě, třeba na Tour de France.
9: Za pár minut uslyšíte víc, no a rozhodně si počkejte taky na dnešní kalendárium.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: u vás taky v 6 hodin a 12 minut. Přejeme hezké ráno.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady čtvrtek 25. června a svátek má... Ivan. Ruská varianta jména Jan, to znamená hospodin, je milostivý. Ivanů tu máme přes 23 tisíc. Tady je Petr Jungmann. Sedmou kavalérii zmasakrovali v montáně u Little Bighornu před 150 lety v roce 1876 bojovníci indiánských kmenů Siouxů, Lakotů, Shainů a Arapahů pod vedením náčelníka splašeného koně. Jediný, kdo z Kastrova oddílu přežil bitvu, byl kůň Komanč. Nezávislost na Jugoslávii vyhlásili Chorvatsko a Slovinsko před 35 lety v roce 1991. S tím nesouhlasilo 600 tisíc Srbů žijících v Chorvatsku. Spláli kruté boje, které se vlekly až do roku 1995. Běž domů, Ivane. Dnes máme významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z československého území byl totiž podepsán přesně před 35 lety v roce 1991 a rudoarmějců tu nebylo málo, až 150 tisíc.
3: Čas udělat dětem pápa.
2: Titul Ropák roku za antiekologický čin byl před 5 lety udělen vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi. Mimo jiné za schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Kulatou 60 má dneska moderátor, herec a zpěvák Vladimír Hron.
4: První z našich pojede Robert Reichl.
2: 55 slaví jeden z našich nejlepších hokejových útočníků historie. Olympijský vítěz Nagána Robert Reichl.
4: Jsi pašák, Albi.
2: A já přeju pěkný den.
0: V Plzeňském kraji je dneska ráno zatím jasno nebo skoro jasno. Teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 14 do 18 stupňů. V oblasti hor na vyvýšených místech může být ojediněle až 21 stupňů Celsia. Co nás čeká přes den, řekneme za chvilku. Na hodinách 14:15.

0: Za chvilku už budeme tančit s kapelou Mirai s ohledem na dnešní počasí, to vidíme maximálně tak na ploužák. Čeká nás slunečné počasí s tropickými teplotami. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno, nejvyšší denní teploty mezi 31 a 34, na horách by mělo být do 30 stupňů. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, ráno může být i klidno.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: 6 hodin 23 minut, dneska časovka a o víkendu pojedou cyklisté o národní tituly v silničním závodě mistrovství republiky. To tentokrát bude v Jeseníkách a to hodně zužuje počet možných adeptů na titul. Zvláště pro ženy budou při silničním závodě okruhy s náročným stoupáním velkou výzvou a platí to i pro plzeňskou Kristýnu Burlovou.
2: Národní šampionát je pro lepší organizaci spojený s tím slovenským. Loni se jelo na východ od hranic v Bánovcích nad Bebravou a pro titul si dojela na zvlněné trati Kristýna Burlová. Letošní profil národního šampionátu jí oproti tomu loňskému zrovna nenahrává.
3: Pro holčičí balík ten kopec na mistrovství republiky už je hodně těžký. Vlastně ještě když ho vynásobíte čtyřikrát, takže to už bude trošku něco jiného. Myslím si, že ta trať na tom mistrovství republiky by se mohla i rovnat nějaký hodně těžký etapě, třeba na Tour de France.
2: Právě na Tour de France se pak v českém dresu ukázala, třeba že to tam pro ní neskončilo po srážce s autem podle představ. Ale na jaře už si možnost vozit červeno-bílo-modrý dres užila a starty na klasikách Paříž-Hrubé a nebo kolem Flander byly přesně tím, co si představovala.
3: Bylo to super, fakt moc jsem si to užila. Bohužel teda jsem úplně neobjela asi tolik závodů, jako bych mohla obět kvůli zranění v loni po Tour de France a kvůli otřesu mozku, tak jsem vlastně vynechala skoro polovinu sezóny v loni. To mě trošku mrzelo, ale myslím si, že letos jsem si to trošku vynahradila se startem skoro na všech klasikách.
2: Říká Kristýna Burlová. Loni na mistrovství republiky zlomila špatně se vyvíjející sezónu. Letos by podobný zlom nechtěla, protože zatím se jí daří poměrně dobře, i když poslední závod po pádu v závěrečném spurtu nedokončila a na její ruce to bohužel o víkendu poznáte.
3: V loni jsem si prošla i hodně osobníma problémama, když to tak řeknu, vlastně těsně před tím mistrákem, takže to rozpoložení v loni na mistrák nebylo vůbec ideální, ale věděla jsem, že tu formu mám a věřila jsem si. Letos samozřejmě jsem v daleko lepší situaci, v daleko lepším, stabilnějším týmu.
2: Když se těší, tak trochu tuší, že dres národní šampionky asi odevzdá. Sice patří mezi nejlepší české cyklistky, ale především spurterky. Na kopce mají v Kofidisu jiné závodnice, třeba zkušenější Nikolu Noskovou.
3: Asi není tajemství, že to pro Nikču je trošku lepší trať než pro mě. Tak uvidíme, jaká každý bude mít den a pak se rozhodneme, myslím si, že v závodě, ale určitě jak já i ona, tak jsme připraveni pro tu druhou udělat maximum, aby jsme ten titul udrželi v týmu.
2: Naznačuje Kristýna Burlová, jaká by mohla být její role v sobotním silničním závodě. Martin Charvát, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv dnes klesnou o jednotky haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzin budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 haléřů za litr. To je pokles oproti včerejšku o 1 haléř. Nejvyšší možná cena nafty za litr klesne o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Jestli opatření bude pokračovat i v červenci, by měl kabinet rozhodnout v pondělí. Muzikál Mamma Mia nabídne divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni během 10. ročníku Noci s operou. V amfiteátru na Lochotíně jsou v plánu 3 muzikálové večery ode dneška až do soboty. Začátek je ve 20 hodin a 30 minut. Po skončení představení můžou návštěvníci využít posilové spoje městské dopravy. Ve Zbyroze na Rokycansku v místní části Švabín zkolaudovali nový vodovod. Stavba za téměř 40 milionů korun zajistí pitnou vodu v místech, kde se lidem kvůli dlouhodobému suchu postupně ztrácí voda ve studnách. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa proti Mexiku 0-3. Jihoafrická republika vyhrála nad Koreou 1-0. Fotbalisté Brazílie porazili Skotsko 3-0, Maroko přehrálo Haiti 4-2. Čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o 2 body před Kanadou. V pátečním čtvrtfinále se tým utká s Velkou Británií. A ještě počasí. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Odpoledne v oblasti hor přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 mezi 47. až 57. kilometrem ve směru na Plzeň dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pravý jízdní pruh je uzavřen.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Skupina Queen, která precizně prezentuje hity legendární kapely Queen, slaví 20 let existence a vydává se na letní tour. V Plzni se zastaví 14. července a koncertem připomene i 40. výročí legendárního koncertu skupiny Queen na stadionu ve Wembley, který se nesmazatelně zapsal do hudební historie. Zpěvák a lídr Queen Michael Kluch bude naším hostem zítra po 10. hodině, no a za chvilku vám také řekneme, co chystáme do dnešního vydání pořadu Alex a host.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 6 hodin a 40 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host přijde hokejový útočník, reprezentant Matěj Bliml. Ohlédneme se za letošní mistrovství světa, ve kterém Češi vypadli už ve čtvrtfinále. Matěje se budu ptát i na jeho další plány. Zůstane v České republice natrvalo a zapojí se do naší extraligy, nebo dál bude zkoušet štěstí v zámoří? Jakou roli hraje na ledě psychika a může zmařit výkon jinak dobře připraveného týmu? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Tisíce hlasů, desítky koncertů a jedinečná kulisa italských Dolomit. Mezinárodní festival pěveckých sborů Alta Pusteria letos hostil zpěváky z celého světa, no a Plzeňský kraj na něm reprezentoval ženský pěvecký sbor ze Sušice, který se na závěr přehlídky stal součástí jednoho obrovského sboru.
3: Všechny ty sbory, to znamená opravdu těch 84 sborů, což bylo více jak 3000 zpěváků, tak jsme se sešli na společném zpívání na náměstí, kde jsme zaspívali dvě písnička, bylo to úžasné, byla to krásná atmosféra a takhle zpívat unisono, jednohlasně v tolika zpěvácích. Ta krásné kulise mezi horami, to bylo úžasné.
0: No a přesně do téhle atmosféry se ponoříme ještě do 7. hodiny.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Plzeňští meteorologové na dnešek slibují slunečné počasí s tropickými teplotami. Podrobnosti pro vás máme ve 6:45.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vysoko mezi 31 a 34, na horách do 30 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, ráno i klidno. A pozor, biometeorologická zátěž je na stupni číslo 3.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Do 7 hodiny nám zbývá 10 minut. Ženský pěvecký sbor FOPA ze Sušice reprezentoval Plzeňský kraj na mezinárodním festivalu v italských Dolomitech. Zpěváci z celého světa se tam sjeli už po 29. Má název Alta Pusteria, není soutěžní a jedinečné na něm je společné zpívání. Do Sušice se za pěveckým sborem vypravila redaktorka Jitka Doubravová.
1: Je to velký sborový festival, kde v Dolomitech, v okruhu asi zhruba tak 50 kilometrů na různých místech, ať už nahoře na kopcích, nebo v údolích, nebo v kostelích, probíhalo během 3 dnů 52 koncertů, takových krátkých vystoupení, kde jsme měli možnost setkat se sbory opravdu z celého světa.
2: Z festivalu pěveckých sborů se vrátila sbormistrině Andrea Sušilová.
1: V letošním 29. ročníku se zúčastnilo 84 sborů, my tam třeba sbory z Brazílie, z Ghany, Jižní Koreji a 8 českých sborů. Byla to prostě velká, ohromná akce.
2: Vy jste se účastnila se sušickým pěveckým sborem FOPA. Byly tam ještě další sbory z České republiky?
1: Bylo tam dalších 8 sborů, byly tam jak dětské sbory, tak i smíšené sbory. Ten festival je velmi populární, protože má ohromnou přidanou hodnotu v tom, že je to opravdu takový potkávací, setkávací festival, kde vzájemně ty sbory se vidí, koncertují, mají spolu úžasné zážitky, fandí si, podporují se, tleskají si, je to úžasný, má to krásnou atmosféru a dělají to velmi dobře.
2: A i si společně zaspívají?
1: Ano, dokonce tam vlastně na závěr toho celého festivalu jsme se v sobotním odpoledni na krásném starém náměstí v San Candido sešli všechny ty sbory, to znamená opravdu těch 84 sborů, což bylo více jak 3000 zpěváků, tak jsme se sešli na společném zpívání na náměstí, kde jsme zaspívali 2 písnička, bylo to úžasné, byla to krásná atmosféra a takhle zpívat unisono, jednohlasně, v tolika zpěvácích. Ta krásné kulise mezi horami, to bylo úžasný.
2: A s jakým repertoárem jste tam jeli?
1: My jako FOPA máme spíš takový jako lehčí repertoár, zábavový. Máme folklorní písně, repertoár všeho druhu.
2: A je to ženský sbor?
1: Ano, je to mladý ženský sbor, mladých maminek.
2: Takový velký mezinárodní festival byl pro vás poprvé.
1: Ano, a tohle byla první vlastně možnost vyjet z FOPA za hranice. Bylo to krásný zážitek.
2: Pěvecký sbor FOPA působí v Sušici už 12 let. Letošního mezinárodního sborového festivalu Alta Pusteria v Itálii se účastnil jako jediný pěvecký sbor z Plzeňského kraje. Ze Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: www.matracezahubičku.cz Sponzor programu.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Silničáři dnes zahájí u Plas stavbu obchvatu. Součástí festivalu pouličního umění Volc v Plzni je nově i konference. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 34 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Na severním Plzeňsku dnes začíná stavba obchvatu města Plasy, informuje o tom ředitelství silnic a dálnic. Součástí obchvatu bude i nejvyšší silniční most v Česku, který ve výšce 87 metrů překlene řeku Střelu. Jeho stavba začala už před rokem přípravnými pracemi. Dnes oficiálně začíná stavba samotného silničního obchvatu.
3: Obchvat na hlavním tahu Plzeň-Žatec bude mít celkem přes 6 kilometrů a odvede tranzitní dopravu z centra Plasku, kdy dnes projede kolem 10 000 aut. Součástí převážně dvouproudé komunikace bude i mimoúrovňová křižovatka u obce Babina. Obchvat začne sloužit řidičům zhruba za 2 roky. Z Plas Lukáš Milota, Český rozhlas.
1: V plzeňském depu 2015 se dnes koná mezinárodní konference k festivalu Volc. Debata se od 11 hodin zaměří na proměnu pouličního umění v čase a na to, jakým způsobem ho můžou města nebo sami umělci dostat do veřejného prostoru, popisuje vedoucí projektu Jan Štěpán.
4: Pak je tam další část financování, kde jsou zástupci měst, jako vlastně veřejného sektoru plus soukromé společnosti, tak aby vlastně se vlastně ukázali, jakým způsobem se dá přistupovat k tomu projektu jako udržitelně a funkčně a komu to co přináší.
1: Státní fond životního prostředí začne dnes v 10 hodin znovu přijímat žádosti o podporu na zateplení a renovaci domu. Nízkopříjmové domácnosti můžou získat v programu Nová zelená úsporám dotaci až 400 tisíc korun. Většinou ale bude program nově poskytovat jenom bezúročné úvěry, vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valman.
5: U rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let.
1: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda minulý týden odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací na setkání v Ankaře je totiž už zítra. Vládní politici rozhodnutí kritizují, opozice ho vítá. O tom, jakou roli bude Pavel na summitu mít, nebo jak se do Turecka dostane, bude kabinet řešit v pondělí. Sport. Čeští fotbalisté nestačili na Mexiko a po porážce 0-3 s domácím týmem se loučí se světovým šampionátem. Ve skupině skončili poslední a do play-off tak nepostoupili. Hodně zklamaný byl po duelu v Mexico City kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
6: Rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich. Samozřejmě ty výkony, nebudem si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne v oblasti hor přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na horách 27 až 30. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr, ráno bude klidno. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na trojce, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V obci Hory Matky Boží u Velhartic na Klatovsku je úplná uzavírka z důvodu konání akce Hornický den na Šumavě. Objížďka je značená. Přejeme vám cesty bez nehod.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Když už vám přejeme ty cesty bez nehod, víte, že více než desítka srnek, prasat a dalších divokých zvířat skončila v posledních týdnech pod koli řidičů na severním Plzeňsku?
10: Jenom tady za ten měsíc, se dá říct, jsme na 50% to, co jsme měli za celý rok.
9: Kvůli opravě třemošenské estakády se totiž zvýšil provoz na vedlejších silnicích a veškeré podrobnosti připojíme za několik minut. Teď máme 5 minut po 7.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Tady je Český rozhlas Plzeň, přejeme vám hezké ráno, co všechno nám může vylepšit plastická chirurgie. Přesně tak zní dnešní otázka rubriky Ahoj rádio. Děti na ní budou reagovat za chviličku. Plastika. Franta kouká na Moniku zásadně jen zašera. Řekí, ať jde na plastiku, že je jako příšera. Ti dva spolu roky bydlí, Monika teď cítí vztek a tak vzala Frantu židlí. Na tváři mu vznikl flek. Realita je teď jiná, změnila se v okamžiku. Franta brečí, ruce spíná, on teď musí na plastiku.

0: co všechno nám může vylepšit plastická chirurgie.
1: Obličeje, aby jsme neměli vrázky. Krásu, že můžeme zhubnout.
2: Že vypadáme jako mladší.
3: Dají se zvětšit prsa.
4: Že jsem zvětší nos, třeba.
5: Ahoj, rádio!
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin, skoro 18 minut, přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: A meteoroložky Jany Adamovské se ptáme, jak vypadá počasí v regionu. Dobrý den.
2: Dobré ráno. Tak oblohu máme vyjasněnou, teploty se pohybují od 16 do 20 stupňů a na horách tam je až 24.
0: Jaké hodnoty budou chtít teploty atakovat přes den a co nás čeká?
2: Tak tropické hodnoty maxima dneska očekáváme do 34 stupňů, na horách do 30 a čeká nás další slunečný den. Obloha bude jasná nebo skoro jasná, odpoledne může být až polojasno, to hlavně na horách a vítr tam bude foukat jenom slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu.
0: No a co nás čeká zítra, probereme v příští hodině. Zatím děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude hokejista Matěj Bliml.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: 7 hodin 21 minut, mostní estakáda u Třemošné na severním Plzeňsku je kvůli opravám už 5 týdnů uzavřená. Většina řidičů proto jezdí do Plzně přes Zábělou, kde silnice vede lesem. Tam se ale často setkávají se zvěří, která na takový provoz není zvyklá. Plzeňští lesníci proto musí ze silnic odklízet nezvyklý počet sražených zvířat.
1: Za celý loňský rok jsme v naší honitbě sklidili 26 kusů sražený zvěře, takže jenom tady za ten měsíc, se dá říct, jsme na 50% to, co jsme měli za celý rok.
2: Říká plzeňský lesník Milan Sekáč.
1: To, co se sráží standardně v průběhu roku, ještě sraženého bude. Takže letošní rok asi bude rekordní, co se těch počtů nehod týče.
2: Co ti řidiči srážejí nejčastěji?
1: Bavíme se o srnčí, věři černé, takže divočácích, případně o mufonech. Nevedeme evidenci například přejetých zajíců, lišek, ježků, to opravdu se ani nedá jako vyzvědět, protože to už nehlásí vůbec nikdo.
2: Pavel Staněk jezdí zvěř odklízet. V čem je to problematické?
3: Problematické je to, když je zvěř ještě živá, musí se většinou dostřelit a při nakládce, když je to větší kus, odstranit to ze silnice, naložit na auto a někam odvíst.
2: Největší provoz je podle lesníků tady na Zábělé ráno, když lidé jezdí do Plzně do práce.
3: To je hlavní tah té migrace té zvěře a večer, jak se začne šeřit. Nejhorší, nejkritičtější hodina.
2: Straženou zvěř pak nejde dál využít, jak říká lesník Milan Sekáč.
1: Ta zvěřina je kontaminovaná bakteriemi z střev. My takový kus potom musíme poslat na likvidaci. Pro nás je to nákladem, protože samozřejmě za tu likvidaci musíme ještě zaplatit. Takže pokud nám někdo přejede třeba velké prase, tak ta cena, kterou my platíme, je minimálně 1000 korun, spíš 1500.
2: Jak by se teda dalo zamezit tomu, aby tady bylo tolik té sražené zvěře?
1: Důležitý je, aby řidiči, kteří jedou přes les nebo vůbec přes pole, aby snížili rychlost, aby vnímali prostě, že ta zvěř může přecházet, zejména pokud jedou ve večerních hodinách nebo brzkých ranních hodinách, tak předvídali, že opravdu může dojít ke kontaktu s tou zvěří.
2: Když dojde ke střetu auta se zvěří, řidiči nejsou povinni nehodu nahlašovat, jak upozorňuje mluvčí policie Plzeňského kraje Michal Šén.
4: V momentě, kdy se řidič rozhodne věc oznámit na policii, operační důstojník věc zaeviduje, kdy informace dále předává příslušnému dopravnímu inspektorátu. Samozřejmě, pokud dojde při takové dopravní nehodě k zranění osob, škodě třetí osoby nebo škodě na majetku vyšší než 200 000 korun, povinnost oznámení stále platí.
2: Úkolem policie je ale taky kontaktovat příslušného myslivce, aby zvěř odklidil. Pokud tedy řidič nehodu nenahlásí, zvíře ležící na vozovce by mohlo způsobit další dopravní nehodu. Ze Zábělé Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňské státní zastupitelství obžalovalo 21 lidí z výroby a prodeje drog. Uvedla to ve středu Česká televize na základě vyjádření Jakuba Kubiase z krajského státního zastupitelství. Některým členům skupiny hrozí trest až 12 let vězení. Součástí organizované skupiny je podle Kubiase pouze 5 z obžalovaných. Při domovních prohlídkách policisté v této kauze zadrželi pervitin, suroviny k výrobě drog, peníze i zbraně. V Klatovech je dnes den otevřených dveří 142. praporu oprav. Vojáci předvedou ukázky boje zblízka, vojenské techniky, výstroje a výzbroje i dynamické ukázky. Akce se zúčastní také policie České republiky, vojenská policie, městská policie Klatovy a hasičský záchranný sbor České republiky. Začátek je v kasárnách v 8 hodin. Kvůli poškozené výhybce mezi stanicemi Planá u Mariánských Lázní a Brodem nad Tichou na Tachovsku správa železnic omezila provoz na trati číslo 178 mezi Plzní a Chebem. Vlaky nahradí mezi Stříbrem a Mariánskými Lázněmi na několik dní autobusové spoje, informovala o tom správa železnic na svých stránkách. V Praze začíná dvoudenní valné shromáždění Evropské vysílací unie. Jeho organizátory jsou Česká televize a Český rozhlas. Ve švýcarském Lausanne se dnes uskuteční zasedání Mezinárodního olympijského výboru, na kterém by se mělo jednat o sportovním programu zimních olympijských her v roce 2030. Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa proti Mexiku 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili. Čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o 2 body před Kanadou. V pátečním čtvrtfinále se tým utká s Velkou Británií. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne v oblasti hor přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 27 mezi Horní Břízou a Kazňovem na severním Plzeňsku dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. V obci Kout na Šumavě na Domažlicku havarovalo nákladní auto s motorkou. Nehoda je bez zranění, neprůjezdný je jeden pruh. Projíždějte se zvýšenou opatrností a na dálnici D5 před Prahou počítejte s kolonou od 6. kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přírodní koupaliště Hájovna na Domažlicku má málo vody, v Plzni se v horku můžete osvěžit u mlžítek, pítek a pumpiček s pitnou vodou a plán výstavby větrných elektráren vyvolává rozporuplné reakce. Podrobněji k těmto tématům za chviličku v rubrice O čem se píše.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tomáš Lenka, chci být vodou na tvůj mlýn. Jo, voda.
1: O čem se píše?
0: Gdyňské přírodní koupaliště Hájovna nemá dost vody. V důsledku panujícího sucha a vlny enormních veder voda z přítoku do koupaliště mnohdy nedoteče. Vsakuje se do suché půdy podél koryta, které je skutečně přírodní a tedy nezatrubněné. Informují o tom Gdyňské listy. U koupaliště letos přibylo dřevěné pódium, které bude sloužit pro hudební i jiné akce. Tropické teploty vracejí do ulic Plzně, oblíbená mlžítka, lidé se můžou osvěžit na několika místech v centru města. K dispozici jsou také veřejná pítka a pumpičky s pitnou vodou, píší o tom Novinky kraje CZ. V článku najdete výčet míst, kde jsou osvěžovače umístěny. Debata o větrných elektrárnách nabývá na síle. Také na jižním Plzeňsku se objevují konkrétní návrhy a vytipované lokality pro možné stavby. Zatímco část obcí vidí šanci na energetickou soběstačnost a nové příjmy do obecních rozpočtů, jinde upozorňují na zásah do krajiny a charakteru regionu. Stavět se možná bude v Životicích a v Jarově, kde už proběhla referenda se souhlasnými výsledky. Jak na případné větrné elektrárny v okolí nahlížejí zastupitelé města Nepomuk, to se dočtete v Nepomuk. Novinách.

0: Necelé 2 minuty scházejí do 7:45. Venku nás čeká slunečné počasí s tropickými teplotami.
1: Počasí.
0: V regionu bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 31 a 34, na horách do 30 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, teď ráno může být i klidno. A pozor, biometeorologická zátěž proklatě vysoko na stupni číslo 3.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: 7 hodin 48 minut, nejvyšší čas na to ověřit si, že vám i dneska ráno dobře funguje telefon. Začíná soutěž na lince 221 554 222. Literární tvorba přímo do uší, buď jako propracovaná dramatizace, nebo četba, která se natáčí u našich mikrofonů. I to je veřejná služba Českého rozhlasu. Pojďte si podobně jako v dalších dnech tohoto týdne zahrát o atraktivní titul, který vydal Radioservis. Dneska se jedná o detektivku Na dosah ruky. V detektivním příběhu, kde se všechno podstatné odehrává v kulisách zašlé slávy jednoho starého pražského secesního domu, je sice všechno na dosah ruky, vrah však uniká až do poslední chvíle. No a zbytek si poslechnete během 4 hodin a 28 minut nahrávky, kterou v tuto chvíli můžete získat. Který vyšetřovatel vyšel z pera Václava Erbena, který napsal dílo Na dosah ruky? Buď Rada Vacátko, kapitán Exner, anebo inspektor Budík. Dejte nám vědět na čísle 221 554 222. No a nemusím vás evidentně vyzývat příliš dlouho. Tak koho tam máme? Hezké ráno.
2: Dobrý den, tady František ze Staňkova.
1: Františku, zdravím vás. Cítíte se na to, že dneska vyhrajete?
2: No, zkusím to.
1: Tak povídejte.
2: Já bych zkusil toho kapitána Exnera.
1: Kapitána Exnera?
2: Ano, ano.
1: Pořád se tak cítíte?
2: Ano.
1: Tak fanfára, jasně. Tak
2: děkuju.
1: Krásný poslech detektivky s kapitánem Exnerem. Mějte se
2: moc
1: hezky
2: a
1: ať se vám dneska v podobném duchu daří úplně ve všem. Mějte se pěkně, naschledanou.
2: Budem taky, naschledanou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvíka van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Vojáci v Klatovech dnes předvedou svoji techniku i bojové ukázky. Festival Finále Plzeň bude v létě promítat filmy v Lochotínském amfiteátru a na dalších místech. Evropské spotřebitelské centrum připomíná práva cestujících před letními dovolenými. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 30.

0: 34 stupňů. Pěkný čtvrtek u zpráv přeje Petra Broučková. Lidé dnes můžou výjimečně navštívit Klatovská dragounská kasárna. Pouze jednou do roka tam armáda pořádá Den otevřených dveří. Tradičně se ho účastní kolem 1200 návštěvníků a program vojáci vždy připravují pro děti i dospělé, říká mluvčí 142. praporu oprav Klatovy Eva Frantová.
1: Pro návštěvníky jsme připravili statické ukázky vojenské techniky a zbraní, dynamické ukázky, boj zblízka a prezentaci práce psovodu vojenské policie. Dále se představí složky IZS se svou technikou a vybavením. Pro nejmenší návštěvníky budou připravena různá soutěžní stanoviště, včetně airsoftové střelnice.
0: Akce je od 8 do 12 hodin, vstup je zdarma. Letní projekce filmového festivalu Finále Plzeň se po 2 letech vrátí do Lochotinského amfiteátru. Pro diváky bude připravený film Někdo to rád v Plzni a promítání bude zdarma. Plzeňské filmové večery se ale objeví i na dalších místech, říká výkonný ředitel festivalu Petr Veruněk.
2: Vybrali jsme zajímavá místa po Plzni, kde se třeba běžně nepromítá, ať už je to Galerie města Plzně, Roští, Burgmistr, nádvoří plzeňského Prazdroje, a nebo kafe Smetanka na Homolce.
0: Novým místem pro promítání bude taky Červený Hrádek. Cestující by měli řešit kompenzace za spožděné nebo zrušené lety bez zbytečných odkladů, upozorňuje na to Evropské spotřebitelské centrum před začátkem letních prázdnin. Lidé mají při delším spoždění letů nárok na proplacení stravy a ubytování. Pokud je na vině dopravce, pak můžou požadovat taky finanční náhradu škody od 250 do 600 eur. Potvrzuje to mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková.
3: Většina spoždění v letních měsících je způsobena faktory, které letecké společnosti nedokáží ovlivnit, tedy zejména přetížení vzdušného prostoru a jeho regulace, počasí, kapacitní omezení letišť a další faktory. Cestující nemá právo na finanční odškodnění, pokud bylo zpoždění letu způsobeno mimořádnými okolnostmi. Sport.
0: Čeští fotbalisté podlehli na světovém šampionátu domácímu Mexiku 0-3. Na turnaji tak skončili ve skupině na posledním místě a do vyřazovacích bojů nepostoupili. Brankář národního týmu Matěj Kovář po utkání řekl.
4: Pocit je určitě převládá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli. Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne v oblasti hor přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Fouká slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky během dne dobré, aby o předpověď na stupni 3, vysoká zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 27 u Kazňova na severním Plzeňsku je po nehodě 2 osobních aut provoz kyvadlově jedním jízdním pruhem. V obci Kout na Šumavě na Domažlicku havarovalo nákladní auto s motorkou. Neprůjezdný je jeden pruh, projíždějte se zvýšenou opatrností. A na dálnici D5 před Prahou počítejte s kolonou od 7. kilometru. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Už jste někdy viděli létající rybu? Martin Písařík vám k tomuto zajímavému přírodnímu úkazu řekne víc. Už za chvilku v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
5: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
8: Čtvrtek 25. června, 8:05.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Telegram s adresou Svět.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybím akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Plus. Český rozhlas Plzeň, 8 hodin a 17 minut, rýžování zlata, výstava minerálů i hornická kapela. Spolek horníků v horách Matky Boží pořádá v sobotu Hornický den na Šumavě. Jak se tam dostat a co všechno organizátoři připravili, to uslyšíte za chvilku. Počasí. A co si pro nás na dnešek připravilo počasí, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 31 a 34, na horách do 30 stupňů Celsia, k tomu slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Život je pes, dneska mu do misky nalijte víc vody, horko si to vyžádá. 8 hodin 22 minut aktuální čas. Spolek horníků na horách Matky Boží pořádá v sobotu Hornický den na Šumavě. Lidé se můžou dozvědět o historii, kultuře a současném hornictví. Zároveň si můžou vyzkoušet například rýžování zlata. Na to další se zeptáme předsedy tamního hornického spolku Filipa Samka. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Prosím, začněme nejprve takovým malým výletem do historie horníků na Šumavě. Jak to s nimi vlastně bylo?
1: Tak na Šumavě je několik královských horních měst a ta hornická tradice nebo historie Šumavy je poměrně bohatá. Když bych to konkretizoval přímo k nám na hory Matky Boží, tak tedy se těžilo zlato a především stříbro již ve 13. století. A roku 1522 nás král Ludvík Jagellonský povýšil na královské horní město.
0: Budou mít návštěvníci příležitost si u vás na místě vyzkoušet nějaké hornické činnosti?
1: Budou mít možnost se seznámit s rýžováním zlata. To souvisí trošku s tím, že tady po okolí jsou zlatonosné řeky. A dále se budou moci seznámit trošku s moderní technologií stavění tunelů, kdy nám vlastně přijede Vysoká škola báňská ukázat tyto technologie.
0: Na co dalšího se lidé můžou těšit?
1: Na bohatý program. Budeme začínat žehnáním praporů, dále hornickým průvodem našem městečkem, stužkováním. Odpoledne poté proběhne skok přes kůži a znovu otevření naučný hornický stezky.
0: No a na závěr taková ryze praktická věc. Pokud vím, tak během víkendu k vám nejezdí autobusy. Jak se k vám tady lidé na Hornický den dostanou?
1: Bohužel, během víkendu sem nejezdí autobusy vůbec, takže k nám se dá dostat ideálně autem. Tady bych poprosil všechny návštěvníky, aby parkovali na předem vyhrazených parkovištích, nebo se dá dostat vlakem do Mokrosu a udělat si procházku lesem, takže v těch velkých letních teplotách aspoň v lese nebude možná tak horko. Po případě samozřejmě na kole je to ideální.
0: Dodává Filip Samko, za pozvánku děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Taky děkuju, zdar Bůh.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Muzikál Mamma Mia nabídne divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni během 10. ročníku Noci s operou. V amfiteátru na Lochotině jsou v plánu 3 muzikálové večery ode dneška až do soboty. Začátek je ve 20 hodin a 30 minut. Po skončení představení můžou návštěvníci využít posilové spoje městské dopravy. Ve Zbyroze na Rokycansku v místní části Švabín zkolaudovali nový vodovod. Stavba za téměř 40 milionů korun zajistí pitnou vodu v místech, kde se lidem kvůli dlouhodobému suchu postupně ztrácí voda ve studnách. Nejvyšší povolené ceny paliv dnes klesnou o jednotky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzin budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 haléřů za litr. To je pokles oproti včerejšku o 1 haléř. Nejvyšší možná cena nafty za litr klesne o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Jestli opatření bude pokračovat i v červenci, by měl kabinet rozhodnout v pondělí. V polském Gdaňsku začíná dvoudenní konference věnovaná poválečné obnově Ukrajiny. Ukrajinskou delegaci místo prezidenta Volodymyra Zelenského povede premiérka Julia Sviridenková, za Česko premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí, 700 lidí je zraněných. Uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi platí stav nouze. Česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa prohrála v Mexico City s domácím týmem 0-3. Na šampionátu tak končí s jedním bodem na posledním místě v základní skupině. Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0, Brazílie, Skotsko 3-0, Maroko, Haiti 4-2, Švýcarsko, Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina, Katar 3-1. A ještě počasí. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Odpoledne v oblasti hor přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v Masarykově ulici bouralo nákladní auto s osobním. V obci Běšiny na Klatovsku bouralo nákladní auto do viaduktu. Projíždějte tam opatrně. Pozor dejte také v Srní na Klatovsku. Havaroval tam traktor s osobním autem. A na dálnici D5 počítejte s 6-kilometrovou kolonou před Prahou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvilku už se vypravíme na místo, kde lidé k práci potřebují palici. A do té palice někdy musí dostat klidně i 1100 veršů. A když se herci na jevišti taková palice z ničeho nic zadrhne, krve by se v něm nedořezal, zatímco publikum se válí smíchy. Přesně takové parametry má příhoda, kterou nám kdysi vyprávěl Radoslav Brzobohatý. Za pár minut ji uslyšíte.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Vzácný nápoj mládí a dnešní den nám zatím pěkně stárne, aktuálně už má za sebou 8 hodin a 39 minut. Když nám u rozhlasového mikrofonu nedopatřením vyleze z pusy něco, co by nemělo, je to pečlivě zaznamenané. A takové perličky pak obvykle míří do silvestrovského programu. Přebrabty herců na divadelním jevišti, ty se většinou uchovají jenom v hlavách diváků a taky samotných aktérů. Třeba Radoslava Brzobohatého.
1: My jsme hráli Fausta, což bylo velice krásné představení, které mělo premiéru v 68. roce. První díl Fausta jako starý Faust, to je vlastně 20-minutový monolog, kdy až na konci přijde ten čert, Mephisto, a celou tu dobu jsem odkázán, vlastně až jsem byl na Forbíně, na povědka byla až tamhle v pravém portále, jsem musel být si natolik jistý teda, že se nestane žádný průšvih. Byla, říkám, znovu zase nějaká x-tá repríza, všechno bylo v pohodě, když ve Faustovi to nebylo nikdy v pohodě, protože odříkat těch téměř 11 veršů, které jsem měl v Palici, prostě bylo děs. No ale nicméně šlo všechno v pořádku a tam bylo takový 4 verší, nic neříkat, prostě v pohodě, 4 verší, které bylo. Aby mi duchu poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v potu mučit, mám-li co nevím, jiné učit. A jednou takhle jsem šel, všechny verše šly v pořádku, v pohodě, počítač pracoval a najednou ze mě vypadla taková blbost. Aby mi duchu poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v moči pučit. A teď jsem udělal největší blbost, kterou herec udělá, že jsem to vrátil. A povídám, aby mi duchu poselství zjevila mnohá tajemství, bych nemusel se v puči močit. A to už jsem nemohl dál, zapomněl jsem veškerý verše, který měl jít dál. Jediná záchrana byla Mařenka Cirisová, portále na povědka, tak jsem tam jako došel a u nás na Mělohradech to bylo vždycky, když jsme potřebovali na povědu, tak jsme vždycky říkali Mařeno, kidej. Tak jsem došel k tomu pravému portálu a pán Mařeno, kidej. A Mařenka se na mě podívá, celá usmátá a povídá, Renčku, pokračuje to strašná sranda.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin a 640 minut už slovo dostává opět meteoroložka Jana Adamovská, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Dobré ráno. Tak, teploty nám stoupají, teď se pohybují mezi 23 až 25 stupni a máme vyjasněno.
1: Jak budou vypadat další hodiny?
2: Tak, teploty nám budou nadále stoupat, zastaví se na 34 stupních, na Plzeňsku možná bude až ta 35 a na horách bude mezi 27 až 30 stupni a bude po celý den slunečno, obloha bude jasná nebo skoro jasná, odpoledne až polojasná a vítr ten bude foukat jen slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Co jste pro nás upekla na zítřek? Řekl bych, že pečení je v těchto dnech na místě.
2: Ano, teploty budou ještě vyšší než dnes, ale to počasí bude podobné, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne hlavně na horách, přechodně až polojasno. Maxima zítra očekáváme do 36 stupňů, na horách do 31 a taky jenom slabý proměnlivý vítr.
1: I vy se opatrujte a hodně pijte. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou,
0: hezký den. Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Písnička o Tereze, víc se sem nevleze, ale dobře, tak ještě dva songy v podání Evy Farné a kapely Queen a pak už 9. hodina a Iva Kokešová, která vás provede dnešním rozhlasovým dopolednem. Vladimír Šťovíček se loučí, opatrujte se.
1: Mám prostě

Věděli jste, že na okraji Plzně najdete krásnou vyhlídku Švábiny? Při pěkném počasí uvidíte velkou část Plzně, okolní kopce, ale i Šumavu a Český les. Vrch, na kterém je toto vyhlídkové místo, leží v nadmořské výšce 410 metrů. Místo se nachází nedaleko ústředního hřbitova v ulici Vyhlídková. Přímo u ochozu je parkoviště. Jede sem trolejbus číslo 11. Vystoupit je třeba na zastávce hřbitovní.

0: Časopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Mobilní aplikace zaměřená na snížení overturismu nabídne 20 nových tras na Železnorucku. Ve Zbyroze na Rokycansku dokončili nový vodovod pro oblast Švabín. Zastupitel hlavního města Ondřej Prokop oznámil, že končí v politice. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 34 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Zmírnit přetíženost některých exponovaných míst na Železnorucku a rozprostřít návštěvnost do celého regionu. To je cílem nového projektu zaměřeného na overturismus společnosti Gateyr. Rozšíří například svoji mobilní aplikaci EPU o dalších 20 nových tras, říká manažer projektu Marek Mejstřík.
2: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železnorucku, protože tady například Černé, Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené a zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně

0: velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
1: Projekt je hrazený z česko-švýcarských fondů. Ve Zbyroze na Rokycansku v místní části Švabín zkolaudovali nový vodovod. Stavba za téměř 40 milionů korun zajistí pitnou vodu v místech, kde se lidem kvůli dlouhodobému suchu postupně ztrácí voda ve studnách. Pokračuje nezávislý starosta Zbyroha Josef Štícha.
2: Děláme kolaudaci nového vodovodu, který stál zhruba 28 milionů. Podařilo se nám získat dotaci. Připojíme všechny občany z Švabína, protože tam doposud nebyl vodovod nebo jenom takový nějaký zbytky vodovodu a spousta lidí tam měla studny, ale bohužel bez vody, takže vlastně tam teď budou mít dostatek zbyrožské vody.
1: Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích. Informoval o tom na sociálních sítích. Prokop zároveň řekl, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat. Odůvodnil to každodenním tlakem médií. V posledních dnech totiž čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Prokop minulý týden situaci vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl, za který je připraven zaplatit pokutu. Sport. Basketbalista Jan Veselý odehrál poslední zápas kariéry. Španělský titul s Barcelonou ale nezískal. Katalánský klub, jehož barvy hájí i další český reprezentant Tomáš Satoranský, prohrál čtvrtý zápas finále s Valencií 84-108. Sérii Barcelona ztratila 1-3. Valencie získala druhý titul v historii. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne v oblasti hor přechodně polojasno, nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Fouká slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr, rozptylové podmínky během dne dobré a biopředpověď na trojce, nejvyšší stupeň zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v Masarykově ulici u křižovatky se Smrkovou ulicí bouralo nákladní auto s osobním. Na silnici 27 u obce Běšiny na Klatovsku nákladní auto narazilo do viaduktu. V Cerní na Klatovsku havarovalo osobní auto s traktorem, projíždějte opatrně. A na dálnici D5 na 7. kilometru před Prahou dejte pozor na nehodu dvou osobních aut, neprůjezdný je levý pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je čtvrtek 25. června. Všechno nejlepší Ivanům k jejich dnešnímu svátku. Zprávy skončily 4 minuty po 9. Více než 200 kořenů historických růží si lze prohlédnout na nadcházejícím festivalu starých růží v zahradě zámku Nebílovy na jižním Plzeňsku. Jaké konkrétní odrůdy tam můžete vidět a jak se v barokní zahradě kdysi chovali šlechtici, řekneme vám podrobnosti za 7 minut.
3: Dobré dopoledne

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Prý není to se mnou snadné,

star.

0: Jirotrová a Pavel Bobek, 3 minuty před 9:45. Už tuto sobotu, 27. června, se koná festival Starých růží v zahradě zámku Nebílovy na jižním Plzeňsku. O festivalu, o růžích, ale i o symbolice zahrad v barokní době si povídala Anděla Blašková se zástupkyní kastelána Vendulou Hnojskou.
1: Kromě toho, že tady bude hudba a báječné občerstvení, tak to nejdůležitější, kvůli čemu tady budeme, to jsou růže. Máme tady více než 200 kořenů historických růží, starých růží, které jsou vyšlechtěné zhruba do poloviny 19. století. A jejich vůně, to je něco tak omamného, že to tady osloví naprosto každého. A mimochodem taková perlička. V době baroka, kdybyste si čichli k růži, to by vás majitel hnal.
2: My jsme došli k sadu růží, které jsou vysázené kousek od zámku. Jaké konkrétní odrůdy tady například máte?
1: Tady jsme se zastavili například u galské růže Tuscany Superb. Vedle toho roste Charles de Mills nebo de Bishop. Jsou anglické růže, ale jsou tady i jiné odrůdy.
2: Festival, který tady v nejbližší době propukne, tak návštěvníkům samozřejmě nabídne pohled na ty růže, ale dozví se i něco o nich?
1: Samozřejmě. Jednak se dozví o těch růžích, jak byly vyšlechtěné, díky komu získali svůj název a z jakých odrůd vznikly. A provede naše návštěvníky ten nejpovolanější, a to je ten sběratel starých růží, pan kastelán Milan Fiala. Bude tady hrát kapela The Dixie Hot Licks a potom tady bude příjemná atmosféra, bude se tady hrát a tančit.
2: Tak pojďme ještě kousíček dál, projdeme se sadem. Věděla byste, jak dlouho tady jsou ty růže?
1: Zhruba nějakých 20 let.
2: Je to dílo pana kastelána Milana Fialy?
1: Přesně tak, jsou to růže, které jsem on sám nashromáždil. Růže jsou vlastně takovým sbírkovým předmětem, které on dlouhodobě shromažďuje a tady o ně pečuje. Možná by bylo fajn připomenout si něco málo z etikety, jak se v takové barokní zahradě chovali šlechtici před nějakými těmi 300 lety a jak je můžeme dneska třeba napodobit. Například v zahradě se chodilo vždycky pomalu. Ono to rychle ani moc nešlo. Představte si ty barokní šlechtice, jak byly oblečeni na těch vysokých kramflících s tou parukou, takže jako rychlejší pohyb by byl odměněn potučky potou po tváři, takže pomalu se chodilo. K růžím se zásadně nečichalo, protože ty růže tady byly pro potěchu oka. Oni byly rozesázeny tak, aby tvořily různé ornamenty, barvy. Bylo to něco lahodného. Byl to takový vznešený sál, jako máme vevnitř krásné sály, tak zahrada takovým dalším sálem. Bylo to něco, čím se ten šlechtic chlubil.
2: Zmínila jste zahrady a šlechtice. Kteří šlechtici pobývali právě na Nebílovech?
1: Tady byly takové významnější dva hraběcí rody, a to byly Černínové a Valštejnové.
0: Seznamuje s historií zámku Vendula Hnojská. Jak vypadá zahrada zámku Nebílovy na jižním Plzeňsku a hlavně jaké tam mají růže, můžete zjistit už v sobotu 27. července na festivalu Starých růží. Začátek je ve 13 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Přejeme vám stále krásné čtvrteční dopoledne a za chviličku úsměv, prosím.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dnešek jsme pro vás připravili Josefa Aloise Náhlovského a Josefa Mladého a scénku jsme nazvali Komunikace mezi lidmi.
2: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
3: A zdar tlustěchu.
2: Ne, to je právě ho urazíš.
3: Tak tě Bůh buřte.
2: Ne.
3: Špekoune.
2: Ne.
3: Tak španělské by nám nerozuměl, doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
2: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
3: To je hezká nadávka, taková staročeská.
2: Ano.
3: Pane, vy jste po neboštíku vepří syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera. To má mě taková machrata.
2: Celý
3: pustoučka.
2: Celý jsi to otočil.
3: Co jsem otočil?
2: Otočil jsi to.
3: Já jsem to otočil?
2: Ano.
3: No jo, já to opravím. No. Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná svině. No, to je ještě horší. To je horší.
2: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
3: No tak plešoune.
2: Toho urazíš.
3: Volá policie.
2: Ne.
3: Bleskovka.
2: Ne.
3: Přírodní skýne.
2: Taky ne.
3: Řekneme, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
2: To není ono ještě.
3: To ještě není ono. Už nevím teda.
2: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
3: To je hezky, no. Některý i níž.
2: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
3: U některých se to i vymění.
2: Můžeme o takovém člověku říct si třeba, na tobě veš nezabloudí.
3: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
2: Ano.
3: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
2: Pokud potkáte přátelé samozřejmě v globálu.
3: Nebo v jiném obchodě, jak určitě dneska jedno.
2: Globál.
3: V Tesku, v Bile.
2: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Aloise, neříkejte mu, že je to z Růdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
3: To mě neuráží. Pěkný,
2: prosím.
3: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
2: Já jsem říkal pěkný naopak.
3: To je něco lepší. No.
2: Nebo můžete říct si, vypadl pánu bohu z formy.
3: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
2: Ano.
3: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
2: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, pač tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek odproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
3: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
2: No,
3: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitoneus. Alebo takový krásný staročeský příměr. Studoval až po krk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk po poschodí ještě že rozum.
2: No tak je.
3: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radio vašeho kraje a skupina Krištof 4 minuty před 9:30. Přes 7 000 zákaznických požadavků musí denně vyřídit operátoři prodejních call center ve společnosti ČEZ. Zatímco dřív museli všechno dělat lidé, teď se na některé procesy využívá umělá inteligence, která šetří čas zákazníkům i operátorům. Podrobnosti za chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: Západočeské muzeum v Plzni připravilo ve své hlavní budově komentovanou prohlídku výstavy Umělecká keramika na Plzeňsku 1950 až 1970. Začíná v 17 hodin. Centrum Jana Amose Komenského v Přešticích zve na poslední přednášku v rámci cyklu Svatá země v proměnách času 2. Tentokrát na téma Svatá země na přelomu 20. a 21. století. Začátek je v 18 hodin. V plzeňském amfiteátru na Lochotíně začíná Noc s operou v podání divadla Josefa Kajetána Tyla. Ve 20:30 tam začne poprvé muzikál Mamma Mia. Hrát se bude ještě zítra a pozítří. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici láká na koncert s názvem Léto za dveřmi. Klasická hudba zazní od 18 hodin. V Semlerově rezidenci v Plzni se uskuteční od 17 hodin vernisáž výstavy Na rozcestí – meziválečná architektura v Japonsku. Vernisáž výstavy se koná také v galerii U Bílého jednorožce v Klatovech od 18 hodin. Tam bude zahájena výstava Petr Nikl Herbář. Předvečer chebského festivalu Fijo zahrají na náměstí krále Jiřího z Poděbrad od 19 hodin v programu Nemůžeme se dočkat kapely Balkán Party Band a Koala. No a Mariánsko-Lázeňské městské divadlo zve od 19:30 na divadelní představení Casanova a Žofie. Komedie je příležitostí pro Kateřinu Holánovou a Miroslava Táborského. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Vyberte si něco pěkného a dobře se bavte.

0: Už teď pomáhá operátorům call centra společnosti ČES v některých případech umělá inteligence. Šetří totiž čas a zaměstnancům tak uvolňuje ruce na obtížnější úkony. Letos chce společnost v nasazování umělé inteligence pokračovat. Nově bude navrhovat postupy operátorům během hovorů nebo radit uživatelům aplikace Můj ČES s konkrétními řešeními.
1: Dobrý den, telefonuje Filip, virtuální asistent společnosti ČES Prodej. Řekněte mi, jak vám můžeme poradit a já vás přepojím na vhodného kolegu.
2: Dobrý den, já bych rád zadal samoodečet.
3: Tohle byla ukázka samoodečtu. To už v reálu funguje?
2: Ano, zákazník si může samoodečet vyřešit kompletně s naším voicebotem Filipem.
3: Mluvčí společnosti ČES Ondřej Svoboda vysvětluje, jak využívají umělou inteligenci v jednoduchých opakujících se procesech. I ty musel dříve zpracovávat člověk.
2: Je to takový ten jednoduchý typ procesu, kdy jde opravdu jenom o to zadat číslo a tohle je věc, kterou umělá inteligence už zvládne sama.
3: Pomáhá i operátorům v call centrech.
2: Nemusí například kategorizovat hovory po tom, co ten hovor skončí, což jim sice třeba na první pohled tolik času nezabere. Na druhou stranu ten čas, který tím ušetří, a i kdyby to byla jenom minuta, tak tu minutu můžou věnovat zákazníkovi.
3: Společnost chce dál rozšiřovat procesy využívající umělou inteligenci. Ještě letos chce spustit několik novinek.
4: Jedním z nich je třeba identifikace a autentizace zákazníka, že ho bude identifikovat vlastně náš asistent Filip, aniž by to musel dělat operátor a zároveň to bude dělat v době, kdy čeká na spojení s tím operátorem.
3: Říká manažer call centra Josef Rauscher. Umělá inteligence by mohla sloužit i začínajícím operátorům call center.
4: Dneska vlastně ten nováček, když nastupuje, tak má vedle sebe zkušenějšího kolegu, který mu radí a takhle si předpokládáme, že plno věcí při těch jednodušších požadavcích zákazníků by mohla vyřešit ta naše platforma, ten mentoring online, který by tím pádem nám zkrátil nějaký čas školení toho nováčka a jemu by zjednodušil život.
3: Virtuální asistent taky bude operátorům pomáhat při řešení dotazů zákazníků.
4: Na základě našich metodik, na základě dat ze systému a na základě, co v reálném hovoru slyší, tak ona je schopná dneska vlastně si vyhledat ty kontextové informace a podkládat a předkládat je tomu operátorovi a zároveň ho upozorňovat na něco, co třeba neudělal v tom hovoru, anebo co by mohl udělat a jak by to mohl udělat.
3: Virtuální asistent bude taky odpovídat na jednoduché dotazy uživatelů aplikace Můj ČES. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

na koleň lesa zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Radio Servis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hokejista Matěj Bliml.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš čtvrteční dopolední program, je 9:45. Do 10. hodiny do zpráv vám nabídneme určitě ještě kalendárium. Vrátíme se třeba o 35 let zpátky do Jugoslávie. A také si řekneme něco o dnešním dni, jestli pak jste se podívali do kalendáře. Je tam napsáno Den odchodu okupačních vojsk. Podrobnosti už za pár minut. Přejeme krásné dopoledne a příjemný poslech.

0: Chris Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Dobrý den, je tady čtvrtek 25. června a svátek má... Ruská varianta jména Jan, to znamená hospodin je milostivý. Ivanů tu máme přes 23 tisíc. Tady je Petr Jungmann. Sedmou kavalérii zmasakrovali v montáně u Little Bighornu před 150 lety v roce 1876 bojovníci indiánských kmenů Siouxů, Lakotů, Shainů a Arapahů pod vedením náčelníka Splašeného koně. Jediný, kdo z Kastrova oddílu přežil bitvu, byl kůň Komanč. Nezávislost na Jugoslávii vyhlásili Chorvatsko a Slovinsko před 35 lety v roce 1991. S tím nesouhlasilo 600 tisíc Srbů žijících v Chorvatsku. Spláli kruté boje, které se vlekly až do roku 1995.
5: Běž domů, Ivane.
4: Dnes máme významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z československého území byl totiž podepsán přesně před 35 lety v roce 1991 a rudoarmějců tu nebylo málo, až 150 tisíc.
6: Čas udělat dětem pápa.
4: Titul Ropák roku za antiekologický čin byl před 5 lety udělen vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi. Mimo jiné za schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Kulatou 60 má dneska moderátor, herec a zpěvák Vladimír Hron.
7: První z našich pojede Robert Reichl.
4: 55 slaví jeden z našich nejlepších hokejových útočníků historie.
8: Gól! Vedeme, 1-0!
4: Olympijský vítěz Nagána Robert Reichl.
7: Jsi pašák, Albi!
4: A já přeju pěkný den.

0: Hořenková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ministerstvo zahraničí dnes doplní prezidenta Pavla do delegace na červencový summit NATO. Součástí festivalu pouličního umění Volc v Plzni je nově i konference. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 34 stupňů. Hezké čtvrteční dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí ho vláda do delegace nezařadila. Po podnětu prezidenta jí ale ústavní soud předběžným opatřením nařídil zajištění Pavlovy účasti. Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je nezvykle rychlé a oproti českým zájmům.
2: My respektujeme rozhodnutí ústavního soudu, i když je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl a v tom, že jsme neměli možnost vůbec se k té žalobě vyjádřit.
0: Část opozice naopak rychlost verdiktu ocenila. V plzeňském depu 2015 se dnes koná mezinárodní konference k festivalu Volc. Debata se od 11 hodin zaměří na proměnu pouličního umění v čase a na to, jakým způsobem ho můžou města nebo sami umělci dostat do veřejného prostoru, popisuje vedoucí projektu Jan Štěpán.
3: Pak je tam další část financování, kde jsou zástupci měst, jako vlastně veřejného sektoru, plus jsou

0: soukromé společnosti, tak aby vlastně se vlastně ukázali, jakým způsobem se dá přistupovat k tomu projektu jako udržitelně a funkčně a komu to co přináší.
1: V Blovicích na jižním Plzeňsku dokončili opravy sálu Lidového domu. Město sál nově vymalovalo a zlepšilo akustiku pro kulturní akce. Úpravy vyšly na necelý 1 milion korun. Více doplňuje nezávislý starosta Blovic Robert Zelenka.
2: Ten celý projekt byl dokončen asi před 2 týdny. My se chystáme vlastně sezonu sále zahájit na přelomu měsíce srpna a září a lovičtí občané se mohou těšit na krásně vymalovaný nový sál, včetně teda instalovaných panelů, které zlepší akustiku. Sport.
1: Tenista Vít Kopřiva nastoupí po 11. hodině k zápasu čtvrtfinále turnaje na travnatém povrchu na Malorce. Utká se s Američanem Quinnem. Na turnaji žen v East Bend čeká odpoledne Terezu Valentovou, duel s Němkou Mariovou a v Bad Homburku si Karolína Muchová zahraje s Dánkou Tausonovou. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne v oblasti hor přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na horách 27 až 30. Fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky během dne dobré, aby o předpověď na trojce. Nejvyšší stupeň zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 20 mezi obcemi Bezvěrov a Trhomné na severním Plzeňsku havarovala 2 osobní auta. V Bezvěrově dejte pozor na nehodu 2 aut také. Na silnici 20 u Úněšova na křižovatce na Podmokli se srazila 2 auta, projíždějte opatrně. U Zhoře na Tachovsku bourala také 2 osobní auta. A ve Volšovské ulici v Sušici je u křižovatky s ulicí u Vodárny nehoda 2 aut. Jeďte tam opatrně. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Naším dnešním dopoledním hostem bude pan Bohumil Stránský ze spolku Když pes pomáhá žít a tématem bude kromě jiného i charitativní den pro pejsky. Setkání s naším hostem začíná už za pár minut. Přejeme vám příjemný poslech.
3: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: To byl Jakub Smolík, teď už má slovo naše karlovarské studio a kolegyně Pavlína Kyselová. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravíme posluchače Rádia vašeho kraje. Dnes máme ve studiu opravdu nepřehlédnutelnou návštěvu. Naším hostem je pan Bohumil Stránský ze spolku Když pes pomáhá žít. No a nepřišel sám, doprovází ho dva majestátní Leonbergerové, a já se věděla, že se zaseknu, kteří zaplnili snad polovinu našeho studia. Pane Stránský, vítám vás u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já ještě připomenu, že pro milovníky psů nám funguje tady naše webkamera, takže pokud byste chtěli vidět živě návštěvu, tak můžete teď sledovat na webu Českého rozhlasu Karlovy Vary, jak tady krásně pejsci odpočívají, je jim trošku vedro, ale my jim tady pouštíme klimatizaci, tak snad to tady s námi zvládnou. No a teď už tedy, jak se člověk vlastně dostane k tomu, že zasvětí svůj život pomoci psům a lidem skrze ně?
2: No, to není zas tak těžký, jo, prostě jednoho dne potkáte, a většinou je to úplně náhodou, potkáte psa, o kterým si řeknete, že to je prostě pes, kterým chci zasvětit svůj život. A u nás to dopadlo tak vlastně, že my jsme hledali obrovského psa vhodného na kanisterapii, protože jsme měli Sárenku, zlatýho retrievera, která byla sice úžasná, ale měli jsme klientku, která měla v 11 letech 80 kilo a ta prostě byla taková hromotná a našli jsme vlastně, že Leonberger je takový zlatý retriever ve velkém těle. Jeli jsme se podívat do chovatelské stanice a já ve chvíli, kdy jsem toho Leonbergera uviděl, tak už jsem věděl prostě, že u mě zůstane celý život.
1: Je pravdou, mně vždycky přijde, že jaksi páníček je podoben svému pejskovi nebo obráceně. A vy jste statný chlap, asi bych si úplně neuměla vás představit třeba s čivavou nebo něčím takovým. Tak myslím, že i je důležité mít i sílu na toho psa, že jo? Je to tak, je to i důležitá věc, že asi nějaká úplně jako pretinka by Leonbergera neutáhla?
2: Nejde o to Leonbergera utáhnout, jde o to ho přesvědčit, aby dělal to, co chcete vy. To je podstatně důležitější než fyzická síla.
1: Takže je to jako všude o hlavě.
2: Ano.
1: Prozradíte nám, kolik jich máte aktuálně doma?
2: V současné době mám doma 14 Leonbergerů a dalších 7 psů jiných plemen.
1: Jak se žije s takovou smečkou na volno? Jak vypadá váš den?
2: Můj den vypadá tak, že v 5 hodin ráno mě ty pejskové zbudí, jdeme se venčit, pak samozřejmě následuje snídaně, následují různé aktivity, snažím se s každým z těch pejsků pracovat individuálně podle toho, co potřebuje, podle toho, co mu nejde a spíš asi podle toho, co nejde nám oběma, tak aby jsme se sladili a aby ten život fungoval. Je samozřejmé, že ta smečka potřebuje trošku řídit a potřebuje prostě vědět, že je tam někdo, kdo jim řekne, že ne, takhle by to nemělo být a jde to jinak.
1: V té smečce vy jste šéf, anebo mají svého šéfa?
2: Já bych to asi takhle úplně neřekl. Jo, tam jde spíš o spolupráci. Ano, říkám jim, co mají dělat, říkám jim, jaká mají pravidla, ale jako šéf si nepřijdu.
1: A mají teda mezi sebou zvoleného nějakého, řekněme, dominantnějšího třeba pejska nebo fenu?
2: U nás je vůdce smečky teďkon Bruno, je to 7,5letý obrovský pes a je vůdce smečky vlastně proto, že to má v hlavě srovnaný. On nikdy žádnýho psa nekous, ale dokáže jim říct, že opět takhle ne, takhle se nechovej, to se mi nelíbí, jo, chovej se tak, jak se máš.
1: Je těžké starat se o tuto rasu? Je to v něčem specifické?
2: Není, jenom to je dražší veterina, s tím musí člověk počítat. Jsou větší náklady na krmení, protože Leonberger jako každý obří plemeno nelze jen tak odbít prostě nějakýma marketovýma granulema. Prostě ta strava je velice důležitá a hlavně v tom prvním roce života toho psa, kdy vlastně to tělo strašně rychle roste. Pro příklad, vy si domů přivezete 10-kilový štěňátko a za rok máte doma 60-kilovýho psa. Jo, takže prostě opravdu se to tomu musí přizpůsobit a když tam není ta možnost toto psovi dopřát, tak ať se ho lidi radši nepořizují.
1: Vždycky raději vědět, na co mám, jak si dispozice, v finále i finance a čas.
2: Bude to znít ošklivě, ale finance hrajou velkou roli.
1: Říká náš host Bohumil Stránský, my si teď dáme písničku a už za chvíli probereme, jak ti to obři vracejí úsměv seniorům i dětem.

0: Harry Nelson, a teď už pokračujeme v rozhovoru. Jsme zpět ve vysílání Rádio vašeho kraje. Vás opět zdraví. Pokračujeme v rozhovoru s Bohumilem Stránským ze spolku Když pes pomáhá žít a jeho dvěma Leonbergry. Vaši psi se aktivně věnují kanisterapii. Jak přesně tito obři, já jim říkám obři, já to nemyslím nějak jako zle, ale prostě jsou to opravdu velcí psi, pomáhají seniorům a dětem. Jak reagují lidé, když je poprvé vidí? Bojí se jich?
1: Většinou, když vstoupíme do domova seniorů, kde jsme nikde nebyli, tak samozřejmě určitá forma nedůvěry tam je. Jo, protože najednou si představte, že do místnosti vstoupí pes, který je větší než vy. Jo, a samozřejmě někteří ty lidi to nemusí nést dobře. Nicméně za velmi krátkou chvíli ty psy si dokážou s těma lidma, co se týče tohohle stavu, poradit a dokážou si získat jejich přízeň. Jo. A Leonberger je na to naprosto úžasný plemeno, protože oni milují lidi. O dětech o tom ani nemluvím. A dokáže navodit atmosféru vlastně, že lidi, kteří se na začátku bojí, je potom hladí naprosto bez obav a bez respektu.
0: Já jsem na vašich sociálních sítích viděla několik příspěvků, které tam dáváte právě z kanisterapie, kdy třeba vlezla jedna z vašich svěřenkyň i babičce do postele a bylo tam takový nějaký, jako, že se mazlili a tak. A říkala jsem si, ježiš, ta babička je taková proti tomu úplně malinká. Ale vypadalo, že opravdu vykouzlila úsměv na tváři, opravdu tam bylo nějaké takové pozbuzení, ale to asi není úplně všechno, co kanisterapie má zařídit. Jsou tam třeba i nějaké jiné přídavné vlastně věci, které třeba ten důchodce dělá, ani o tom neví?
1: U těch seniorů víceméně je hlavním cílem té kanisterapie to, aby ty seniori nezapomněli to, co ještě umí. Jo. A v neposlední řadě, a to si myslím, že je nejdůležitější cíl, oni nechtějí odejít. Oni se mají na koho těšit. Oni vlastně si velmi rádi povídají, takže my navážeme rozhovor, najdeme téma, které je vhodné, a ten pejsek vlastně slouží jako pomůcka. Jo, protože kanisterapii nikdy neprovádí pes, vždycky ji provádí kanisterapeut vlastně, a pes u toho pomáhá. To, že k tomu mají obrovský vlohy a vlastně víceméně už se v těch zařízeních chovají často velmi samostatně, je věc druhá, ale to se ten pes musí naučit.
0: No, takže je to tak, že chodíte pravidelně potom?
1: Ano, navštěvujeme 22 zařízení.
0: Tak to je docela asi už jako opravdu řehole to obsáhnout v rámci roku, jestli tam je nějaká pravidelnost každý týden.
1: Záleží na tom, jak si to nastaví to zařízení. Jo? A záleží na typu kanisterapie, vlastně, kterou provádíme. Ve chvíli, kdy chceme napravovat lidský těličko, tak chodíme i jednou týdně, protože čím častější je ta návštěva, tím lepší ty výsledky jsou. Ve chvíli, kdy napravujeme dušičku, tam to záleží podle stavu a kondice toho klienta. Jo.
0: Kromě té terapie, tak provozujete i odchytovou službu. Ta vypadá tak, že zkrátka vám zavolají, tady se toulá pejsek, vy sednete do auta, jedete pro něj a pak sháníte, komu patří?
1: Tak ono to má svoje pravidla. Jo, napřed vlastně musíte mít uzavřenou buď to smlouvu, nebo být domluvený s tou obcí, že tu službu chtějí. A pak ano, pak jsme 24/7 vlastně na telefonu a ve chvíli, kdy se někde objeví nějaký pejsek, tak to řešíme. Jo, ono, odchytová služba, spousta lidí si pod tím představuje něco honosného, ale těch těžkých odchytů, opravdu těžkých odchytů není zase tolik. Ve valné většině je to tak, že se s tím pejskem domluvíme. A když je ten odchyt těžší, tak samozřejmě potom se k tomu přistupuje jinak.
0: Dostáváte se i do situací, že třeba vysvobozujete pejsky, že jsou třeba v nějakých objektech, které prostě jsou tam třeba sami, nikdo se o ně nestará.
1: Samozřejmě dostáváme se k tomu a to nás oslovuje buď to Policie České republiky, anebo Krajská veterinární správa, a potom vlastně umisťujeme ty zvířata do karantény a snažíme se jim najít vhodné zařízení, vlastně, kde je dají dohromady, protože když už teda se najde nějaký takovýhle zařízení, kde je těch pejsků mnoho a jsou velmi zanedbaní valnou většinou, tak nejsme schopni sami se o ně postarat, takže hledáme zařízení, ale daří se nám nacházet. Jo.
0: A co říkají vaši psy, když jim přivedete kamarády?
1: Nevidí je.
0: Nevidí?
1: Nikdy. Separáty. Ve chvíli, kdy přivedu odchycenýho pejska, tak ten pejsek musí do karantény, protože já vůbec nevím, jestli je ten pejsek nemocnej, nebo co mu je prostě, takže odchycený pejskové nikdy nepřijdou do styku s mýma psama.
0: O kanisterapii i odchytu psů jsme si povídali s Bohumilem Stránským a za malou chvíli se v našem rozhovoru na rádiu vašeho kraje zaměříme na to, proč psí školce občas potřebují nápravu spíše páníčci než mazlíčci, tak určitě zůstaňte s námi.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, před námi je závěrečný blok dnešního rozhovoru. Naším hostem je stále pan Bohumil Stránský. A vy taktéž provozujete i psí školku. My jsme se tady mimo éter bavili, že se ve vaší školce prakticky skoro nepracuje s těmi pejsky, ale s páničky. Tak si řekněme, jaké jsou ty nejčastější problémy, nebo proč vás vlastně lidé oslovují?
1: Musím říct, že nejčastěji mě lidé oslovují, že s tím, že si pořídili pejska, on do té doby, než se dostane do puberty, tak funguje, protože ty psí mimina prostě opravdu takový jsou. Pak najednou přijde puberta, pejsek z ničeho nic zapomene úplně všechno, co se naučil, a ty lidi neví, co s tím mají dělat.
0: Jako fakt zapomene všechno, co se naučil?
1: On to samozřejmě nezapomene, jenom je mu to jedno. Vzpomeňte si na svoje léta v pubertě.
0: Pravda. Jasně, už tomu rozumím. No a to je situace, kdy tedy se na vás obracejí, protože balancují nad tím, že vlastně asi možná ani pejska nechtějí, když je takovej, jo, je to tak?
1: Musím říct, že na mě se teda obracejí lidi, kteří tenhle ten problém nemají. Oni se chtějí naučit pracovat s tím pejskem právě proto, aby ten pejsek u něj mohl zůstat. A já si tohle z toho přístupu vážím. Chybu můžeme udělat úplně každý, protože do psí školky by se mělo začít chodit, pokud možno, co nejdřív. V pubertě už je relativně pozdě. Ovšem u nás teda nedbám na to, kolik ten pejsek umí triků. Jo, mě třeba zajímá, jak umí chodit na vodítku, jestli umí přiběhnout na jméno, jestli se dokáže potkat s druhým psem. To jsou věci, které se u nás lidi učí, protože já si myslím, že tohle je pro život podstatně důležitější.
0: To se učíme i my lidé prakticky.
1: Ano.
0: Tomu se říká socializace, už jsme to tady jednou řekli. Takže vy potom nastane jakýsi jako program, že třeba k vám chodí měsíc, dva, nebo jak si mám představit tu spolupráci?
1: Základní program je na 10 hodin. Mm-hmm. S tím, že přijde na jednu hodinu se podívat, jestli mu ten náš způsob toho cvičení vyhovuje nebo ne. A ve chvíli, kdy zjistí, že mu to vyhovuje, tak vlastně začíná výcvikový program a ten základní má teda 10 hodin. Mm-hmm. Jo. Někteří ty základní programy absolvují vlastně i víckrát, protože prostě se jim nedaří s tím pejskem se domluvit hned. A není to zase až tak nezvyklý. Každý máme talent na něco jiného. Já bych taky nemohl řídit lokomotivu, protože bych to prostě neuměl. Ale s těma zvířatama mi to jde. Já musím říct, že velmi často nastává situace, a ta mě teda jako opravdu potom baví, kdy mi ty lidi tvrdí, že ten pejsek něco neudělá. A já si ho vezmu a on to udělá. A není to o tom, že bych byl lepší než ty lidi, jenom prostě za ty roky už vím, jak na to.
0: Když máte tyto obrovské zkušenosti, probrali jsme už vlastně asi zhruba tři témata, které jsou vám vlastní, tak stalo se vám, že jste narazil na kus, kterýmu jste zkrátka nemohl přijít na kloub?
1: Přijít na kloub. Většinou se mi daří odhadnout, co ten pejsek potřebuje, ale zase, jako u lidí. Některý pejsek se to naučí prakticky okamžitě a některému pejskovi to prostě trvá. Důležitý je na toho pejska nespěchat. Vždycky si musíme uvědomit, že je to pejsek, je to živý tvor, není to robot. Není to něco, co dokážete naprogramovat. Jo. Je velmi důležité vlastně nastavit tu výchovu tomu pejskovi tak, aby vyhovovala obou dvou stranám. Jak tomu pejskovi, tak tomu človíčkovi. Protože není nic horšího, než když ze cvičáku odchází zklamaný majitel psa se zklamaným pejskem. Tam ty výsledky nejsou.
0: No, budeme vám přát, aby se takové situace nestávaly, aby vždycky tam byla naděje a zkrátka ty dva se našly, takzvaně. Vám se blíží velká událost, konkrétně 4. července pořádáte charitativní den pro pejsky. Co všechno na této akci uvidíme a na co se mohou návštěvníci těšit?
1: Já musím říct, že jsem nesmírně šťastný, že se nám podařilo zajistit jako opravdu kvalitní program. A lidi se můžou těšit na jednotku výsadkářů z druhé světové války britských, můžou se těšit na vojenský vozidla, bude možnost i nějaké projížďky, bude tam historický šerm, večer bude rocková party a samozřejmě celý den bude proložen vystoupení z pejsky, bude o kanistrapy, o výcviku pejsků, bude to o dog dancingu, který jsem začal s jedním svých Leonbergerů dělat. Jo, a myslím si, že lidi s dětma si určitě najdou něco, co se jim tam bude líbit a za co stojí přijít.
0: Více informací najdeme na vašem Facebooku?
1: Určitě najdete na stránkách Když pes pomáhá žít, je na to vytvořená událost, charitativní den pro naše pejsky a tam vlastně my průběžně dáváme program, který tam je.
0: Tak ještě jednou zopakujme datum a také kde a od kolika hodin se můžeme těšit.
1: Takže charitativní den je 4.7. je od 9 hodin, v 9 hodin se otevřou brány našeho standku a je to na Hřebenech 14, opět se jmenuje Josefov.
0: Pokud chcete, můžete 4. července podpořit tento skvělý počin. Děkujeme za rozhovor i za to, co pro pejsky děláte a také pro lidi vlastně především děláte. Ať se daří vám i celé vaší obří smečce, no a také ať se plánovaná akce vydaří, ať vám přeje počasí a vyberete co největší částku, tak abyste mohli pokračovat dál. A naším hostem byl dnes pan Bohumil Stránský. Děkujeme.
1: Já taky děkuju, přeju hezký den.

Radio vašeho kraje, Miroslav Žbirka, za 3:45. V Karlových Varech funguje textilní centrum. Lidé do něj můžou nosit nepotřebné oblečení. Podmínkou je, aby bylo v dobrém stavu. Potom ho dostanou různé sociální organizace, které ho rozdají rodinám, lidem bez domova nebo i seniorům. Máme pro vás reportáž, uslyšíte ji po písničce.

0: Známe to pravděpodobně všichni. Ve skříni máme spoustu věcí, které nenosíme. Co s nimi? Jednou z možností je darování. Například do Karlovarského textilního centra, které začalo v městské části Stará Role fungovat před pár dny. Provozuje ho Oděvní banka. Jedná se po Praze o druhou provozovnu v České republice. Oblečení potom dostávají různé sociální organizace a zájem lidí darovat věci je velký.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Co pro vás mohu udělat?
1: Přinesla jsem nějaký oblečení. Přijela jsem, jsou tam nějaký letní šaty, dětské věci. Můžu vám to tady nechat?
2: Určitě. Pojďte dál tady. S dovolením, já si to takto zvážím.
3: Paní Petro, teď jste přinesla vlastně tašku s věcmi. Co tomu říkáte, že takhle můžete ty věci odložit?
1: Víte co, já jsem strašně ráda, protože já jsem neměla komu to dávat. Kamarádky to nechtějí, sami toho mají hodně, doma skříně plný, takže jsem ráda, že to někomu pomůže.
3: A vyhazovat to samozřejmě.
1: Přesně tak, a do kontejneru to dávat taky nechci.
4: Myslím, že ty děcky by měly být asi možná nějaký tady.
2: Jo, už mám. Díky.
3: Paní Aleno, vy pracujete tady v Oděvní bance. Co teď přesně děláte?
5: Teď kompletuji krizový balíček. Kompletujeme podle toho, jestli je to dětské, dámské nebo pánské a také podle velikosti.
3: A tohle je zrovna balíček pro dítě?
5: To je pro dítě, ano, to je pro holčičku, takže sem píšu, že je to holka. Aha. A 134 velikost. Krizový balíček, povinnost je, aby měl 5 triček, kalhoty a tepláky, svetr a mikina. Ještě se tam vejde třeba kšiltovka, pro holčičky šatičky. Dana Pavlousková, ředitelka a zakladatelka Oděvní banky. Tady v Karlových Varech je to vlastně novinka.
6: My už druhým rokem pracujeme na projektu, který je celorepublikový a týká se všech krajských měst. A když jsme měli jednání právě v Karlových Varech a jednali jsme o projektu www.oblečkarlovyvary.cz, tak vznikl nápad, zdali bychom nechtěli udělat vlastně celorepublikově první pilotní projekt textilního centra pro Karlovarský kraj.
3: Lidé chodí, vidím, že oblečení tady máte mnoho.
6: My jsme oblečením začali přetýkat už asi druhý, třetí den od otevření. Tohle jsme nečekali ani náhodou.
3: Oblečení se můžou nosit lidé. A co se týká třeba obcí a měst?
6: Tam už čekáme jenom na to, až získáme vlastně schválení provoz pro nakládání s textilním odpadem, tak právě s obcemi chceme začít hned spolupracovat.
3: Ty věci tady nezůstávají, ty věci jdou dál.
6: My vyzbíráme oblečení z Karlovarského kraje, my ho nějak zpracujeme z toho oblečení, my děláme ty krizové balíky v oblečení a ty potom následně distribuujeme mezi nejrůznější neziskovky, sociální služby, nízkoprahové zařízení, azylové domy. To oblečení zůstává tady v kraji.
3: A je nějaký druh oblečení, po kterém je velká poptávka?
6: Jednoznačně dlouhodobě nedostatkový sortiment je pánské oblečení, jakékoliv velikosti.
3: Karlovarské textilní centrum je otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

naším dnešním dopoledním hostem jsme zavítali mezi pejsky a zítra to všechno bude hlavně na téma muzika legendární kapely Queen. Skupina Queeny precizně prezentuje hity legendárních Queenů a slaví 20 let své existence. Vydává se na letní tour a v Plzni se zastaví 14. července. Naším zítřejším hostem bude po 10. hodině zpěvák a lídr Queeny Michal Kluch. Takže určitě si tento rozhovor nenechte ujít. Za 7 minut 11.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Plzeň bude kvůli vysokým teplotám kropit ulice. Silničáři dnes zahájí úplas stavbu obchvatu, hotový bude v roce 2028. Policie loni zajistila majetek za více než 7 miliard korun. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 34 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Teploty v Plzeňském kraji podle předpovědi meteorologů dosáhnou v dalších dnech až na 39 stupňů Celsia. Některá města proto zavádí speciální opatření. V centru Plzně a taky v některých městských částech vyjedou kropící vozy. Další informace doplňuje plzeňský primátor Roman Zarzický z Hnutí ANO.
2: Kropíme aktuálně kropícím vozem centrum města a také část Roudné. Jsou samozřejmě spuštěné mlžítka, ve městě těch je aktuálně 6. Dneska jsem měl zároveň poradu se starostami velkých obvodů, takže mi potvrdili, že objednávají kapacitu taky u dobrovolných hasičů a měli by dnes maximálně zítra vyjet ještě hasičská kropící auta do městských částí.
1: V centru Plzně se lidé můžou ochladit díky pítkům, mlžítkům nebo kašnám. Na severním Plzeňsku dnes začíná stavba obchvatu města Plasy. Informuje o tom ředitelství silnic a dálnic. Součástí obchvatu bude i nejvyšší silniční most v Česku, který ve výšce 87 metrů překlene řeku Střelu. Jeho stavba začala už před rokem přípravnými pracemi. Dnes oficiálně začíná stavba samotného silničního obchvatu.
3: Obchvat na hlavním tahu Plzeň-Žatec bude mít celkem přes 6 kilometrů a odvede tranzitní dopravu z centra Plas, kudy dnes projede kolem 10 000 aut. Součástí převážně dvouproudé komunikace bude i mimoúrovňová křižovatka u obce Babina. Obchvat začne sloužit řidičům zhruba za 2 roky. Z Plas Lukáš Milota, Český rozhlas.
1: Policie loni zajistila majetek za 7 miliard a 230 milionů korun. To je zhruba o 1,5 miliardy víc než v roce 2024. Informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Majetek loni centrála zajišťovala v souvislosti s investičními, daňovými a dotačními podvody

0: nebo korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek. Sport. Čeští hokejbalisté na závěr základní skupiny mistrovství světa v Ostravě porazili tým Spojených států 1-0 a na turnaji zatím neprohráli. Do pátečního čtvrtfinále tak půjdou proti papírově nejslabšímu soupeři z Velké Británie. Čtvrtfinále s Velkou Británií odehrají Češi v Ostravar aréně v pátek v 17 hodin a 45 minut. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, výjimečně až 35, na horách pak 27 až 30. Fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď na trojce, nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni na silnici u okresního soudu dejte pozor na srážku chodce s autobusem. V Plzni v Masarykově ulici probíhá vyšetřování nehody dvou vozidel. Na silnici 20 u Úněšova na křižovatce na Podmokli se srazila dvě auta. Projíždějte opatrně a na dálnici D5 na 30. kilometru ve směru na Plzeň se před zúžením na jeden jízdní pruh tvoří kolona.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zprávy skončily 4 minuty po 11. Přejeme dobrý den a příjemný poslech. Jméno osobnosti, která tentokrát bude hlavní postavou našeho příběhu, většina z vás nejspíš uhodne. Je totiž už řadu let spojeno s cyklistikou a cyklistickou dopravou v Plzni. Tak schválně necháme to jméno ještě pár minut nevyslovené.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Zkušenosti týkající se cyklistické dopravy postupem let čerpala u nás i v zahraničí a prověřuje je vlastní praxí. Několik let byla součástí týmu Národního cyklokoordinátora. V současné době je cyklokoordinátorkou města Plzně. Do práce jezdí denně na kole. V každém ročním období výjimkou jsou snad jen zimní dny s náledím. Příznivci cyklistiky znají jako cykloradku. Jmenuje se Radka Žáková. Poprvé se na kole rozjela jako většina z nás, co by dítě, to ještě netušila, že kolo bude jejím osudem.
2: Bylo to, když mi bylo asi 5 let a od Ježíška jsem dostala kolo a na našem velkém dvorku jsem spolu se sousedem se učila jezdit na kole. Dědeček mě držel za sedlo a pak mě pustil a ono mi to jelo samotný a byl to strašně fajn pocit.
3: Přímo k životu na kole jste se ale dostala spíš už potom jako dospělá.
2: Ano, velké kolo jsem dostala v 15, chvíli jsem jezdila, pak to přerušila dcera, tam byla taky nějaká pauza, pak jsem jezdila chvíli s ní, to bylo asi nejkrásnější období, kdy jsem jí měla vepředu na sedátku a povídala jsem jí do ouška, co je vlevo, co je vpravo. Pak byla další pauza, kdy ona ještě neuměla jezdit na kole a pak jsme začali jezdit chvíli spolu a pak, když už byla větší, tak jsem začala jezdit s partou sama a tak různě a v podstatě kolo se stalo běžnou součástí mého života.
3: Prostě kolo pro vás už není jenom rekreační a výletní záležitostí.
2: To určitě ne, kolo je součástí mého každodenního života. V podstatě opravdu velice málo kdy opouštím domov a není to na kole.
3: A jak to je, když jedete na nějakou společenskou akci, také na kole?
2: Většinou vyrážím normálně v botách na kramfleku, v sukni, společensky oblečená a většinou, pokud je to v Plzni, tak teda vyrážím spíš na svém skládacím promptnu, který pak složím a nechám ho někde v šatně, jako lidi nechávají své svršky.
3: Kromě toho, že jste cyklokoordinátorka, jste také cykloprůvodkyně. Vám se dokonale podařilo propojit svůj koníček s prací.
2: Vždycky mě bavilo poznávání a zjistila jsem, že kolo je na to úžasný prostředek, kterým se dostanete tam, kde se dostanete pěšky, téměř vždycky, a současně tam, kde byste se jinak dopravovali veřejnou dopravou nebo autem. Ale máte vždycky možnost zastavit tam tu věc, která vás zajímá, si prohlédnout. A to mě přivedlo k průvodcování.
3: Kde nejdál jste na kole byla?
2: Přiznám se, že nevím na kilometry, jestli to bylo dál na Korzice, v Provence, v Auvergne nebo v Českém Banátu v Rumunsku. Vím, kde jsem byla nejvýš. To bylo ve Švýcarsku nad Svatým Mořicem, kde z těch 1800 metrů jsem vyšlapala až do sedla, které mělo 2760 metrů.
3: A kam nejdál jste na kole dojela, řekněme za den?
2: V rámci akce Západočeským regionem za 17 hodin jsem ujela za ten den 256 kilometrů.
3: Pane jo. A kolik kol už jste měla a kolik jich máte v současné době?
2: No tak kolik jsem jich měla, to opravdu nevím. Teď jich mám aktuálně 5, ale v akci takzvaně jsou 3. Každé je na jiné použití. Jedno kolo je s rámem na míru, s výbavou na přání. To je kolo, na kterém jezdím ty delší trasy, výlety, na kterém cestuju i do zahraničí. Pak mám kolo do města. To je starší horské kolo, které jsem upravila jako městské nákladní kolo s košíkama. Na tom se běžně pohybuju po městě. A pak mám kolo, s kterým jezdím většinou na služební cesty, zpravidla mimo Plzeň, nebo když mě někdo potom veze autem. A to je skládací Bromča, na kterém dojedu buď na nádraží, anebo k nějakému autu, složím, dám ho do kufru nebo do kupé a pokračuju dál jiným druhem dopravy. A tam zase kolo rozložím a pokračuju dál.
3: Z toho vašeho povídání úplně je cítit, že máte cyklistiku a kola v srdci. Kdybyste měla vybrat jeden jediný svůj úspěch spojený s kolem a s cyklistikou, co by to bylo?
2: Co se týče mě a mého fyzického výkonu, asi by to bylo těch 256 kilometrů za ten jeden den. To jsem si nebyla jistá, jestli to zvládnu, a jsem ráda, že jsem to dokázala. A co se týče prosazování cyklistických záležitostí, tak tam je těch věcí víc, ale když to mám vzít suma sumárum, tak je to možná to, že jsem ukázala cestu k tomu, jak je kolo příjemné, užitečné současně spoustě lidí, kteří se mnou byli na různých výletech, většinou na cykloprohlídkách a kteří potom začali jezdit na kole pravidelně.
3: Má cykloradka ještě nějaký další cyklistický sen?
2: Těch snů by bylo víc. Každopádně hrozně ráda bych se třeba dostala ještě do nějakých vyšších hor a třeba je i přejela, ale to se obávám, že už se mi nesplní. Dřív jsem si říkala třeba přejet Andy, to by se mi hrozně líbilo, ale k tomu už se asi nedostanu.
3: Nikdy nevíte. O Radce Žákové se říká, že má na každé noze přirostlý pedál. Ukažte.
2: No, zleva zprava.
3: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

Slovenska, PH a rádio vašeho kraje, jak moc nás formuje prostředí sídlišť, jak se v nich žilo dříve a jaké to bude v budoucnu. Závěrečný díl našeho seriálu se zamýšlí nad tím, co s námi dělá každodenní život v panelovém domě. Hledejte spolu s námi odpověď na otázku, co lidé v takovém prostoru pro spokojené soužití nejvíce potřebují. Výtah mimo provoz, závěrečný díl už po písničce.

0: Posloucháte náš čtvrteční dopolední program a za 3 minuty bude 11:30. Panelová sídliště mají svoji minulost. Jaké proměny je ale čekají v budoucích letech? V závěrečném dílu dokumentárního seriálu Výtah mimo provoz se publicista Jiří Trnka a popularizátor vědy Lukáš Houška zamýšlejí nad vztahem mezi architekturou a lidskou psychikou. Ukážeme si, jak hluboce nás formuje prostředí, ve kterém bydlíme a potkáváme se. Poslouchejte finální ohlédnutí za fenoménem panelového sídliště.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: V seriálu Výtah mimo provoz jsme chodili po sídlištích na západě Čech. Sídliště přinesla masové bydlení a snahu o samostatně fungující celky. Ale snad žádné nebylo dostavěné podle původních výkresů. Když člověk prochází mezi paneláky, napadá ho otázka, jestli i ty budou jednou památkou.
3: Kaša, myslíte si, že stejně jako když jdeme v Karlových Varech nebo v Plzni, tam vidíme chráněné domy v centru, budou někdy památkově chráněné paneláky?
4: No už některé dokonce jsou a někdy opravdu jako právem, protože řada těch technologií, kvalitních materiálů, uměleckých děl, výborných urbanistických celků, tak si svoji ochranu rozhodně zaslouží. A památkáři tu nejsou o to, aby nám nakazovali, jaký máme mít okna, ale aby udržovali kvalitní prostředí, což je výborný.
2: Sídliště tenkrát i teď. Už řadu let běží jejich revitalizace, přibývá zeleň a odpočinkové zóny. Ono vážně nebylo všechno tenkrát špatně. Například v našem seriálu mnohokrát zmíněné takzvané 4% umění. Proč to tehdy šlo a na sídliště se umisťovaly sochy a jiná umělecká díla? Developerům bych to dal příkazem i dnes.
4: To by bylo skvělý, kdyby se v novostavbách aspoň část kousíček věnoval právě umění.
2: Každý má na sídlištní urbanismus jiný pohled, což se nám během natáčení s Lukášem potvrdilo mnohokrát.
4: Tady to vypadá pěkně.
3: Lukáši, tady je betón, rezavé zábradlí, schody, co evokují žlut, jehlice proti holubům, je to tam spravený pěnou.
4: Jo, to jo.
3: Já neukážu, jestli je to pěnou.
4: Detaily nejsou dobrý, no, ale záměr to byl dobrý.
3: Jako zeleň by tady byla, jo. No, ale tahle máte jiřiny uprostřed betonu. Takže se vrátíme na začátek, Lukáši. Je to pěkné?
4: Je. Dobře, je to trochu stoka, no.
2: Bydlení v masivním měřítku přináší také problémy. V panelovém domě je 60 bytů a anonymita vítězí, zatímco na venkově si sousedé běžně říkají dobrý den.
5: Paní doktorka z prvního, říkám, já tady neznám. Samozřejmě bych ji pozdravila, myslím, že to je jedna z paní, která tady, když jsme měli špatně zaparkováno, tak volá městskou policii.
4: Aha.
5: Takže vy, když večer přijedete a zaparkujete to tamhle do rohu. To tady okamžitě, dřív to tolerovali, od 10 do 8.
2: A tak se nabízí otázka, Lukáši Houško, jaká budou sídliště za 70 let?
4: Já si myslím, že to může mít pozitivní i negativní dopady. Negativní dopady vidíme teďka, kdy vlastně výstavba nových bytových celků se ničím neřídí, žádnými pravidly. Jsou dány pouze technické normy, které řeší, aby ty stavby byly bezpečné. Ale co se týká jejich estetiky, kvality, nějakým způsobem i občanské vybavenosti, zeleně, to vůbec není tématem. A jakmile nějaké město zcela logicky, Praha příkladem, chce dát pravidla výstavby, aby ty věci byly humánní, hezký, aby dobře zapadaly do města, respektovaly své okolí, což je normální vlastnost civilizované výstavby ve městě, tak se to většinou bráno hrozně negativně, že je to zasahování do osobního vlastnictví. Jenže my jsme společnost, tvoříme jeden stát, tvoříme jedny města, jsme tu všichni sousedi a musíme se zkrátka, když spolu chceme žít, navzájem sebe nějak přizpůsobit. A kvalitní prostředí dělá kvalitní lidi. Takže si myslím, že pokud to půjde směrem, že budeme mít dobrá odborníky připravená pravidla výstavby a soukromníci podle nich budou stavět, tak to bude skvělý. Pokud to bude Klondike a Western, tak to úplně dobrý nebude.
2: Rozšiřovat města do šířky je velice nákladné. Je tedy víc než jasné, že se městská zástava bude zahušťovat. Místo do šířky půjdeme do oblak. Podobně jako u aktuálně stavěných bytových domů Sisters v Plzni, kde jedna věž bude měřit 83 metrů a ta druhá 94 metrů. Z toho už se člověku docela zatočí hlava. Sídliště jsou sice pro lidi, ale hlavně jsou o lidech. Shodli jsme se, že na venkově, na malém městě, na sídlišti, ale i v každém panelovém domě platí jedno stejné pravidlo.
3: Mít dobrého souseda, to je k nezaplacení.
4: Souhlasím.

0: To byl závěrečný díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. Všechny díly si můžete poslechnout kdykoliv na webu můjrozhlas.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: A teď úplně měníme téma. Čeští fotbalisté do vyřazovací fáze mistrovství světa nepostoupili. Na Azteckém stadionu prohráli s domácím Mexikem 0-3 a ve skupině skončili s jediným bodem poslední. Za chviličku uslyšíte bezprostřední dojmy reprezentačního kapitána Ladislava Krejčího. Určitě si na to počkejte. Máme 3 minuty po půl 12.

0: Jan Nedvěd v našem čtvrtečním dopoledním programu. Čeští fotbalisté na mistrovství světa končí už po základní skupině. Na Azteckém stadionu prohráli s domácím Mexikem jednoznačně 0-3, když rozhodující gól inkasovali krátce po změně stran.
1: Klíčový moment zápasu přišel v 55. minutě. Domácí záložník Romo po nákupu udržel míč ve středu hřiště mezi třemi protihráči, vyslal do sólového úniku Cháveze a ten prostřelil golmana Kováře. Právě tuto situaci si po utkání vyčítal reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
2: Jediné, co mě mrzí tady na tomhle zápase, je moje situace u toho prvního gólu, kde si myslím, že jsem byl důrazný, ale asi nedostatečně. Měl jsem tam souboj, dvakrát jsem mu to snažil i kupnout, odrazilo se to k němu a dostali jsme z toho první gól a to byl zlomový moment, takže to beru na sebe tady tuhle situaci.
1: Litoval obránce národního týmu Ladislav Krejčí. Čeští fotbalisté už před zápasem v Mexiku věděli, že účast v play-off mistrovství světa jim zajistí nejspíš jen výhra. A byť v prvním poločase domácího favorita místy přehrávali a měli i víc šancí, po změně stran už dominoval soupeř.
2: Teď se to ve mně mísí více do věcí, protože jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale bohužel stalo se.
1: Čeští fotbalisté tak na šampionátu získali jediný bod za remízu s Jihoafričany. Ve své skupině skončili poslední se skóre 2 a kromě krátkých pasáží toho v jednotlivých duelech směrem do ofenzivy moc nepředvedli.
2: Samozřejmě ty výkony, nebudem si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali. Doufám, že s postupem času si z toho vezmeme zkušenosti, které máme a všichni to byli první mistrovství světa v životě. Každým zápasem, každou minutou, každým dotykem vám to sebevědomí a herní vidění trošku se zvedá. Jsou v emocích a nechci to moc komentovat, spíš si na to chci na trošku odstup a podívat se na to trošku z většího nadhledu a mezi mě to.
1: Přiznal po porážce na Azteckém stadionu a konci na mistrovství světa už po základní skupině kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí. Z Mexika Lukáš Michalík, Český rozhlas.

Jak ošetřit puchýře a jak jim nejlépe úplně předejít, to vás naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Přijdou na řadu už po písničce skupiny Slza. Za 10 minut bude 12 hodin. Přejeme vám krásný čtvrtek.

0: Pražské rady.
1: Turistické puchýře vznikají nejčastěji třením nebo tlakem. Tekutina uvnitř vytváří ochrannou vrstvu nad poškozenou kůží a pomáhá hojení. Proto je vhodné ponechat puchýř neporušený, pokud nespůsobuje výrazné obtíže. Nejúčinnější ochranou bývají hydrokoloidní náplasti, které citlivé místo dobře ochrání. Ty vytvářejí vlhké prostředí, podporující regeneraci pokožky a zároveň tlumí bolest při chůzi. Pokud puchýř praskne, je důležité ho omýt čistou vodou, případně dezinfikovat a překrýt sterilním krytím. Kůži na povrchu není vhodné odstraňovat, protože funguje jako přirozená ochranná vrstva. Prevence je v tomto případě jasná: nošení dobře padnoucí obuvy, kvalitních ponožek i preventivní používání ochranných náplastí na místa, o kterých víte, že jsou na puchýře náchylná. Zkušený turista nedá dopustit ani na pečlivé nakrémování chodidel před každou túrou.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Rybáři musí kvůli teplému počasí ubrat krmivo nebo provzdušňovat vodu. V Holíšově se schyluje k další rekonstrukci. Čeští hasiči nabídli pomoc Venezuele s likvidací následků zemětřesení. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 35 stupňů. Pěkný den přeje u poslechu zpráv Andrea Samešová. Dlouhodobě teplé počasí komplikuje chov ryb. S rostoucí teplotou vody klesá obsah kyslíku a ryby mohou uhynout. Rybáři jim proto musí věnovat zvýšenou pozornost, říká regionální technik Českého rybářského svazu Petr Dimitrov.
2: Rybáři přestávají krmit, protože nakrmená ryba má větší spotřebu kyslíku. Pravidelně měří obsah kyslíku a pokud tam hrozí úhyn ryb, tak se snaží nějakým způsobem zasáhnout, takže buď to začnou těřit vodu pomocí čerpadel nebo aerátorů, případně můžou pustit větší přítok do rybníka.
0: V Holíšově na jižním Plzeňsku chystají opravu Malé a Francouzské ulice. Práce se budou dělat od července do září a náklady přesáhnou 4 miliony korun, říká místostarostka Hana Valachovičová, zvolená za Pro Holíšov s podporou starostů a nezávislých.
3: Budeme tam opravovat chodníčky, obruby, bude to i oprava samozřejmě toho povrchu, aby jsme to trošku sjednotili. Budeme dělat změnu dopravního řešení, aby to byla bezpečná ulice a hlavně, aby se tam dalo bezpečně parkovat a projíždět, protože teď si každý parkuje, jak chce a je to někdy problém těmi ulicemi projíždět.
0: Primátor Karviné Jan Wolf, zvolený za nestraníky, obviněný v korupční fotbalové aféře, se dnes po návratu z dovolené dostavil na policii. Pátrání po něm tak skončilo. Informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Wolf už minulý týden uvedl, že policii o dovolené informoval a byl stále napříjmu. Etická komise fotbalové asociace České republiky rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu i 3milionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá. Čeští hasiči jsou připraveni vyrazit do Venezuely na pomoc po ničivém zemětřesení. Pokud země o pomoc požádá, takzvaný USAR tým by mohl odletět nejpozději zítra. Informoval o tom generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Aktuálně tým svolává své členy a zajišťuje možnosti přepravy.
4: Naším úkolem může být nejenom vyhledávání a záchrana přeživších, ale také vyhledávání obětí, které pak mohou být bezpečně a důstojně vyproštěny. Je třeba říct, že v tuto chvíli Venezuela požádala především státy Latinské Ameriky o pomoc.

0: čekáme, jestli se tento požadavek rozšíří.
1: Venezuelu zasáhla dvě zemětřesení za sebou a jejich síla překonala 7 stupňů. Zemřelo minimálně 32 lidí, další více než 700 je zraněných.
2: Sport.
1: Mladí sportovci z Plzeňského kraje získali na olympiádě dětí a mládeže dalších 13 medailí. Celkově jich mají už 30. Včera získali medaile v lukostřelbě, plavání, gymnastice, golfu a atletice. V běžecké štafetě navíc překonali národní rekord. Doplňuje vedoucí trenér atletiky Martin Pivoňka.
3: Udělali, co měli ve svých možnostech. Jsou spokojení, ale tady ten vrchol na konci, jak se tady řeklo, nejlepší nakonec národní rekord. Běželi dobře, byli dobře nastavený v hlavě a šli si pro to.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, odpoledne hlavně na horách přechodně polojasno, teploty 31 až 35, na horách do 30 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biotrojka, tedy nejvyšší zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na Tachovsku na silnici 193 u obce Zhoř. Srazila se dvě osobní auta. Nehoda se došetřuje na hlavním tahu 1/20 u Uněšova na Plzni severu. Srazila se také dvě osobní vozidla a ještě v Plzni před okresním soudem naproti Šumavské ulici auto se střetlo s autobusem. I tudy projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
4: Začínáme 5 minut po 12. hodině. Telefonní číslo 221 554 222. Už můžete telefonovat, pochopitelně vyřídíme i všechny mailové vzkazy. Ten první hned teď okamžitě. Prosím o písničku pro Marušku Havlíkovou ze Skvrňan k jejím zítřejším narozeninám. Maruško, přeji ti hlavně hodně zdraví a radosti. Podepsána Jiřina.

0: Jako první nám dnes telefonuje pan Láďa ze Staněkova. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím, taky Český rozhlas, zdravím. Já bych si nechal zahrát písničku pro pana Kotačku do Staňkova. Písničku mu posílá jeho zákazník a děkuji za zahrání.
0: Výborně, tak vás zdravíme do Staňkova, přejeme hezký horký den a někdy zase naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, vyřídíme další e-mail. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro paní Anu Fialovou z Příšova, která se dožívá krásných 80 let plných vzpomínek a radostí. Ať každý další den přinese zdraví, pohodu a lásku. To vše přejí kamarádky z Příšova.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a čtvrteční písničky pro vás. Tady je další mailové přáníčko. Chceme dodatečně popřát k včerejšímu svátku panu Janu Kozovi z Kolovče. Honzo, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohodu a ať tě stále baví fotbal. To přejí Heisnerovi a vnoučata Andrejka, Adámek, Tobík, Maxík s rodiči. A prosíme o písničku Zelená je tráva, tak tady je.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň se teď dovolal pan Karel z Kolovče. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas Plzeň. Dne 27. června oslaví Ladislava svůj svátek. Předně posílám tuto písničku všem Ladislavům, které znám, a zvláště bratrovi Ladislavu Votípkovi staršímu do Kolovče. Hodně zdraví a spokojenosti, mnoho lásky a taky radost pravdučky. Jo? A to mu posílá brácha Karel, sestra Alena ze Stanětic Knězová a manželka Anna, dcera s rodinou se svojí a syn s rodinou. A taky posílám tuto písničku Ladislavu Votípkovi mladšímu, jo, tomu přeje přítelkyně Jindra, Anetka a Sofinka posílají taťkovi pusu, sestra Lenka s rodinou, Patrik s rodinou a rodiče z Kolovče, babi s dědou, jo, a přeju to všem, zkrátka Ladislavu, a hodně zdraví a spokojenosti a mnoho lásky. A vám, paní Kokešová, děkuji a někdy naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.

Český rozhlas Plzeň a Karel Gott. Další e-mailové přání. Prosím o písničku od Marcela Zmoška o živé vodě pro paní Ivanku Skálovou. K narozeninám upřímně blahopřeji té nejkrásnější, nejmilejší, nejpůvabnější a nejúžasnější dívce. Dnes si královnou a je to tvůj den. Ať je tím nejzvláštnějším a nejlepším, ať se na tebe osud usměje a dá ti mnoho šťastných chvil a skvělých setkání. Písničku a přání posílá Anička z Kunic.

0: Na číslo 221 554 222 se teď dovolala paní Marie ze Staňkova. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já vám taky děkuji za přivítání a zdravím všechny kamarádky, kamarády a i vás v rádiu, ale hlavně chtěla jsem by zahrát písničku. Pondělí měl narozeniny pan pátý František ze Staňkova a bylo svátek Pavly, tak Pavla Domočerot, paní Vyčkovej. Úterý měla narozeniny naše netež Radka Horská z Holíšovo. Potom byl svátek Zdeňky, tak to dáme v Plzni paní Otovou. Tak všem Zdeňkám hlavně. Honzíkovi bylo, ve středu byl Honzi. Včera. Tak všem Honzíkům a vám všem. A hlavně zdraví. A bude Ládě, sobotu bude Ládě, tak Láďovi Kohoutovi taky do Staňkova. Všem hlavně hodně zdravíčko všem Láďom. A vám všem dorozhodl.
0: Tak paní Maruško, vzala jste to takzvaně z jedné vody na čisto. Písnička je připravena. Mějte se moc hezky ve Staňkově. Naschledanou.
1: Taky. Děkuji moc, vy taky se mějte hezky v Plzni.

Český rozhlas Plzeň a čtvrteční písničky pro vás. Vyřídíme další e-mailové přání. Prosíme o písničku pro nás, holky, švadlenky z Horšovského Týna. Ať nám jde práce pěkně od ruky. Jsme bez vaparta. Moc vám děkujeme a přejeme hezký den. Napodobně.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: Ve 15:45 máme na telefonu pana Honzu z Klatov. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Paní redaktorko, prosím vás, já bych se chtěl nechat zahrát svojí manželce Jaroslavě písničku od Helekala.
0: A je to jen tak
1: je
0: pro
1: tak
0: radost?
1: Pro radost.
0: Není žádnou dnešní oslavenkyní vaše paní?
1: Ne, není.
0: Dobře, tak i pro radost samozřejmě moc rádi zahrajeme. Zdravíme do Klatov a někdy, pane Honzo, naslyšenou.
1: Děkuji moc.

Ještě jedno hudební přání teď splní Český rozhlas Plzeň. Honza Sklatov by chtěl slyšet Marka Ztraceného a Dvě lahve vína. A posílá tu písničku i všem ostatním posluchačům.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za 8 minut bude 1 hodina, dokončujeme pro vás další aktuální zprávy a po 13. hodině bude hostem Alex Minářové hokejový útočník Matěj Blimal. Iva Kokešová se teď loučí, přeji vám příjemný poslech, krásné odpoledne a zítra po 9. se zase budu těšit na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policisté vyzývají řidiče i cyklisty k ohledu plnosti na silnicích. Veterináři kvůli horkému počasí zpřísňují pravidla pro přepravu zvířat. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 35 stupňů Celsia. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Policisté varují před letním provozem na silnicích v Plzeňském kraji. Hustější provoz a cyklistická sezóna mohou podle nich přinést více rizika. Řidiči by se měli plně soustředit na řízení a při delších cestách dělat pravidelné přestávky. Cyklisté by pak měli nosit reflexní prvky, zdůrazňuje policejní mluvčí Hana Kroftová.
2: Samozřejmě bychom neměli zapomínat na pravidlo vidět a být viděn. Pro dospělé pak platí pravidlo nulové tolerance alkoholu za řidítky. Samozřejmostí by mělo být dodržování pravidel silničního provozu, jako je například i včasné a jasné signalizování změny směru jízdy.
0: Současná vlna veder představuje riziko pro hospodářská i domácí zvířata. Upozorňuje na to státní veterinární správa. Chovatelé by podle ní měli zajistit dostatek vody, stínu a v případě potřeby také ochlazování zvířat. Riziko hrozí i při jejich přemysťování. Veterináři proto zpřísňují pravidla pro přepravu. Varují také před ponecháváním zvířat v zaparkovaných autech, kde může teplota během krátké doby překročit i 50 stupňů Celsia. Karlovarský kraj nabízí studentům všeobecného a zubního lékařství stipendium 150 tisíc korun ročně. Podmínkou je, že absolventi v regionu po škole odpracují 3 až 5 let. Kraj navíc finančně podporuje i samotné odborné praxe, pokračuje hejtman Petr Kubis, zvolený za hnutí ANO.
3: Samozřejmě je to nástroj k tomu, jak si ty lékaře budoucí zavázat tím, že dáváme stipendia, tak oni tady musí odpracovat určitou část a my jim de facto ještě nabízíme ten bonus náborových příspěvků a případně, že půjdou do ordinací praktiku nebo stomatologů, můžou dostat další finanční prostředky.
0: Kompletní podmínky a přehled všech finančních podpor najdou zájemci na webových stránkách Karlovarského kraje. Sport. Tenisté a tenistky budou ve Wimbledonu pokračovat v protestech proti výši odměn a omezí své mediální povinnosti. Po zápasech budou někteří k dispozici jen na 15 minut, uvedli zástupci hráčů v prohlášení. Tenisté považují rozdělení peněz za nespravedlivé a požadují 16% z příjmů turnaje. Wimbledon letos zvýšil odměny o 20%, například vítěz inkasuje v přepočtu přes 100 milionů korun. V Paříži protestovali například i světové jedničky, Ruska Sabalenková nebo Ital Sinner. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne hlavně na horách přechodně polojasno, teploty 31 až 35, na horách do 30 stupňů. Fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, rozptylové podmínky dobré a biotrojka nejvyšší zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se došetřuje nehoda na 5. kilometru před Prahou.

0: Prahou srazily se dvě dodávky. Na Plzni severu u Plas směr Babina havaroval motorkář a na severním Plzeňsku se došetřuje dopravní nehoda také na hlavním tahu 1/20 poblíž Uněšova. Bourala dvě osobní auta, buďte proto za volantem opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času?
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuji na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to ani jako vůbec neřešil začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. V začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šléger, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš potom hned vlastně, když mi volal pan Šléger, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šléger, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolej, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. První pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty si hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou si zaznamenal?
1: Asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla.
0: Takže
1: už čtyři roky, co jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky po těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil, no.
0: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci. Asi jsme všichni čekali víc. Ty jsi říkal, že smutek už si zažehnal. Já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím. Doufám, že ti to nějak nejítří rány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než jste mi s těmi slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že my jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo a pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajem s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich gólman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli, no a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0, jsme je tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a jsme měli takový jako někdy by pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo, no.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól? Těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo, ale prostě někdy to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali. No a teď prostě, jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžkné a těžkné, no.
0: Těžkné a těžkné, no ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň We Are the Champions, který český národní hokejový tým slyšel před dvěmi lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si je podepsal smlouvu s Dallas Star a s Dallas Stars. Co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic, nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Vlastně budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat. No.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe.
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí a jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
0: A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
1: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co já vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu, no.
0: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
1: A to je těžký říct, vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12, 13, ale teďka jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
0: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
1: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No,
0: že a prostě, co když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
1: Jo, tak mě se tam líbilo, prostě Byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, i trenéři. Užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má, když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda. No.
0: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na led, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije i ty sporty, který nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
0: Když i děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokeji nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, a, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně od znova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky a vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbal 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfový a oblečení na to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl. No.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmínil, člověk mohl jít hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl 1,5 metru sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence nebo Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima, tam jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla být, jako měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě prostě metr, půl metr, metr, no, takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto, nebo to letní počasí, no.
0: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hokejový útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Jo, bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně, jako já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk v NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 000 lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normálně jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou o puk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 000 a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, jak si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně tipnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. Přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že jo, člověk vjede do té haly a teď už tam vidí ty lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fandě a teď ty český vlajky a že jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim můžu hodit puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru. No.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoji?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem jim za to vděčný, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že jo, zase na mistrovství, tak se taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. Ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě někde.
1: Spíš do strkanice bych to nazval.
0: Ale, to už je slovíčkaření.
1: Prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná. To je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól. Jo. A spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role, i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem, ale mě trošku, nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví, to ty bitky a tak a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tedy nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to tomu úspěchu? Já myslel,
1: že řekneš jako nakládačku třeba.
0: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: Já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no tak, ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, jak jsem si říkal, tyjo, to je divný, že se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na den dva, pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako jo, že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to neviděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. no, vidět své dítě ležet bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, rodiče jako koukají občas, tak nějak, jak jim to vyjde, nebo více mě se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a tato to teda asi viděla, no, ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc
1: dneska,
0: zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a bylo to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Meteorologové varují před extrémně vysokými teplotami. Výstraha platí až do neděle. Ředitelství silnic a dálnic začíná se stavbou obchvatu Blas. Prezident Pavel dnes uvedl, že je automaticky vedoucím delegace na summit NATO. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 36 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. V Česku bude i v následujících dnech pokračovat vlna veder. Český hydrometeorologický ústav proto zpřísnil a prodloužil výstrahu až do neděle. Pokračuje meteoroložka z plzeňského předpovědního pracoviště Jana Adamovská.
2: Zítra očekáváme, že teploty překročí 34 stupňů, v sobotu také 34, na Plzeňsku až 37 a v neděli odpolední teploty překročí až 37 stupňů. V maximech mohou dosáhnout až 40 stupňů.
1: Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět téměř 6-kilometrový obchvat města Plasy na severu Plzeňska. Vyjde na 763 milionů korun bez DPH a součástí bude i 500 metrů dlouhý most, který se stane nejvyšším silničním mostem v Česku. V nejvyšším místě má měřit přes 87 metrů od hladiny řeky Střely. Most za dalších 571 milionů korun staví už rok ředitelství silnic a dálnic jako samostatnou zakázku. Celý obchvat má být zprovozněn koncem třetího čtvrtletí roku 2028. Dnes to potvrdil ředitel společnosti Radek Mátl. Obě stavby by měly být dokončeny najednou. Prezident je podle Petra Pavla automaticky vedoucím delegace na summit NATO. Řekl to Českému rozhlasu v reakci na výrok ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten zkritizoval verdikt ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu. Podle Macinky se jednalo o pokus o ústavní puč a delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. S tím prezident nesouhlasí.
3: Se kdokoliv podívá zpátky, kdo se jenom trochu věnovat pozornost faktům, tak uvidí, že půl roku se snažím o kompromis. Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda a konkrétně ministr Macinka. Pokud by z jeho strany byla jenom sebemenší snaha o nějaký kompromis, tak jsme si celou tuhle situaci mohli ušetřit.
1: Ministerstvo zahraničí uvedlo, že prezidenta do delegace doplní. Podle Macinky by o roli prezidenta měla rozhodnout vláda na pondělním zasedání. Ve Venezuele po sérii zemětřesení dál pokračují rozsáhlé záchranné a pátrací operace. Podle prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 160 lidí, další více než 1000 je zraněných. Američtí seismologové odhadují, že bilance ještě výrazně poroste.
4: Dva na sobě nezávislé otřesy zasáhly sever Venezuely v podvečer krátce po sobě. V tu dobu lidé slavili státní svátek a většinou trávili volný den společně doma. Celou noc pak prohledávali záchranáři desítky zřícených budov ve městě La Guaira. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak padají kusy stěny v terminálu letiště v Caracasu. To teď zůstává uzavřené. Prezidentka v zemi vyhlásila stav nouze. Díky tomu do Venezuely začne proudit mezinárodní humanitární pomoc. Záchranáře už vyslali Spojené státy a pomoc nabídlo i Česko. Hasiči jsou připraveni vyslat speciální tým na vyhledávání lidí v sutinách. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
1: Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vyřazení fotbalové reprezentace na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. 74-letý kouč uvedl, že má platnou smlouvu a z boje neutíká. Připustil ale, že výkony na turnaji nebyly dobré, ale mužstvo se podle něj může zlepšovat. Koubek v zimě podepsal smlouvu na 2,5 roku a v březnu dovedl tým k postupu na šampionát. Češi skončili poslední ve skupině poté, co dnes ráno prohráli s Mexikem 0-3.

0: počasí.
1: V noci jasno, teploty mezi 20 a 16 stupni, zítra jasno nebo skoro jasno, odpoledne hlavně na horách přechodně polojasno. Teploty 33 až 36, na horách do 31 stupňů. Povene slabý proměnlivý nebo vítr východních směrů a biozátěž na nejvyšším třetím stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na silnici 1/20 u Chocenic na jižním Plzeňsku. Osobně auto se střetlo s dodávkou a na Plzni severu u Plas směr Babina došetřují policisté nehodu motorkáře. I tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hodina 5 minut, čtvrtek 25. června a počasí zkouší, co všechno vydržíme. Každým dnem přitápí pod tropickým kotlem. Prostě když léto, tak pořádné. A já říkám, když rádio, tak Český rozhlas Plzeň, který právě posloucháte. A tak krátce po půl třetí například zjistíte, jaké problémy přináší uzavření části hlavního tahu z Plzně na sever. V rozhlasovém tržišti budete moci udělat dobrý obchod a už za chvíli další díl seriálu Co v učebnicích nebylo, kde bude, věřte, nevěřte, řeč o létajících rybách. Tak hezké odpoledne.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybím akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvíka van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Více než desítka srnek, prasat a dalších divokých zvířat skončila v posledních týdnech pod koly řidičů na severním Plzeňsku. Kvůli opravě třemošenské estakády se totiž zvýšil provoz na vedlejších silnicích. Víc řekneme už za chvíli, teď mám pro vás...
1: Tipy pro volný čas.
0: Západočeské muzeum v Plzni připravilo ve své hlavní budově komentovanou prohlídku výstavy Umělecká keramika na Plzeňsku 1950 až 70. Startuje v 17 hodin. Centrum Jana Amose Komenského v Přešticích zve na poslední přednášku v rámci cyklu Svatá země v proměnách času 2. Tentokrát na téma Svatá země na přelomu 20. a 21. století. Tady se začíná v 18 hodin. V plzeňském amfiteátru na Lochotíně se uskuteční noc s operou v podání divadla J.K. Tyla. Ve 20.30 tam začne muzikál Mamma Mia. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici láká na koncert s názvem Léto za dveřmi. Klasická hudba zazní od 18 hodin. V Semlerově rezidenci v Plzni se uskuteční od 17 hodin vernisáž výstavy Na rozcestí – meziválečná architektura v Japonsku. A vernisáž výstavy se koná také v galerii u Bílého jednorožce v Klatovech. Od 18 hodin tam bude zahájena výstava Petr Nikl Herbář. Tolik dnešní tipy. No a teď bude Miroslav Žbírka chvíli opěvovat dívku jménem Kateřina.

0: I minutu po půl třetí posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď na chvíli vyrazíme na severní Plzeňsko. Mostní estakáda u Třemošné je kvůli opravám už 5 týdnů uzavřená. Většina řidičů proto jezdí do Plzně přes Zábělou, kde silnice vede lesem. Tam se ale často setkávají se zvěří, která na takový provoz není zvyklá. Plzeňští lesníci proto musí ze silnic odklízet nezvyklý počet sražených zvířat.
1: Za celý loňský rok jsme v naší honitbě sklidili 26 kusů sražený zvěře, takže jenom tady za ten měsíc, se dá říct, jsme na 50% to, co jsme měli za celý rok.
2: Říká plzeňský lesník Milan Sekáč.
1: To, co se sráží standardně v průběhu roku, ještě sraženo bude. Takže letošní rok asi bude rekordní, co se těch počtů nehod týče.
2: Co ti řidiči srážejí nejčastěji?
1: Bavíme se o srnčí, věři černé, takže divočácích, případně o mufonech. Nevedeme evidenci například přejetých zajíců, lišek, ježků, to opravdu se ani nedá jako vyzvědět, protože to už nehlásí vůbec nikdo.
2: Pavel Staněk jezdí zvěř odklízet. V čem je to problematické?
3: Problematické je to, když je zvěř ještě živá, musí se většinou dostřelit a při nakládce, když je to větší kus, odstranit to ze silnice, naložit na auto a někam odvíst.
2: Největší provoz je podle lesníků tady na Zábělé ráno, když lidé jezdí do Plzně do práce.
3: To je hlavní tah té migrace té zvěře a večer, jak se začne šeřit. Nejhorší, nejkritičtější hodina.
2: Straženou zvěř pak nejde dál využít, jak říká lesník Milan Sekáč.
1: Ta zvěřina je kontaminovaná bakteriemi z střev. My takový kus potom musíme poslat na likvidaci. Pro nás je to nákladem, protože samozřejmě za tu likvidaci musíme ještě zaplatit. Takže pokud nám někdo přejede třeba velké prase, tak ta cena, kterou my platíme, je minimálně 1000 korun, spíš 15.
2: Ta uzavírka má trvat až do 30. srpna, takže očekáváte, že to bude dál narůstat, ty srážky?
1: V srpnu je období srnčí říje. Ta zvěř je velmi aktivní. Srnci se honí za srnama, ale i vyhání svý soky. Bohužel se obáváme, že to, co bychom správně měli nalovit v souladu se schváleným tím plánem lovu, tak v letošním roce za nás naloví auta, nebo už v tom případě ty samce už nalovily.
2: Jak by se teda dalo zamezit tomu, aby tady bylo tolik té sražené zvěře?
1: Důležitý je, aby řidiči, kteří jedou přes les nebo vůbec přes pole, aby snížili rychlost, aby vnímali prostě, že ta zvěř může přecházet, zejména pokud jedou ve večerních hodinách nebo brzkých ranních hodinách, tak předvídali, že opravdu může dojít ke kontaktu s tou zvěří.
2: Když dojde ke střetu auta se zvěří, řidiči nejsou povinni nehodu nahlašovat, jak upozorňuje mluvčí policie Plzeňského kraje Michal Šén.
4: V momentě, kdy se řidič rozhodne věc oznámit na policii, operační důstojník věc zaeviduje, kdy informace dále předává příslušnému dopravnímu inspektorátu. Samozřejmě, pokud dojde při takové dopravní nehodě k zranění osob, škodě třetí osoby nebo škodě na majetku vyšší než 200 000 korun, povinnost oznámení stále platí.
2: Úkolem policie je ale taky kontaktovat příslušného myslivce, aby zvěř odklidil. Pokud tedy řidič nehodu nenahlásí, zvíře ležící na vozovce by mohlo způsobit další dopravní nehodu. Ze Zábělé Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: 221 554 222. Tohle telefonní číslo je vstupenkou sem do rozhlasového tržiště, kde můžete prezentovat svůj inzerát. Jdeme na to, první už čeká u telefonu a já mu dávám slovo. Dobrý den. Halo, halo. Sice čeká, ale nemluví. Tak zkusíme někoho.
4: Halo.
3: Ano, už tam někdo je. Tak povídejte.
4: Dobrý den, já bych prodala mobilní klimatizaci vysoce výkonnou. Dále bych prodala horské kolo černé barvy, je to nevhodný dárek, je v perfektním stavu. A dále bych prodala cestovní pračku a ždímačku za trama. Všechno bude levně a je to na plzeňském čísle. 721, 761, 834. Znovu opakuji kontakt. 721, 761, 834. Děkuji za vaše služby, přeju hezký den. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, máme to zapsané. A teď povídejte vy. Dobrý den.
5: Dobrý den. Prodám.
3: Tak, tady je to telefonní spojení hodně špatné. Z toho nic nebude. Tak, postoupíme dál. Teď jste na řadě tedy vy. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych měl na prodej sbírku německého cibuláku 100 kusů a potom miniatura šicího stroje značka Kasiše, krásný stav a za třetí římské sklenice 0,1 litru 0,25, 50 kusů a vše by bylo na telefonním čísle 773 582 938 a lokalita Domažlicko. Děkuju, hezký den.
3: Píšu Domažlicko a také číslo 773 582 938. Někdo další u telefonu, nashledanou a vám hned dobrý den.
6: Dobrý den, prodáme garáž na Borech naproti univerzitě. Je to 2 minuty od autobusu 30. Kontakt je 605 108 845. Díky a naslyšenou.
3: Naslyšenou, i tohle číslo zopakuji, 605 108 845 a teď jste na řadě vy. Dobrý den.
7: Dobrý den. Prodám samičky králíků na chov. Cena 1 kus 500 korun. Lokalita Klatovský okres a kontakt telefon 605 221 834. Moc děkuju.
3: Neboli 605 221 834, ať se to povede.
7: Děkuju, naschledanou.
3: Naschledanou. Další účastník tržiště, to jste vy, dobrý den.
8: Dobrý den, prodám Hoblovku tovární výroby bez protahu, cena dohodou levně. Na telefonu 737 319 272 Domažlicko.
3: 737 319 272, ano?
8: Ano, díky.
3: Není zač. A ještě jeden telefon. Tak, tam potřebujeme stlumit rádio.
9: Dobrý den. Prodám dýchačku na kolech, na jedno kolečko. Beton Malta, příkon 380 kW. Cena do 1500 po dohodě. A na telefonním čísle 724 079 482.
3: Tak a ještě kde to je?
9: Je to Plzeň Jih.
3: Dobře, 724 079 482.
9: Ano, ano, děkuju, naschledanou.
3: Naschledanou a to byl také poslední telefon v dnešním rozhlasovém tržišti. Budeme prodávat, kupovat a vyměňovat zase zítra odpoledne zhruba v tomhle čase.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lidé by měli dbát na dostatečný příjem tekutin. O víkendu může být až 40 stupňů. V Klatovech kvůli suchu ruší některé atrakce. Policie po výslechu zadržela primátora Karviné Jana Wolfa. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 36 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Lidé by si teď v horkých dnech měli dávat pozor na dostatečný příjem tekutin. O víkendu může být podle meteorologů až 40 stupňů. Tělu ale škodí i nadměrné pití vody. Že pijeme správné množství, můžeme poznat mimo jiné podle barvy moči, pokračuje místopředseda České nefrologické společnosti Ivan Rychlík.
2: Barva moče se odvíjí od toho, jak je moč koncentrovaná, čili za normální situace ta moč je slabě nažloutlé barvy a jestliže mám nedostatečný příjem tekutin, tak ta moč se koncentruje, to znamená, že ta barva té moči tmavne. A také opačně, jestliže mám hodně velký příjem tekutin, tak ta moč se postupně stává, abych tak řekl, bílou.
0: Lodičky a šlapadla v Merkandinových sadech v Klatovech na rybník zatím nevyjedou. Je málo vody. Podle ředitele technických služeb Libora Hoška je to poprvé v desetileté historii půjčovny loděk, kdy kvůli suchu provoz na prázdniny nezahájí.
3: Nám schází zhruba půlmetrová hladina vody na rybníku Merkandinových sadech a nemůžeme spustit provoz lodiček, protože by to bylo jednak nebezpečné. Kvůli nastupování, vystupování je velký schod mezi molem a lodičkou a je pod molem tak málo vody, že je nebezpečí, že by se lodě prorazily o kameny, které jsou pod tím.
0: Půjčovna zahájí provoz, jakmile naprší a dostatečně se zvedne hladina rybníka. Policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby. Návrh podá odpoledne. Oznámil to vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Primátor je obviněný z toho, že se jako šéf karvinského fotbalového klubu podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Ten byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Dnes dopoledne už sám přišel k výslechu. Země Evropské unie finálně schválily zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států. Informovala o tom Rada Evropské unie. Definitivně tak potvrdila klíčovou obchodní dohodu, kterou loni uzavřeli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
4: Rada Evropské unie schválila 2 právní předpisy, které mají uvést obchodní dohodu do praxe. Evropská komise ale bude mít možnost rychle reagovat, pokud by Spojené státy přestaly plnit svou část dohody. Součástí je také mechanismus umožňující zvýšení cel, pokud by došlo k zaplavení trhu v konkrétních odvětvích americkým zbožím. Dohoda zahrnuje také 15% celní strop na většinu dovozu z Evropské unie do Spojených států, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Vít Kopřiva prohrál na turnaji na Malorce s Američanem Quinnem 7-5, 5-7 a 3-6 a vypadl ve čtvrtfinále. O postup do semifinále na travnatých turnajích později odpoledne zabojují ještě Tereza Valentová a Karolína Muchová. Valentová v Eastbourne nastoupí proti Němce Mariové a Muchová se v Bad Homburgu utká s Dankou Tausnovou.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty mezi 20 a 16 stupni, zítra jasno nebo skoro jasno, odpoledne hlavně na horách přechodně polojasno. Teploty 33 až 36, na horách do 31 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo vítr východních směrů a biozátěž na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se řidiči zdrží před Prahou, kolona se tvoří už od 9. kilometru a nehoda blokuje provoz na silnici 1/20 na jižní Plzeňsku mezi Chocenicemi a Chocenickou Lhotou. Se střetlo osobně auto s dodávkou, i tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Přes 7 tisíc požadavků zákazníků denně musí vyřídit operátoři prodejních call center ve společnosti ČEZ. Zatímco dřív museli všechno dělat lidé, teď se na některé procesy využívá umělá inteligence, která šetří čas zákazníkům i operátorům. Podrobnosti uslyšíte v reportáži tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Krátce po 15:30 můžu nabídnout i soutěž. Tentokrát v ní bude k mání další, hodně zajímavá audioknížka. No a za pár minutek náš seriál Příběhy nejen šumavské, ten bude tentokrát o železné oponě. Taky nadále zůstaňte s námi, hezké odpoledne a příjemný poslech, vážení.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Termín železná opona, označení pro neprůchodnou hranici, která rozdělovala politický západ a východ Evropy, známe už 80 let. Železná opona se táhla od severu Německa až po jih Evropy a zásadně zasáhla i do území Šumavy. Nechme si teď vyprávět příběh železné opony na Šumavě od Jana Dvořáka a Ivy Kokešové.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Termín železná opona, tedy Iron Curtain, zazněl z úst britského premiéra Winstona Churchilla v březnu 1946 ve Westminster College ve Fultonu v americkém státě Missouri u příležitosti udělení čestného doktorátu. Churchill sám tento proslov nazval opory míru, ale dnes je znám jako fultonský projev nebo jako řeč o železné oponě.
3: Mimo jiné v něm zaznělo: od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla přes kontinent spuštěna železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie.
2: O železné oponě už ale hovořili jiní, například Josef Goebbels, královna Alžběta nebo K.H. Frank. Ale až zmiňovaný projev Winstona Churchilla jasně pojmenoval, co mělo po roce 1948 následovat nejen v projevech, ale i fakticky.
3: Železná opona se na Šumavě začala budovat už od roku 1948. Skutečně neprostupnou se stala až v letech 1952 a 1953, kdy neustávaly útěky lidí do svobodného světa.
2: Vzniklo hraniční pásmo o šířce 4 až 10 kilometrů. Do nějž byl povolen vstup pouze na speciální propustku. Toto hraniční pásmo přitom rozlohou nebylo vůbec malé. Tvořilo až 1,5% rozlohy celého státu. Většina vesnic v hraničním pásmu byla postupně vysídlena, jejich zbytky byly v letech 1953 až 59 zničeny, aby stojící opuštěná stavení nemohla uprchlíkům přes hranici poskytovat úkryt.
3: Území hraničního pásma, které hlídali příslušníci pohraniční stráže, bylo tvořeno třemi ploty. První, který byl asi 2 metry vysoký, tvořila změť ostnatých drátů. Další plot výšky 2,5 metru byl od roku 1953 pod vysokým napětím 3 až 6 tisíc voltů. Mezinárodní stížnosti nakonec ale vedly k tomu, že od roku 1965 vysoké napětí v plotech už neproudilo.
2: Poslední oplocení sloužilo jako zábrana zvěři, aby směrem od hranice nemohla proniknout k drátům, ve kterých proudilo vysoké napětí. Pod ploty se nacházelo zorané pásmo o šířce asi 20 metrů, kde bylo možno snadno najít stopy a tedy i místo narušení zábrany.
3: V roce 1970 ještě přibyla signální zábrana, takzvaná signálka, která při dotyku narušitele informovala pohraničníky. A postupně přibývaly také pozorovací věže. Celý systém železné opony byl masivní a fungoval velmi dobře, bohužel.
2: Počet lidí, kteří zemřeli při překonávání železné opony v tehdejším Československu, dosahuje 300 a z nich desítky našly smrt na Šumavě. Umírali také pohraničníci. U většiny z nich byla důvodem nehoda, sebevražda nebo byli zastřeleni svým kolegou.
3: Železná opona byla likvidována už v roce 1990, ale na Šumavě pozůstatky železné opony jsou znatelné dodnes. Jsou to špatně zarůstající pásy podél cest, z nichž některé se v zimě využívají jako prostor pro lyžařské stopy.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a 18 minut začíná dnešní, tedy čtvrteční odpolední soutěž tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Už volejte na číslo 221 554 222. Pokud tedy chcete vyhrát hodně zajímavou audioknížku, která se jmenuje Koruna a jsou to takové příběhy ze života britské královské dynastie z let 1947 až 1955. 221 554 222, to je kontaktní telefonní číslo a už je připravená také soutěžní otázka pro toho, kdo se na tohle naše číslo dovolá, ale vidím, že momentálně tady není projeven vůbec žádný zájem o soutěž. Dnes se vám asi v tom horku soutěžit moc nechce, tak necháme si ještě pár vteřinek. 221 554 222, to je kontaktní telefonní číslo, které pořád ještě teď může někdo vytáčet. Tak uvidíme, uslyšíme, jestli tam teď někdo už bude. Zřejmě se nám už někdo přihlásil, tak zdravíme, hezké odpoledne, kdo je tam?
1: Hezké odpoledne, Iveta.
0: Iveto, odkud voláte?
1: Volám z Plzně z auta, bylo mi líto, že nikdo nevolá, tak volám.
0: Tak dobře, no. Tak já vám budu držet...
1: A knížka určitě je zajímavá, takže to si ráda poslouchnu, pokud se to povede.
0: No výborně, já myslím, že se to povede, protože v soutěžní otázce vzpomínáme, nebo zavzpomínáme na herce Jiřího Kodeta, od jehož úmrtí... Od jehož úmrtí uplynulo právě dnes 21 let. Ano, on zemřel 25. června roku 2005 v Praze. No a otázka je prakticky jednoduchá, Iveto. Já se ptám, jak se jmenovala jeho zřejmě nejznámější role v už legendárním filmu Pelíšky. Pelíšky jste určitě viděla, ne?
1: To viděla, vím, co tam hrál, ale jak myslíte jako jméno, jak se jmenovala ta postava?
0: Ano, jak se jmenovala ta postava a dokonce vám dám možnosti, Iveto.
1: No, dobře.
0: Tak buď za A. Šebek, nebo za B. Stárek, nebo za C. Kraus.
1: Týba. No, dobře, takže... To asi nedám.
0: Šebek, Stárek, Kraus, takový žlučovitý pán to byl.
1: Já vím, já to přesně vybavuju, jenom už jsem to dlouho neviděla a... Dobře, tak zkusme, tak byl to pan Kraus.
0: Byl to pan Kraus a to bylo řečí kolem toho, no.
1: To si nebyla jistá.
0: Takže z auta jste si vyhrála krásnou audioknížku. Zajímají vás tyhle příběhy?
1: Zajímá.
0: Jmenuje se to Koruna a na obalu tohoto CDčka, téhle audioknížky, je přímo Alžběta II. Vládkyně, která vládla své zemi 70 let. Tak, Iveto, já vám přeji příjemné poslouchání, gratuluju a zůstaňte mi chvíli u telefonu.
1: I vám, Romane, moc krát děkuju.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: proč se popelnici říká popelnice.
1: Protože před dávnými časy do nich lidi vyhazovali odpadky.
2: No, protože to prostě z toho hrozně páchne.
3: Protože když to odváží popeláři, tak proto se ty popelnice jmenují popelnice.
4: Dřív do toho dávali popel.
5: Dřív do toho dávali ten popel a od toho popela vznikla slovo popelnice.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla, a žít to za to stálo, tak se mi to zdálo, bylo v nás hodně lásky.

0: 15 hodin a 35 minut, to je správný čas a Český rozhlas Plzeň, to je správná stanice, kterou právě posloucháte. Teď jedna taková zajímavost. Už teď pomáhá operátorům call center společnosti ČEZ v některých případech umělá inteligence. Šetří totiž čas a zaměstnancům tak uvolňuje ruce na obtížnější úkony. Letos chce společnost v nasazování umělé inteligence pokračovat. Nově bude navrhovat postupy operátorům během hovorů anebo radit uživatelům aplikace Můj ČEZ s konkrétními řešeními.
1: Dobrý den, telefonuje Filip, virtuální asistent společnosti ČEZ Prodej. Řekněte mi, jak vám můžeme poradit a já vás přepojím na vhodného kolegu.
2: Dobrý den, já bych rád zadal samoodečet.
3: Tohle byla ukázka samoodečtu. To už v reálu funguje?
2: Ano, zákazník si může samoodečet vyřešit kompletně s naším voicebotem Filipem.
3: Mluvčí společnosti ČEZ Ondřej Svoboda vysvětluje, jak využívají umělou inteligenci v jednoduchých opakujících se procesech. I ty musel dříve zpracovávat člověk.
2: Je to takový ten jednoduchý typ procesu, kdy jde opravdu jenom o to zadat číslo a tohle je věc, kterou umělá inteligence už zvládne sama.
3: Pomáhá i operátorům v call centrech.
2: Nemusí například kategorizovat hovory po tom, co ten hovor skončí, což jim sice třeba na první pohled tolik času nezabere. Na druhou stranu ten čas, který tím ušetří, a i kdyby to byla jenom minuta, tak tu minutu můžou věnovat zákazníkovi.
3: Ondřej Svoboda zároveň říká, že cílem není plně nahradit zaměstnance.
2: Je to naopak o tom, aby se mohli více soustředit na tu svoji práci, aby se nemuseli věnovat těm úkonům repetitivním, neodborným. Mnoho těchto úkonů se snažíme už teď stavět tak, aby jim s nimi mohla pomáhat umělá inteligence.
3: Společnost chce dál rozšiřovat procesy využívající umělou inteligenci. Ještě letos chce spustit několik novinek.
4: Jedním z nich je třeba identifikace a autentizace zákazníka, že ho bude identifikovat vlastně náš asistent Filip, aniž by to musel dělat operátor a zároveň to bude dělat v době, kdy čeká na spojení s tím operátorem.
3: Říká manažer call centra Josef Rauscher. Umělá inteligence by mohla sloužit i začínajícím operátorům call center.
4: Dneska vlastně ten nováček, když nastupuje, tak má vedle sebe zkušenějšího kolegu, který mu radí a takhle si předpokládáme, že plno věcí při těch jednodušších požadavcích zákazníků by mohla vyřešit ta naše platforma, ten mentoring online, který by tím pádem nám i zkrátil nějaký čas školení toho nováčka a jemu by zjednodušil život.
3: Virtuální asistent taky bude operátorům pomáhat při řešení dotazů zákazníků.
4: Na základě našich metodik, na základě dat ze systému a na základě, co v reálném hovoru slyší, tak ona je schopná dneska vlastně si vyhledat ty kontextové informace a podkládat a předkládat je tomu operátorovi a zároveň ho upozorňovat na něco, co třeba neudělal v tom hovoru, anebo co by mohl udělat a jak by to mohl udělat. Takže je to takový v podstatě nějaký online průvodce tím hovorem, akorát nevychází jenom z nějakých textů a dat, ale vychází i z toho reálného hovoru s tím zákazníkem.
3: Virtuální asistent bude taky odpovídat na jednoduché dotazy uživatelů aplikace Můj ČEZ. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A teď si trochu zavzpomínáme. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa podepsali v Praze dva generálové přesně před 35 lety, tedy 25. června 91. Těmi generály byli Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov a ukončili tak 23 let trvající pobyt sovětské armády na československém území. Sám Vorobjov se jako poslední sovětský voják vydal na cestu na východ o dva dny později.
1: Dočasný pobyt trval opravdu dlouho.
2: Rozhlasové noviny z 25. června 1991 ohlásily konec okupace a reportoval o tom tehdy Petr Voldán.
1: Dnes je možné prohlásit, že pomyslný vlak o téměř 32 tisících vagonech, který by byl dlouhý 465 kilometrů, odjel.
2: Protokol podepsali generálové v Černínském paláci a podle dobových pramenů se na to připili i sklenkou šampaňského. Sovětský generál Eduard Vorobjov tehdy řekl, že je lepší být posledním vojákem, který zemi opouští, než prvním, který přichází.
1: Samozřejmě pro mě osobně a tím spíš pro moje podřízené bylo naprostým překvapením, když jsme se z obránců socialismu v prvních řadách najednou stali okupanty, když budu věci nazývat pravým jménem.
2: U podpisu protokolu byl i Michail Kocáb, hudebník, který se stal předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z Československa a se Sověty i vyjednával.
3: Jsem rád, že se nám to podařilo právě takto, řekl bych, korektně a velkoryse ukončit tuto neblahou kapitolu našich dějin.
2: Po 35 letech vypadá odsun sovětských vojsk z Československa jako samozřejmá věc. Ovšem při pohledu na výboje a války, které mezitím Kreml vedl a vede proti svým sousedům, se rychlý odsun podle ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislava Kudrny ukázal jako mimořádně prozíravý a důležitý krok.
4: Takhle rychle vyjednat ten odchod, když někdo říká 89. byl rozhodnutý, tak pokud by tehdy Moskva dala pokyn, že se tomu angažovala, tak prostě to všechno mohlo dopadnout úplně jinak.
2: Generál Eduard Vorobjov definitivně opustil naše území jako poslední voják dva dny po podepsání protokolu, tedy 27. června 1991. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Je 15:50 a to mimo jiné znamená, že na vás už za chvíli čekají další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň. No a potom Humoriáda, kde bude tentokrát nabízet scénky a ukázky z pořadů režisérka Jitka Němcová, a to společně s Patrikem Rozehnalem. Taky nadále příjemný poslech.

Věděli jste, že na okraji Plzně najdete krásnou vyhlídku Švábiny? Při pěkném počasí uvidíte velkou část Plzně, okolní kopce, ale i Šumavu a Český les. Vrch, na kterém je toto vyhlídkové místo, leží v nadmořské výšce 410 metrů. Místo se nachází nedaleko ústředního hřbitova v ulici Vyhlídková. Přímo u ochozu je parkoviště. Jede sem trolejbus číslo 11. Vystoupit je třeba na zastávce hřbitovní.

Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: běžných pohotovostech. Je to spojení s lékařem přes webovou kameru. Ten lékař poskytne prvotní konzultaci, udělá anamnézu, pošle e-recept a rozhodne, jestli třeba maminka s dítětem má jet na normální pohotovost nebo rovnou do špitálu.
1: Zájemci se musí nejdříve registrovat na webu pohotovostpk.cz. Na hlavním tahu z Plzně na Žatec začala stavba druhé části obchvatu města Plasy. Bezmála 6-kilometrová silnice doplní nejvyšší silniční most v Česku, který se začal stavět před rokem. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla obchvat odvede z města tranzitní dopravu.
2: Ta komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města sobou, tam jsou to serpentíny, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet a jsem rád, že po těch letech přípravy se konečně staví.
1: Celý obchvat bude dokončený na podzim 2028. Evropa potřebuje podle prezidenta Petra Pavla silná a nezávislá veřejnoprávní média. Řekl to na valném shromáždění Evropské vysílací unie v Praze. Česko podle něj těží z toho, že má Českou televizi a Český rozhlas.
3: Jsou to důvěryhodné, sebevědomé a dobře řízené instituce, které fungují bez skandálů. Z mezinárodního hlediska fungují za rozpočty pod průměrem členských organizací EBU.
4: Uvedl prezident Petr Pavel, který také řekl, že chce podpořit, aby Češi měli více informací o fungování veřejnoprávních médií. Varoval také v obecné rovině před zásahy, které by mohly vést k omezování služeb a tudíž z dlouhodobého hlediska ke ztrátě významnosti veřejnoprávních médií. To prezident Petr Pavel označil za nezvratnou škodu. Z valného shromáždění EBU Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
1: Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Bývalý úspěšný brankář a současný první viceprezident je jedním z 9 kandidátů. Hokejová federace zveřejnila seznam na svém oficiálním webu. Počasí. V noci bude jasno, s teplotami mezi 20 a 16 stupni, zítra jasno nebo skoro jasno, na horách až polojasno, teploty do 36, na horách do 31 stupňů. A biotrojka, tedy vysoká zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda blokuje provoz v Železniční ulici v Plzni a také na silnici 1/20 ve Chválenicích na Plzeňsku. Na dálnici D5 na 35. kilometru u Žebráku ve směru na Plzeň stojí porouchané auto. I tímto úsekem projíždějte s velkou opatrností.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
6: Tak to svítí pan režisér, aby ti dobře nakameroval.
7: A výborně, děkuji.
6: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
5: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájená se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kamerou, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký. Že?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon.
0: No.
1: Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: No, protože někdo v klidu má nohy. Teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já ne, no to nemám
0: ještě
1: právo.
0: Ještě k bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, no. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Mm-hmm. Nebudu pracovní.
1: Vás... Pracovní.
0: Tak jedna to je dobře.
1: Věc... Výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, jako, teda ne, to vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy nechtěl. Tak prosím tě, mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím, zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to jste vymilost paní? A kdo pak by to měl být? Ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás, jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak tě to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky. Už mi u nás v ulici říkají, náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište, vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčko nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 01 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ať mají představu.
4: Ano, já mám tu modrou hezčí.
3: Dobře si, že ne, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
5: Jaroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: A pokračování.
3: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
6: Ano, já zdravím Galantního Patrika a šaramátní paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím Galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, já vás moc zdravím, moji oblíbenkyně speciálně, paní Němcovou.
3: No
7: a já si můžu poprosit pana Nepila.
3: Prosit ani nemusíte.
4: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
3: A děkujeme.
7: Děkuji.
3: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
8: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Mm-hmm. Chtěl bych dvojku, pana Nepila.
3: Mm-hmm.
8: A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
4: Určitě, pokud nebude...
3: Těším se na to.
4: Pokud nebude choulostivé.
8: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letenských sadech.
4: Ano.
8: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
4: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
8: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
4: Mám českýho fouska pořád.
8: Ano.
4: Dobře.
3: Tak to souhlasí, to tak to byla ona.
4: Ano.
3: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
8: Aleš.
3: Aleš.
4: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
3: Děkujeme.
8: Pozdravuju.
3: Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně poletné.
4: No protože já tam bydlím, víš.
3: No já vím, mě no, to došlo.
4: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
3: Ne.
4: Dobře.
3: Mě napadají taky věci, ale o tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
9: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To neumíš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj mi Lahore, už sa rozednívá. a že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horkej vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je Puč populární střelec Slávjev. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézií. Snad proto, že Polynézii tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáh portmonku. Jaká byla táže se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního. Pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když pozim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Velká rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Štercovi, všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k Vítince, nad kterou by Karel Hynek Mácha zajásal. Dívenka se zapířila. Zvedla ty kukadla a špitla. Když všecko víte, pane Štercl, kde tady rostou Václavky? Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy praví, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731-800-900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak bohužel, byla to ta druhá Jiřina. Tak jo, mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po šestém.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli. Zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil.
0: Všechny,
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocem a prostě všichni se ptají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přejděte jasně na druhou stranu,
2: no,
0: můžete vidět.
2: Ale to mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle ne, soudružko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletu událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, teda, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno.
0: A pili na další věc.
2: A pili ho.
4: Jenzo! Tímhle oblíčením se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
5: No co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Děkuji, mě taky pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no, abych nespolk. Plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
5: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
5: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvalí, tady to musím být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde z tolika ti množství přišel, prosím?
5: Kde jsem tolik boků nazbíral, no, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný, budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni, plácneme si.
4: No počkej, na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde. To si myslíš, papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu Vladimír Menšík, by tady byl tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery, anebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera a Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Pačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
4: Děkuji.
3: Jste správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji. Vybírám,
3: ano. A vybírám, Pavle, Ačko.
2: Mějte. Máme zapsáno. Děkujeme správné posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, ale mě Rutavou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Přijete častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme
5: a
2: zapsáno.
5: Pavle, ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, no a navíc Petr a Pavel budeme slavit pondělí svátek. No
4: výborně.
2: Tak to je báječné.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví, díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovič, zdraví vás, Pavle, i vaši... Já jsem zapomněl to.
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu. Pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den, Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych teď znocoval pro pana Menšíka.
2: Děkujeme pěkně. Ano, díky moc. Naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní. Odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty jsi tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operám se nedělej. Tam jdeš stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byste už na placku.
8: Nazvedni, jo?
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale...
8: A u těla kuklíče, jak to?
9: Tak nikam nechoď, koupíme si lahvinku a vyspíváme si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuji, nevyrožuji, buď tak laskavý.
9: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba?
8: Jak já můžu ztratit?
9: Já tam třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
9: já,
8: klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám, jí tady. Lístí na opeu má. Lístí, já musím mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
9: No a ten lístek tam máš?
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek.
9: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak mi
9: no, to taky.
8: Povídá, dej mi ty moje klíče.
9: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek jako by od šatny je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Teď řekneš, že je to.
10: To nemyslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
10: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhuláka?
9: Ale
10: no to, no parkovat
9: tam
10: asi, ne?
9: Ale to taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
10: Jsem zaparkoval z úhradu.
9: No.
10: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty. Hloupá.
9: Ať seš podvodník!
10: Boženko, kontroluj se.
9: Neříkej mi, Boženo, pro vás otrubo jsem už zas jen slečna biskupová!
10: Miláško, posaď se.
11: Nežádám.
10: Já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
9: Ale to bys nechměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
10: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, no tak co?
9: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím. Ale trápím.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
2: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
1: Nikam.
2: No nikam vlastně.
1: Protože píšeš.
2: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Vajsovou, taky pracovala v Českém rozhlase, takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se Nic si nepamatuju. Jo, paměti
1: tak
2: Jitky Němcové,
1: jmenuju se kniha?
2: Nic
1: ne.
2: si nepamatuju.
1: To je jenom jakože.
2: Je to pracovní název.
1: Ano.
2: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělýho spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cévkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
1: Mm-hmm.
2: To jsou ty paměti, mají už asi 180
1: ale
2: stránek.
1: Ale už si změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo, abychom nepostrašili
2: počkej,
1: posluchače.
2: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkryvám v té hlavě.
1: Mm-hmm.
2: Takže je to zajímavý docela.
1: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
2: Dobře,
1: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého, tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Antonín Pospíšil z Bedějoště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou, kdo pak se nám hlásí dál. Dobrý den. Halo. Halo.
4: Dobrý den, tady Iveta z Teplic, zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film, nějaký námět pěkný.
3: To máme, děkujeme.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: No, slumíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana, a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě nepil, ale my pijeme. Nealko samozřejmě. Dneska má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, ona vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Přepojujeme.
7: Ano. Dobrý den, já vás zdravím. A oba dva. A prosím pěkně, paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano.
3: Jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře, pana... Nepila.
7: Nepila, ano, děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme krásně. Hezký den. Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná, a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága. Jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tak tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si léta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu on hromadu
3: to pak někdo
1: starostí.
3: Uklidí, jo. Zamete.
1: Jo. Dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Město Rokycany spustilo nový portál občana. Plzeňská noc operou nabídne po tři večery muzikál Mamma Mia. Vláda podle premiéra v pondělí rozhodne, kdo povede delegaci na summitu NATO. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 36 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Rokycany mají nový portál občana. Lidem tato elektronická úřední deska umožní například zaplatit poplatek za odpad nebo za psa. Pokračuje mluvčí městského úřadu Andrea Moravcová.
4: Město Rokycany spouští portál občana. Moderní elektronickou službu umožňující vyřizování vybraných úředních záležitostí online. Občané tak mohou pohodlněji komunikovat s úřadem, vyřídit úřední záležitosti a kontrolovat stav svých podání bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

0: krásná řecká muzika, Buzuki tady bude hrát řecký a budete si prostě užívat letní večer.
1: Po skončení představení mohou lidé využít posilové spoje městské dopravy. V Plzeňském kraji za poslední týden klesly ceny pohonných hmot. Benzín zlevnil za poslední týden o 54 haléřů na průměrných 39 korun. Nafta dokonce o korunu a 75 haléřů na průměrných 35,30. Vyplývá to z nejnovějších údajů společnosti CCS, která ceny dlouhodobě monitoruje. Nejlevnější paliva v kraji se prodávají v okrese Plzeň Sever, naopak nejdražší zůstávají na Tachovsku. Vláda počítá s prezidentem Pavlem jako se členem delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zatím ale není jasné, kdo delegaci povede. Účast prezidenta bude vláda řešit až na pondělním jednání. Petr Pavel dnes řekl, že prezident je automaticky vedoucím delegace a že on rozhodne, jaké části summitu se zúčastní. Podle Babiše spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
2: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví a teď pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
1: O účasti prezidenta v Ankaře včera rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Ministerstvo zahraničí v reakci na to oznámilo, že prezidenta do delegace doplní.
3: Sport.
1: Cyklistka Julia Kopecký se po třetí za sebou stala mistryní České republiky v časovce. V Uničově zvítězila o necelých 17 sekund před Eliškou Kvasničkovou. Třetí dojela s více než 50-sekundovou ztrátou Adela Koclířová. Mužská časovka začne na šampionátu po 17. hodině.
3: Počasí.
1: V noci bude jasno, teploty mezi 20 a 16 stupni, zítra jasno nebo skoro jasno, odpoledne hlavně na horách přechodně polojasno. Teploty 33 až 36, na horách do 31 stupňů. Povene slabý proměnlivý nebo vítr východních směrů. A biozátěž na nejvyšším třetím stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 pozor, umíte na Rokycansku. Na 50. kilometru ve směru na Plzeň stojí porouchané auto. A dopravní nehoda se stala v Přešticích na jižním Plzeňsku na třídě 1. máje. Srazila se 3 osobní vozidla, počítejte se zdržením.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Ano, je krátce po 17. hodině, začíná přehled událostí dne, tak jak je zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. Takže navštívíme letiště v Líních, kde mají nové letadlo. Zeptáme se meteorologů, jak dlouho ještě budeme snášet ta úmorná vedra. A pak na vás čeká pořad, o čem se mluví, na téma sportování dětí a seniorů.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: No a ve studiu už je Andrea Samešová. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Obyvatelům Plzeňského kraje začala sloužit online zdravotní pohotovost. Dostupná je nepřetržitě a s lékařem se mohou lidé spojit zdarma kdykoliv a kdekoliv. A to přes videohovor, chat anebo klasický telefonát. Musí mít ale trvalý pobyt v kraji a musí se předem zaregistrovat. Odkaz najdou zájemci na stránkách Plzeňského kraje. Novinka nemá podle hejtmanství nahradit běžné pohotovosti, ale má pomoci zmírnit nápor pacientů. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět téměř 6-kilometrový obchvat Plast na severním Plzeňsku. Vyjde na 763 milionů korun bez DPH. Součástí bude i most, který se staví jako samostatná zakázka od loňského roku a který bude nejvyšším silničním mostem v Česku. Vyjde na další více než 570 milionů korun. Obchvat Plast má být podle informací ŘSD zprovozněn na podzim 2028. Nadšenci ze spolku Classic Trainers mají v hangáru 3 na letišti v Líních další historický unikát – letoun Nord American T-28 Trojan. Veřejnosti bude představen na konci září. Více už teď řekne regionální stopař Jiří Trnka.
3: Že jde o pořádný kus železa, dokazují i samotná čísla. Křídla mají rozpětí úctyhodných 12 metrů a trup na délku měří 10 metrů.
2: Další podrobnosti se dozvíte z našeho vysílání už za několik minut. Teploty v Plzeňském kraji dosáhnou až na 40 stupňů Celsia. Před extrémně vysokými teplotami varuje Český hydrometeorologický ústav. Největší horko má být v neděli. Některá města proto zavádí speciální opatření. Například do centra Plzně i do některých městských částí začaly výjíždět kropící vozy. Lidé se také mohou osvěžit i díky pítkům, mlžítkům a nebo kašnám.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Jak už jste slyšeli, na armádním letišti v Líních u Plzně zaparkoval další unikátní historický letoun. Spolek Classic Trainers rozšířil svou kolekci funkčních veteránů v hangáru 3 o americký stroj North American T-28 Trojan. Veřejnosti ho nadšenci poprvé ukážou v plné kráse během slavnostní premiéry na konci září. Co všechno tento nový úlovek umí, zjišťoval regionální stopař Jiří Trnka. Jirko, hezké odpoledne.
2: Krásné horké odpoledne, nový přírůstek v Líních rozhodně nepřehlédnete. Tento mohutný stroj z roku 1954 poprvé vzlétl na základně amerického námořnictva na Floridě, kde pomáhal s přípravou budoucích pilotů. Konstruktéři sice Trojan původně navrhli jako cvičné letadlo, armáda ho ale nakonec poslala i do ostrých bojů. Americké letectvo ho s úspěchem nasadilo do náročných protipartizánských operací během války ve Vietnamu. Že jde o pořádný kus železa, dokazují i samotná čísla. Křídla mají rozpětí úctihodných 12 metrů a trup na délku měří 10 metrů. Obrovskou cíli jsou tovou vrtuly. Pohání motor o síle 1400 koní, který dovolí stroj dosáhnout ve vzduchu rychlosti přesahující 550 km v hodině. Pro nadšence z plzeňského spolku znamená tento stroj obrovský úspěch. V jejich sbírce je po legendárním Mustangu už třetí kousek od stejného amerického výrobce. V hangáru 3 tak teď stojí další plně letuschopný technický klenot, který stále dokáže vzbudit obrovský respekt.
1: Říká regionální stopař Jiří Trnka. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: na čase být.
1: Počasí. Zažíváme extrémní tropické dny, no a já mám takový pocit, že bychom dnes mohli zažít třeba i takovou tropickou noc. Možná mi to teď potvrdí Jana Adamovská z Meteorologického ústavu. Jano, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Tak tu tropickou, na tu tropickou noc bych to ještě neviděla, to až třeba na víkend. Dneska ty teploty ještě budou klesat 19 až 16 stupňů.
1: No dobrá, a co ten zítřek? Bude ta výheň pokračovat?
2: Bude pokračovat. Dneska už nás to trochu překvapilo. Už jsme naměřili téměř 36 stupňů v Dobřanech a tady v Plzni na Mikulce. Takže na zítřek jsem ještě trochu přitopila a očekáváme až 37 stupňů.
1: No, tady se nabízí jediná otázka. Potřebujeme znát nějaký takový horizont, kdy už tahle vedra konečně přestanou a kdy se aspoň trochu ochladí. Víme to?
2: Tak tu vlnu veder ukončí až v pondělí studená fronta a v neděli to asi padne 40.
1: Tak já nevím, jestli tyhle informace posluchače potěšily. Každopádně věříme a jsme si jisti, že jsou pravdivé, protože jsou z Meteorologického ústavu od Jany Adamovské, které děkuji, a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: O čem se mluví?
1: Proč mají české děti horší kondici, než měli jejich vrstevníci v minulých desetiletích? Mohou změnit situaci vyšší státní dotace na stavbu hřišť nebo víc peněz na odměny trenérům? Mělo by být víc hodin tělesné výchovy? A uvažují politici o tom, že by více podpořili také sportování starších lidí a seniorů? O tom všem budeme debatovat ve speciálním vydání pořadu O čem se mluví.
0: O čem se mluví?
1: V našem studiu vítám dva poslance, kteří se sportu a podpoře sportu dlouhodobě věnují, jsou členy sněmovního podvýboru pro sport, konkrétně prvního místopředsedu poslanec sněmovny z hnutí ANO Patrika Nachera. Dobrý den.
2: Pěkný den, díky za pozvání.
1: A místopředsedu Občanské demokratické strany, stínového ministra pro sport této strany Karla Haase. Dobrý den.
3: Krásný den a díky moc za pozvání.
1: Debatu o sportu dnes těžko můžeme začít něčím jiným než mistrovstvím světa ve fotbale a posledním vystoupením českých reprezentantů v zápase proti Mexiku. Prohráli 0-3. Jste zklamaní, pane místopředsedo?
2: No, já bych tady mohl takhle brumlat těch 25 minut, kolik na to máme.
1: To na fotbal a reprezentaci 25 minut nemáme.
2: Ne, je to takhle, já jsem to čekal, takhle zklamán. Jsem zklamán z toho, že se naplnilo to, co jsem jako čekal, jo, že mě příjemně nepřekvapil. Takhle jsem to i komentoval v noci, když jsem se díval, pak jsem po druhém golu usnul, se přiznám. Bohužel jsme prostě viděli v přímém přenose, kdy tam je 48 týmů z celého světa, že ten náš fotbal je prostě nekoukatelný, nemá to dynamiku, individuální schopnosti, střelba, že jsme úplně někde jinde za tím, ale za celým světem, když se podíváte, jak hrajou i týmy, dobře, nesrovnávajme se s útočnou jako giganty ve Francii, jako ve Francii, která má 4-5 útočníků a ještě jim tam sedí jakoby na lavičce, jo, náhradníci, jako. Ale tak se podívejte Bosna Hercegovina, podívejte se na africký týmy, když prostě tam jako všichni jezdili nahoru dolů. A jako z tohle to srovnání je úplně jako je to šílený za mě.
1: Karel Haas má jaké dojmy z vystoupení českých reprezentantů?
3: No, já bych skoro podepsal to, co řekl Patrik, tady se asi moc slyšet nebudeme. To není jenom o tom posledním zápase, že jo? Tam jsme jako nejvíc spokojení z toho výsledku, z toho klepce, co jsme dostali, ale ono celé to vystoupení na to mistrovství světa prostě bylo nepovedený, tak to ve sportu někdy je, takže podle mého názoru se vůbec nepotkali s formou a teď fyzicky. Tam bych řekl, že byl nějaký trouble s aklimatizací, ale i celkově, i bez té aklimatizace, podle mě bylo vidět fakt, že jsme zaostávali, to je to, jak říká Patrik, jezdit nahoru dolů, prostě nestíhali jsme fyzicky. Technicky jsme, to je snad ještě horší, než řeknu fyzická stránka českého fotbalu, tak teda technika, to je možná největší propadák. Pak podle mého názoru některé individuality, ty byly teda i jako osobně, personálně, mimo formu, úplně totálně. Takže celkově na to, jak jsme na to dlouho čekali, to jsme si tady říkali před vysíláním, že jsme se tak jako těšili těch 20 let.
1: A ty tři zápasy potom utekly hodně rychle.
3: Utekly hodně rychle, ale prostě celkový zklamání. A ono, já vlastně nevím, jestli bych vypích jako pozitivních třeba 10 minut, jo, pánové. Ze tří zápasů,
2: jo,
3: já nejsem schopen.
2: Druhý zápas,
1: já možná, myslím, že prvních 10 minut druhého zápasu,
3: jo,
1: možná.
3: Jo, souhlas, přesně tak, proto jsem nedal 10 minut.
1: Pojďme od vrcholového sportu k dětskému sportu. 3 roky starý výzkum odborníků z Technické univerzity v Liberci konstatoval, že současná generace dětí je na tom s fyzickou zdatností podobně, jako byli jejich vrstevníci před 100 lety, s tím, že se to týká vytrvalosti, rychlosti i síly. Ten výzkum zaznamenává setrvalý pokles od 70. let minulého století, ještě výraznější od 90. let minulého století. Když k tomu přidáme předloňskou analýzu České školní inspekce a Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy, tak ti došli k tomu, že se fyzické a pohybové schopnosti dětí zhoršují, že třeba dnešní dětští hokejisté mají horší než v 90. letech měli běžní školáci. Máte nějaký plán, co s tím, pane Haase?
3: Není to všechno o penězích, přesto je nevynechám. Nepochybně státní podpora sportu nebo veřejná podpora sportu, jo, to sečteme celkou veřejnou podporu sportu, stát, kraje, obce, tak nepochybně hraje roli. Jo, jsou země kolem nás, srovnatelně velké, Maďaři, kteří napumpovali do sportu ohromné množství peněz a v řadě sportů, teď ne primárně v tom dětském, najednou nám utíkají. Čili nelžeme si do kapsy, nepochybně je to o penězích, pokud se vynaloží efektivně. Ale není to jenom o nich. Zaostává u nás, a to už se propisuje do toho dětského sportu, teď řeknu organizovaného dětského sportu, zaostáváme ve výuce trenérských oborů, v moderní výuce trenérských oborů a tak dále. To znamená, to musíme zlepšit. Co se týká škol, taková ta populární debata, jestli pomůže další hodina tělocviku navíc, no pokud se nám budou děti omlouvat tím tempem jako teď, tak nám další hodina sportu tělocviku. Další hodina tělocviku ve smyslu povinného nepomůže, takže já jsem spíš zastáncem toho, co dělá třeba Asociace školských sportovních klubů. To znamená, aby jsme na ten konec vyučování přirozeně napojili. A to jsou zase skandinávské země, Švýcaři a tak dále. Jedno si se jmenuje kroužky a tak dále. To znamená aktivity, které budou bez toho, aniž by to dítě muselo přejíždět z toho bezpečného školního prostředí, tak zajistit sportovní aktivity tam. Platformy na to v České republice máme málo, využíváme. To znamená, těch nástrojů je víc, ale nechci si uzurpovat v tom krátkém čase teď větší prostor.
1: Dodá něco Patrik Nacher?
2: Já v zásadě, my se tady asi dneska lišit nebudeme. Já bych zaprvé řekl, že to souvisí s tím sportem profesionálním vrcholovým, protože samozřejmě úspěch v tom vrcholovém sportu magnetizuje ty děti do toho se k tomu přihlašovat. To znamená úspěch třeba, to uvidíte třeba v jiných zemích, třeba v těch menších zemích, které uspějí na mistrovství světa, co to vyvolá uvnitř, kolik dětí se začne najednou zajímat o ten fotbal. A vidíme to třeba u zimního sportu, kde máme úspěšné rychlobruslaře, kolik se mladých lidí najednou odhodlá pro tenhle ten minoritní sport. Jo? To máte. Takže ono to spolu právě souvisí. Pokud jde o to, kde je problém. Samozřejmě jsou to peníze a je to o tom i vlastně jak uchopovat tělesnou výchovu. Já bych třeba začal tím, že bych to přejmenoval ten nějaký relikt ještě z roku před 89. Za mě jsou to pohybové aktivity. Pohybové aktivity, ne tělesná výchova. Já nechci někoho vychovávat jakoby k tomu, aby uměl kotoul a pak máme tady 30% omluvenek z tělocviku ve středním školství, protože se někdo, nechce, aby se někdo někomu smál, že není schopen běžet nebo udělat kotoul a podobně. Umíte si představit, že bylo 30% dětí, studentů omluveno třeba z matematiky, z angličtiny a tak dále, to si neumíme představit. A z tělocviku je to úplně běžné. Když tam přidáme třetí hodinu k těm dvěma, tak co se stane? My musíme zachytit těch 30%. No tak se omluví 40%, jo, v té chvíli. Ne, my musíme pojmout ty pohybové aktivity úplně jinak. Tady se třeba nabízí ty projekty a zase je to o těch penězích, třeba trenéři ve školách, trenéři do škol. To jsou různé projekty, zkoušeli jsme je tady a zkoušíme je v Praze. Praha 8 je v tom nejdál, já jsem se tam byl na takovouhle hodinu podívat a je to právě spojení té tělocvikářky v uvozovkách, to se mimochodem také podceňuje. Jo, že se říká, že tělocvikář může dělat kde kdo, jo, a těch trenérů, ale to nemá být jako nábor talentovaných jako studentů a žáků do těch klubů, jo, to má být opravdu propojení a jakoby, aby si vyzkoušeli ty různé sporty, kde to je právě o tom testování, kde to právě není o tom, jak si o těch dovednostech ve smyslu, že půlka třídy něco umí, půlka ne a ta půlka se jim začne jako smát a v té chvíli oni ztratí motivaci se takovýchto věcí účastnit. To znamená úplně to jinak pojmout. A já, když jsem byl na té hodině, tak tam jsem viděl, tam se to účastní všichni ty žáci, protože je to baví. Protože někdo si házel, někdo zkoušel házenou, někdo zkoušel fotbálek. Prostě je to jiný druh těch pohybových aktivit. A pak to navazuje na to, o čem mluvil Karel, to znamená, jak pak třeba řešit přestávky. Ve Skandinávii tomu říkají aktivní škola, to znamená, že máte aktivní přestávky a ne, že to jako najednou tam si všichni vytáhnou mobily a začnou po přestávkách sedět a něco si hrát. A potom, jak je řešeno, to po škole. To znamená, tohle to všechno pak dohromady dává nějaký celek. Jenom tady chci jakoby dodat, že to má obrovské zpoždění. Kdybychom se teďka nakrásno dohodli, že tam dáme spoustu peněz a kapacity a já nevím co všechno a trenéři, tak to bude mít obrovské zpoždění, které vy poznáte například na tom, že se konečně zastaví ten počet dětí, které trpí obezitou, který se za posledních 25 let zpětinásobil. Takže on to má i spoustu jako dalších konotací. Poslední věta, vy jste mluvil o tom, o té fyzické vybavenosti. Já jsem někde četl, nevím, jestli to Karel taky viděl, analýzu právě středoškoláků, která je úplně neuvěřitelná, která říká, že fyzicky jsou na tom středoškoláci dneska stejně jako středoškolačky v 90. letech, jako studentky. To znamená, ten propad je tam úplně neuvěřitelný, jo? Takže jako buď s tím budeme něco dělat, nebo budeme mít velký problém.
1: Karel Haas doplní.
3: Rychlá reakce, pravdivá tvrdá data máme na 5letých intervalech od České školní inspekce. Ta baterie testů pro základní školy, střední školy se nezměnila, což je dobře, to znamená, máme tu srovnatelnost a jenom technicky doplňu. Dat o tom, jak tristní je tělesná zdatnost českých dětí, tak těch dat máme spoustu. Pokulháváme v realizaci.
1: Já jsem některá z nich i ze školní inspekce konec konců v úvodu citoval. Vy jste oba se vyslovili proti tomu, aby se jen tak přidala třetí hodina tělesné výchovy. Debatovalo se i před volbami také o tom, jestli by nepomohlo, kdyby se zrušilo známkování v hodinách tělesné výchovy. Byli byste proto?
2: Já si myslím, že ano, protože tady opravdu cíl není, jak mi teďka řekl jedna známá, že syn přinesl trojku z tělocviku. Jo, tak jako, co tam chcete známkovat? Jo? Někdy je to opravdu o nějaké fyzické vybavenosti toho člověka. A jestli ty děti chceme demotivovat, no, tak je známkujeme i v této věci. Ne.
1: Budete tedy navrhovat?
2: Já bych to neznámkoval, proto já bych to pojal ne jako tělesná výchova, já nechci nikoho vychovávat.
1: Ale jako pohybové tělesně, aktivity, jak jste
2: ale říkali. Pohybová aktivita, že chci, aby měli jakoby pozitivní vztah k pohybu v době rozšíření moderních technologií, kdy i já doma se rozčiluju dnes a denně u svých dětí, aby nebyly na mobilu, a to jsou fakt obě dvě děti jako sportovně, že sportují denně. Jo, a přesto se rozčiluju. Takže si skoro neumím představit, co zažívají rodiče u dětí, které denně nesportují.
1: Karel Haas by byl pro zrušení známkování tělesné výchovy, ať už se ten předmět bude jmenovat jakkoliv?
3: Já do toho vějíře těch opatření, které by mohla, nebo která by mohla děti motivovat k tomu, že ten sport, pohyb budou mít raději, budou mít radši, poklesne počet omluvených dětí, tak do toho vějíře to podle mého názoru patří. Asi dokážu rozlišit základní a střední školství. Jo. Teď si řekněme na rovinu, na té střední škole asi v úvozovkách toho 14, 16, 17 letého člověka ta známka asi tolik v úvozovkách nehodí dolů psychicky, jako to dítě na prvním stupni nebo na druhém stupni. To znamená, ještě jenom k tomu dodávám prvek, že tento případný nástroj do nějakou vějíře možností, neočekáváme od toho zázrak, ale je to podle mě střípek z těch možností, tak větší akcent má v základním školství a ještě blíž, řeknu, začátku tomu základním školství, to znamená první stupeň. Ale do toho střípku to podle mého názoru patří.
1: V mnohých debatách na toto téma, jak podpořit tedy sportování dětí, zaznívá, že je potřeba víc sportovišť, že by se měla podpořit stavba nových sportovišť, nových hřišť. Z vašeho pohledu je tohle tak důležité?
3: Co se týká infrastruktury, my podle mého názoru jako Česká republika nemáme problém v nedostatku infrastruktury. Nemáme dokonce podle mého názoru problém ani v té otevřenosti infrastruktury. Proč to říkám? Systémy otevřených hřišť běží napříč municipalitami, teď myslím otevřených školních hřišť a tak dále, otevřených hřišť od základních škol, otevřených hřišť, která ani nejsou u školských zařízení a zřizují je obce, tak myslím si, že té infrastruktury máme dostatek. To není ten hlavní problém. Jsou dva hlavní problémy, co se týká infrastruktury. Za prvé prostě historický dluh. To znamená, tak jako je naše země podfinancovaná v jiné infrastruktuře, tak jsme prostě z pohledu kvality. A je to taky nějaký motivační prvek, jestli, a teď to nezlehčuju, ne, že bychom škvárový hřiště měli hodně, jestli sportujete na škváře nebo na hezký umělce nový, tak je to nepochybně motivační prvek. To znamená dlouhodobá podfinancovatelnost. A druhá věc, kterou zmiňuji, je podle mého názoru docela nerovnoměrné jako rozvrstvení, rozmístění. To znamená, že opravdu máme napříč Českou republikou ne nějaký jednotný dobrý level sportovišť napříč celou Českou republikou. To je druhý trouble s tou infrastrukturou.
1: Souhlasí Patrik Nacher s tím, že vlastně v zásadě sportovišť máme dost?
2: Nevím, no já jsem v tomhle větší skeptik. Já když jsem se díval na data z NSA, tak průměrné stáří sportoviště 51,5 let. To znamená, že to je starší než já. Jo, nebo stejně starý, nebo půl roku starší než já. Takže 88% sportovišť vzniklo před rokem 89. Jo. 88%, to je prostě něco neuvěřitelného. To znamená, ano, ty věci se právě proměňují na těch původních hřištích, takže všude tam, kde já se pamatuju, tady kompresory, tady byly, tady kousek od rádia, další hřiště, všechno škvárový, tak dneska je to všechno tráva nebo umělka. Mimochodem i ty umělky jsou různé druhy, jak jezdím se synem na zápasy. Máte někde umělky, kde běžíte, spadnete, máte odřený koleno, někde to fakt jako tu umělku ani nepoznáte. Ale dobře, to už se o tom nebavíme, to je detail. Takže ta obnova té infrastruktury je podle mě základ, tam je to v desítkách miliard dluhů za posledních 30 let, to je úplně očividné. Ono to má potom ten prvek velký, viditelný, to bych řekl, že takový ten signál, symbol, nebo jak se říká u toho sportu, a to jsou třeba velký stadiony. Jo? Ať už začnete stadionem třeba fotbalovým, byť nám teďka fotbal nedělá radost, ale když se podíváte tak na okolní země, které mají stejný počet obyvatel nebo dokonce míň, tak mají větší stadiony. Je to fakt jako absurdní. V Budapešti krásný stadion, Puškáše v Budapešti.
1: Hostil
2: finále ligy mistrů 60-65 tisíc. U nás největší stadion je v Edenu 19 300. Jo. To prostě v Praze, která má 1,5 milionu obyvatel dneska. Jo. To, když se podíváte, že cestuju s fotbalem po Evropě, mnohem menší města jsou schopni uživit, když to takhle řeknu, i stadiony fotbalové, kde mají 3 stadiony nad 50 tisíc. Je to nějaký, já neříkám, že to tím zachránit, ale je to nějaký jakoby symbol toho, jo? Že tam hraje to národní družstvo, nebo že tam hraje nějaký
1: to znamená,
2: ten klub.
1: Vy si myslíte, že kdyby tady byly větší stadiony třeba fotbalové, že by to mělo dopad na sportování mládeže, protože obvykle naopak se to dává do protikladu, že než aby se platili drahé stadiony, tak by bylo lepší udělat dětská hřiště. Tak vy to tak nevnímáte?
2: Ano, ne, je to kombinace, jo, je to kombinace. Kdo opravdu se tím zabývá? Já když jsem byl v Seville se podívat, tam prostě celá rodina jede na fotbal. Mají to udělané tak, že oni těsně před tím stadionem, kde jsou parkoviště, grillují. Oni to mají jako rodinné setkání. Takže oni tam grillují, oni se tím zabývají, oni ty děti tam kolem toho běhají s míčem. Pak je ten samotný zápas, který trvá 90 minut, ale je to pro ně celodenní věc. A samozřejmě pak očekáváte, že všichni ti, kteří kolem toho jsou, tak k tomu sportu budou propadat. Ono jsou to spojitelné věci. Já neříkám, aby tady vznikly 3 stadiony hned jako pro 50 tisíc. Já jenom říkám, že je to nějaký jakoby symbol něčeho, že ten stát myslí na tyhle ty věci. A samozřejmě vedle toho je třeba obnovovat tu infrastrukturu. Karel Haas má pravdu v tom rozdělení, že někde to může být skutečně to rozvrstvení. Třeba v tom prstenci kolem Prahy si myslím, že to je docela dobré, co mám aspoň tu příležitost srovnat hezky vybavené a tak dále. Ale
1: někde jinde jinak.
2: To může být fakt problematické. To znamená.
1: Takže v zásadě i v tomto se shodujete.
2: V tom se shodujeme,
1: tuto část.
2: Musí do toho jít skutečně. Tak já vám to řeknu takhle. Desítky miliard teď znamená ušetřit stovky miliard na tom, na těch civilizačních nemocech a všechno, co souvisí s nepohybem a s tím, že nebudeme investovat do zdravého životního stylu. A to sebou nese, a teď neříkám vrcholový sport. Ten vrcholový sport je reklamou na ten normální sport, jo, ale zase jedno bez druhého. Bez toho vrcholové, bez té reklamy nenalákáte ty lidi. Bez toho stadionu nemáte malinký stadion, když máte velký a tak dále. To všechno to jsou spojené nádoby.
1: Rozumím. Tomu připomenu, že dnešními hosty regionálních stanic Českého rozhlasu jsou místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher a místopředseda ODS poslanec této strany Karel Haas.
0: O čem se mluví?
1: Zatím jsme mluvili o podpoře dětského sportu. Když tady Patrik Nacher před chvílí říkal o normálním sportu, tak normálně sportují i dospělí nevrcholově. Přidám opět čísla. Podle Českého statistického úřadu pravidelně sportuje u nás 35% lidí. Máte ambici zvyšovat tohle procento, pane poslanče Haasi?
3: Když jsme u těch zahraničních vzorů a dokonce nejen aktivně sportovat, já spíš říkám účastnit se toho sportu, tak to číslo mně přijde dokonce až příliš optimistické, které jste řekl. Já znám nejvíc, řeknu ty skandinávské modely, švýcarské modely, tak teď vezmu Skandinávii. Pánové, ve Skandinávii, a teď určitě všechny ty země nejsou stejné, ale v zásadě blížící se 90% je podíl lidí, kteří se dobrovolnicky účastní života té komunity. Nejen ve sportu, v ochraně přírody, v kulturních akcech, v komunitních akcích. U nás to dobrovolnictví a proč ho spolu se sportem? Sport a zejména mládeže stojí na dobrovolnicích. Tak u nás ten dobrovolnický étos má v sobě zhruba 10% populace. To znamená, my jsme na úplně opačném spektru, než je třeba ta Skandinávie.
1: Co
3: to znamená, ta moje motivace je naučit víc lidí dobrovolně dávat něco té společnosti ve sportu, v kultuře, v životním prostředí atd. A to se nám pak propíše do dostatku bafuňářů, kteří organizují ty aktivity. To není sprostý slovo. Do dostatku dobrovolných trenérů. Co s tím? jistý návod, a my jsme to debatovali jak s Patrikem, tak s panem ministrem, jistý návod je, že dobrovolníkem můžu zůstat, ale stát mě za to může systémově podpořit. Tak ať jsem naprosto konkrétní, třeba to, pokud budete dlouhodobým dobrovolníkem, nebavím se o tom, že děláte dobrovolníka, a já to nezlehčuju, že pomůžete na pražský maratonu, ale budete-li dlouhodobým dobrovolníkem, trenérem, členem klubu a tak dále, tak může vám stát dát nějakou daňovou výhodu ve smyslu měsíční daňové slevy. To je úplně konkrétní motivace, jak ty lidi přivázet, aniž by to dostávali do přímé odměny, to znamená zůstávají dobrovolníky, ale stát si toho váží a vyjadřuje to třeba nějakou měsíční daňovou slevou.
1: Patrik Nacher přikyvoval, stejně bude přikyvovat i ministryně financí z vaší strany k tomuto nápadu?
2: Já si druhám říct, že ano, protože to je, co jsem já řekl. Koruna teďka investovaná se vám do rozpočtu vrátí 4 korunami. To je známo, pokud je o sport, pohyb. Kdybych to vzal v časovém hledisku, tak je to ještě víc. Jestli si správně pamatuju to číslo, tak ředitel VZP mi řekl, že na obezitu, jenom na obezitu jde ze zdravotního pojištění 50 miliard korun. Na 50 miliard korun. Tak jako buď s tím budeme něco dělat, anebo předtím budeme zavírat oči. A já s Karlem Haasem v tomhle s tom souhlasím. Myslím si, že to bylo součástí té prezentace, kterou on měl v rámci toho zákona, to nevole zákona o sportu.
1: O podpoře sportu.
2: My to nechceme říkat jako, já bych řekl o sportu obecně, ne o podpoře sportu, má to být o sportu. Já bych řekl o sportu a zdraví, proto já se snažím i dávat třeba dohromady fotbalový tým, kam se mi Karel Haas neustále omlouvá, že má něco s kolenem. Už jsme se sešli třikrát, tak aby my jsme šli příkladem. Ono totiž to všechno, co se my bavíme, a to myslím smrtelně vážně, i na ty lidi působí v momentě, kdy to budou hájit ty politici, kteří autenticky k tomu mají nějaký vztah a budou příkladem. Že nejhorší pro ty lidi je, když my tady budeme jakoby mudrovat, teoretizovat a pak budeme v té sněmovně třeba kynout. To pak jako fakt to působí, zrovna v tomhle tom případě, v tomhle té oblasti to působí hrozně jako podivně. A já jsem rád, že v tomhle tom ta sněmovna se rozpohybovala, poslanci napříč politickým spektrem fakt jako hubnou, fakt je to jako vidět. Já jsem za to rád. Dál se na tom budu podílet a motivovat kolegy, aby jsme rozpohybovali tu sněmovnu. Zkusím udělat ten první zápas se Slovenskem, jakoby parlamenty mezi sebou, ale máte pravdu, on je to tak, že když pak sportuje ten rodič, ten dospělý, tak je velká pravděpodobnost, že k tomu prostě naláká i to dítě. Když ten rodič nesportuje, tak to dítě nemá ten přirozený vzor. To by muselo být skutečně nějaký echt jako talentované, aby si to jako vydobil sám, říkám, navzdory pasivnímu rodiči. To znamená, že v tomhle tom je to nejenom o těch penězích, to je také s tím dobrovolnictvím, ale o tom, že to je nějaký, já bych řekl, standardní životní jakoby styl. Já vám řeknu, já teďka se snažím denně běhat a hrozně vás jakoby nabije, že běžíte, posloucháte nějakou hudbu, někdo běží proti vám a pozdraví, úplně cizí člověk, jo? že jsou to věci a vůbec ho neznáte, on vás nezná, třeba politicky bychom se úplně shodli, kdyby poznal, kdo jsem já, to by mě třeba ještě nabančil, já nevím, jo, ale že se prostě pozdravíte, že to je něco, že se prostě vydáte z té komfortní zóny a půl hodiny času se sedavého zaměstnání věnujete nějakému pohybu a sobě sama.
1: Na závěr ještě ke sportování seniorů přidám další čísla z Českého statistického úřadu, podle nich pravidelně, to znamená aspoň 10 minut v kuse. Aspoň jednou týdně sportuje 17% lidí mezi 65 a 75 lety. Samozřejmě u lidí v tomto věku existují různá zdravotní omezení. Měl by a může něco udělat stát, mohou něco udělat politici pro to, aby to sportování i pro lidi nad 65 let bylo jednodušší?
3: Mohou, jsou v zásadě dvě cesty. Když jsme se tady bavili o té podpoře toho dobrovolnictví, tak právě ty modely opravdu z funkční zemí, Skandinávie, Švýcarsko, jsou o tom, že ty dobrovolníci pomáhají právě i seniorům. U nich je jedno zásadní pravidlo nemluvit o sportu, u nich už mluvit o zdravém pohybu. Ten pohyb, jestli bude mít podobu Nordic walkingu, tak je to zdravý. Jestli využijí infrastrukturu opravdu cíleně vybudovanou pro ty seniory, tak je to skvělý. Takže první věc nemluvit o sportu, mluvit o pohybu. Druhá podpořit dobrovolníky, z nichž někteří se budou věnovat právě sportování seniorů. Ono to mimo jiné těm seniorům pomáhá i mentálně, že se s nimi potkává někdo mladší, někdo mimo jejich komunitu, navštíví je každý týden, získají pravidelnost a tak dále. Ta data to opravdu potvrzují jako zdravotní, tak psychické zdatnosti, že jsou to věci, které pomáhají. A třetí věc, můžete přizpůsobovat, na to dneska už jsou opravdu, řeknu, sportovní náčiní, sportovní zařízení, která jsou cílená opravdu na pohyb seniorů. Známe to zase z řady rozumně uvažujících obcí a měst, tady se asi nebavíme o krajské úrovni, takové ty venkovní cvičící prvky, které nejsou workoutovým hřištěm pro 20letého člověka, který chce mít ohromný bicepsy, ale jsou pro toho seniora rozkomíhají mu kyčle, rozkomíhají ho v pase a tak dále. Tak tohle to může dělat jak municipality a stát na to může zaměřit dotační tituly. Pravdou třeba NSA žádný dotační titul na pohyb seniorů nemá, tak to je jeden z konkrétních prvků, který by měl stát změnit.
1: Změní se to?
2: Jo, jestli jste od nás chtěl dneska, že bychom se tady pohádali, tak vás zklamu, protože i v této odpovědi musím na Karla Haase.
1: Já nikdy po vás nechci, abyste se pohádali.
2: Ne, že bychom
1: chci slyšet odpovědi na otázky a chci slyšet vaše názory a chci dát prostor posluchačům, aby si oni udělali své vlastní názory podle toho, co říkáte.
2: Tak posluchače zklamu, že zase souhlasím, protože tady fakt nejsme v rozepři, tak já to obohatím, abych neopakoval jinými slovy to, co říkal Karel, i nějaký jiný úhel pohledu. Líbí se mi to, že právě, a vidíte, že Karel navazuje na mě v tom, že i v tom slovním popisu toho, co to je, že to je hrozně podstatné. Tak jsme byli u tělesné výchovy, pohybová aktivita. Tady nenazývá to sportem, protože z toho může mít někdo jako osypky jakoby, a obavy, je to pohyb. Já také se bavím a je to součástí některých dokumentů pohybová gramotnost. Já jsem se celý život věnoval finanční gramotnosti, pohybová gramotnost. Prostě jakoby věnovat se tomu pohybu. Já dám i konkrétní příklad těch projektů, které by mohly být podporovány, protože mě s tím oslovili seniori. A to je fotbal v chůzi. Například, že vy můžete už dneska přizpůsobit sport, který vy znáte, začali jsme dneska fotbalem, existuje fotbal v chůzi, já jsem si to s nimi vyzkoušel, vy i těm seniorům, kteří už jsou na to zvyklí, vůbec nestíháte, že nesmíte běžet, jenom jako musíte dělat kličku v chůzi, tak si to zkuste. Je v tom mistrovství světa, my v tom máme mimochodem velmi úspěšný seniory a seniorky. A to je přesně to, co si zaslouží tu podporu. A já vím, že oni mi prostě v tomhle se na mě obraceli a brečeli, že prostě klepou na jedny dveře, na druhý, na třetí a nedoklepou se. Jo. Takže jakoby, jestli na tomhle tom je shoda, tak pojďme tyhle ty aktivity a takových fotbalů v chůzi vymyslíte jakoby řadu. Ano, nemůže to být workoutový hřiště. Tam jako nikomu nechceme po někoho, aby dělal chyby v 70. Ale je to právě jiný druh těch venkovních cvičišť. To znamená, ano, ten prostor tady je. Jde o tu ochotu se do toho pustit a je to vlastně druhá mince u pohybu a sportování dětí.
1: Říká ve speciální vydání pořadu, o čem se mluví, první místopředseda poslanecké sněmovny, člen sněmovního výboru pro sport, poslanec hnutí ANO, Patrik Nacher. Díky, nashledanou.
2: Děkuji, díky moc za pozvání.
1: A naším hostem byl také místopředseda ODS, stínový ministr sportu této strany, také člen sněmovního výboru pro sport Karel Haas. Díky, nashledanou.
3: Díky moc a krásný den všem.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř. O čem se mluví?

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Meteorologové varují před extrémně vysokými teplotami. Výstraha platí až do neděle. Maximální povolená cena paliv opět klesne. Venezuela hlásí po ničivém zemětřesení přes 160 obětí. Do země míří zahraniční pomoc. A zítra bude jasno nebo skoro jasno. Teploty až do 37 stupňů. U zpráv přeje pěkný večer Andrea Samešová. Aktuální vysoké teploty budou pokračovat i v dalších dnech. Český hydrometeorologický ústav proto zpřísnil a prodloužil výstrahu až do neděle. Pokračuje meteoroložka z plzeňského předpovědního pracoviště Jana Adamovská.
3: Zítra očekáváme, že teploty překročí 34 stupňů, v sobotu také 34, na Plzeňsku až 37 a v neděli odpolední teploty překročí až 37 stupňů. V maximech mohou dosáhnout až 40 stupňů.
2: Cenový strop u pohonných hmot zítra opět mírně klesne. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu bude stát maximálně 40 korun a 42 haléřů, tedy o 12 haléřů méně než dnes. A naftořidiči pořídí nejvýš za 36 korun a 22 haléřů, to je o 9 haléřů méně. Jestli bude stát ceny paliv regulovat,

0: aby žijí v přírodě na polích, podél řek nebo v bažinách. Hnízdo si staví z trávy a samice snášejí zpravidla dvě vejce. Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Obětí je nejméně 164. Zraněných jsou stovky.
1: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
2: Český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely. Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
1: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Sport.
0: Skialpinismus bude po letošní premiéře v programu i na zimních olympijských hrách 2030 ve Francii. Ke sprintu a smíšené štafetě přibude i dlouhý individuální závod. Návrh pořadatelů dnes na svém zasedání schválil Mezinárodní olympijský výbor.
3: Počasí.
0: V noci bude podle nejnovější předpovědi jasno, teploty mezi 20 a 16 stupni, zítra jasno nebo skoro jasno, odpoledne hlavně na horách přechodně polojasno, teploty 34 až 37, na horách do 31 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo vítr východních směrů, rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na nejvyšším třetím stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se stala v Klatovech v ulici Máchova, srazila se dvě osobní auta. Na dálnici D5 u Mýta na Rokycansku na 50. kilometru ve směru na Plzeň stojí porouchané auto. A zdržení čeká řidiče na D5 před Prahou. Kolona se tvoří od 10. kilometru u Loděnice až do hlavního města.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Dobrý podvečer, přátelé. U pořadu Muziky muziky vás vítá Jaroslav Tachovský. Mezi Přešticemi a Merklínem v okrese Plzeňích se nachází vesnička Horušany. Tam se 8.1.1919 narodil trumpetista a muzikant Jaroslav Škabrada. Zde strávil dětství ve společnosti svých 6 sourozenců. V 9 letech se začal učit na housle, v 11 přibral křídlovku a za rok již hrál v místní kapele. Velký vliv na Jaroslava měl jeho starší bratr Josef, který studoval křídlovku na vojenské hudební škole v Praze. V roce 1934 byl Jaroslav přijat na konzervatoř v Praze, kde studoval trubku u známého profesora Jaroslava Koláře. Bylo jasné, že se mu hudba stala osudem.

V březnu 1940 byl zatčen gestapem a postupně přes Pankrác a Terezín skončil v koncentračním táboře Flossenbürg, kde pracoval v kamenolomu. Ale ani zde ho muzika neopustila, ba naopak mu pomohla. Se spoluvězni založili kapelu, kde hrál na housle a lesní roh. Tam se potkal se známým plzeňským zpěvákem lidových písní Jaromírem Horákem, který v kapele také působil. V prosinci 1941 byl Jaroslav Škabrada z koncentračního tábora propuštěn.

Hned v následujícím roce získal angažmá v operním orchestru Ostravského divadla. Po 4 letech vyhrál konkurs do operního orchestru Národního divadla v Praze, kde ho přijímal tehdejší šéf opery, slavný Václav Talich. 1. července 1945 tam nastupuje jako trumpetista a zůstává Národnímu divadlu věrný 33 let do roku 1978, kdy odchází do důchodu. Když jsem v roce 1971 nastoupil do Národního divadla, přišel za mnou pán a pravil: "Tak tě vítám, krajane." Byl to pan Škabrada, který mi byl v začátcích velkou oporou.

Po odchodu do penze se ještě s větším zápalem začal věnovat lidové muzice. Z členů Orchestru Národního divadla založil Smicový orchestr, který pojmenoval Šumavská kapela a často s ním natáčel v Českém rozhlase. Mnoho skladeb také upravil pro velký dechový orchestr Suprafon. Samostatnou kapitolou jeho života bychom mohli nazvat Já a rodný kraj. V Hrušanech měl menší domek, kam se stále častěji vracel, až zde na penzi pobýval většinu roku. Zde hrál a pomáhal různým dechovkám z širokého okolí zkvalitňovat jejich muzikální a hráčskou úroveň. Byly to například kapely Emana Černého z Otěšic, Keramik z Chlumčan, kapela Emana Cubra a jiné.

Nejdéle a nejintenzivněji spolupracoval s Josefem Bendou a jeho staročeskou dechovkou ze Dnešic. Ještě jako aktivní hráč na trumpetu s touto kapelou hrál a připravoval ji na různá vystoupení a soutěže. Památná byla účast staročeské dechovky na 7. Kmochově Kolíně v roce 1969. Pravidelně se kapela účastnila přehlídek hasičských dechovek v Havlíčkově Brodě a koncertů v Přešticích, Švihově a jinde. Vrcholem byl koncert k 80. narozeninám skladatelů Josefa Poncara, Karla Vacka a Jaromíra Vejvody v Přešticích roku 1982. Staročeské kapele věnoval pochod Pozdrav muzikantům.

Jaroslav Škabrela zkomponoval na 100 skladeb a upravil zhruba 160 převážně lidových písní. Z jeho skladeb jmenujeme například Přeštický pochod, Polka z Přeštická, Horušanská polka, Dnešický pochod, Švihovské léto, Šumavské sedmikrásky a Upřímný dar věnovaný kapelníku Josefu Cubrovi a jiné. Další skladby jsou speciální. Věnoval je své rodině. Nejstarší dceři Janě složil polku Janička tančí, pro Jaroslavu polku Úsměv Jaroslavy a pro nejmladší Olgu skladbu Pro tebe, Olinko. Zvlášť si nechávám polku Teruška pro svou paní, která před chvílí zazněla. Vznikla v pankrácké věznici a byla dopsána v Terezíně, kde je uložen i její originální rukopis. Někdy jsem se dočetl, že jeho kamarádi z Národního divadla prý říkali: on píše polky, protože má holky. To je asi vše o našem rodákovi z Horušan. Jaroslav Škabreda odešel do muzikantského nebe 3.6.2002 v 83 letech. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím a příště naslyšenou na rádiu vaše.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Orchestrální skladba Za Dunaj v hudebním zpracování Zdeňka Lukáše otvírá dnešní špalíček lidových písní. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Jeho podtitulek jsem nazval Karel Klosterman, slovesný mistr Šumavy. Malý pohled do jižních Čech a Šumavy vykreslil autor v jeho románu Mlhy na blatech. A o něm bude také řeč. Nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Karel Klostermann se narodil roku 1808 v rakouském Hágu jako syn lékaře. Vychováván však byl česky. Už v chlapeckých letech poznal dobře Šumavu a jižní Čechy. Absolvoval gymnázium v Písku a nakonec se rozhodl pro učitelskou dráhu. Jako gymnazijní profesor francouzštiny působil také v Plzni. Jeho rozsáhlé beletristické dílo vychází z obrovské znalosti života venkovského lidu a začleňuje se zcela zákonitě do vrcholu naší venkovské prózy 19. století. A co je důležité? K nabití obrovských zkušeností ho přivedl sám život.

Po všechna léta zůstal Karel Klostermann věrný Šumavě, Pošumaví a jižním Čechám. Důkladně poznával tamní přírodu, její lid, přesvědčoval se o těžkém životním zápase horalů, o všech svízelích i nebezpečí, která vycházejí z drsného šumavského prostředí. Představil se jako skutečný epik Šumavy a jako slovesný malíř tamní přírody.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček lidových písní, dnes s podtitulem Karel Klostermann, slovesný malíř Šumavy. K námětu dnešního špalíčku mě přivedl jeho román Mlhy na blatech. Četl jsem ho již podruhé a znovu se v něm objevil všechno to, co jsem zde zatím řekl. A i další zajímavosti, které mě při prvním čtení jaksi unikly.

Román se odehrává v 70. a 80. letech 19. století. Středem vyprávění jsou osudy příslušníků dvou povahově kontrastních selských rodin – Potužákových a Krušných. Sedlák Potužák, člověk mravně pevný a zásadový, je představitelem věrnosti k rodné půdě. Rodina Krušných se ale chová zcela opačně.

Sedlák Krušný je obrazem úpadku tradičního jihočeského selství. Zcela selhává ve své funkci a odpovědnosti otce i hospodáře. Slabožsky se podvoluje své nerozumné ženě, svým dětem i svému sklonu k alkoholu. Zadlužuje se a obrazně ztrácí půdu pod nohama. Nachází pak jediné východisko, a to v emigraci do Ameriky.

Karel Kostrman zde připomíná i lidovou tradici kraje, zřetelně vyjádřenou ve vyprávění a pověstech o Jakubu Kubatovi, jeho českém rychtáři, který položil roku 1581 svůj život za Blata. Kubata dal hlavu za Blata.

Obraz jihočeských blat je v románu zajímavě popsána. Cenné jsou i blaťácké lidové písně, které jsem do pořadu vybral. V jednotlivých postavách je možné najít i ponaučení, jak se chovat k přírodě, pozemkům, sousedům a všemu, co život přináší. Ze všeho, co jsem v dnešním špaličku potrhl a vyjádřil, Mlhy na blatech budou románem, který si uložím mezi úspěšnou prózu do mé knihovničky. Ale čas vyměřen dnešnímu špaličku se naplnil. Přeji hezký májový večer a zase brzy naslyšenou se těší Miroslav Šimanda.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeňský kraj spouští online pohotovost. Na Plzeňsku dnes padaly teplotní rekordy a zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 37 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Plzeňském kraji začala fungovat online pohotovost. Lidé s trvalým pobytem v kraji se mohou s lékařem poradit přes videohovor, chat anebo klasický telefon. Více už řekne hejtman Kamal Farhan z Hnutí ANO.
4: Principem online pohotovosti je doplněk klasických pohotovostí. Obecně se uvádí, že dojde k poklesu až o 20% návštěv na běžných pohotovostech. Je to spojení s lékařem přes webovou kameru. Ten lékař poskytne prvotní konzultaci, udělá anamnézu, pošle e-recept a rozhodne, jestli třeba maminka s dítětem má jet na normální pohotovost nebo rovnou do špitálu.
3: Lidé se musí nejdříve zaregistrovat na webu pohotovost.pk.cz. V Plzni na Slovanech skončila tříměsíční rekonstrukce Hluboké ulice. Nově upravené jsou chodníky a místa pro parkování. Práce vyšly na 3 miliony korun. Proč bylo nutné ulici opravit, vysvětlí mluvčí magistrátu Hana Josefová.
5: V této ulici parkovala vozidla v jízdním pruhu v rozporu s pravidly silničního provozu. Pro jízdu v obou směrech pak nezbývala dostatečná šířka vozovky a protože ulice je do oblouku, neviděli řidiči z jednoho konce na druhý. Když se potom proti sobě auta setkala, jedno z vozidel pokračovalo v jízdě po chodníku. Tím docházelo k ohrožení chodců.
3: Teplotní rekordy dnes spadly na více než 3/4 stanic v Plzeňském kraji, které měří více než 30 let. Vůbec nejtepleji bylo v Dobřanech, bez 1/10 36 stupňů Celsia. Jak uvedla plzeňská meteoroložka Jana Adamovská, absolutní rekord pochází z července 1983, kde bylo naměřeno 40,1 stupně. Lesníci v Plzni na Zábělé evidují větší množství sražené zvěře. Kvůli uzavírce

0: Uzavírka třemošenské estakády potrvá do konce srpna.
1: Sport.
0: Mistrem republiky v časovce se stal po třetí za sebou Matias Vacek. Na šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově dojel před druhým Otrubou a třetím Kelemenem. Mezi ženami zvítězila Julia Kopecký.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty 20 až 16 stupňů, zítra jasno nebo skoro jasno, na horách přechodně polojasno, teploty 34 až 37, na horách do 31 stupňů Celsia, aby on na nejvyšším třetím stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na dálnici D5 na 5. kilometru u Rudné ve směru na Prahu. Srazila se dvě nákladní auta a nehoda se došetřuje v Klatovech ulici Máchova. Tam se střetla dvě osobní auta. Buďte proto opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, máte pocit, že se někdy pinožíte?
2: No, ano, mám.
1: Neptám se na to náhodou, protože nám napsala posluchačka Inka, že se setkává často se slovem pinožení, ale že vlastně nikde nenalezla význam tohoto slova a to googlovala a googlovala a hledala všude možně. Tak jestli vy jste to našla, paní magistro, význam toho slova? Asi jste negooglovala, spíš jste se dívala do učených knih.
2: No, samozřejmě, pro mě je jednodušší vzít tlusté knihy a podívat se, co se v nich píše, a je fakt, že výraz pinožit se, pinožení se nevyskytuje v těch základních slovnicích, které obsahují slovní zásobu češtiny, takže není ani v tom stručném slovníku, ani v příručním slovníku jazyka českého a není to slovo ani ve slovníku spisovného jazyka českého. Zkrátka v těch běžných slovnících se nevyskytuje.
1: No, ale někde se vyskytuje, když jste to našla.
2: Ale používá se a nakonec jsem ho našla v etymologickém slovníku jazyka českého od Václava Machka. Respektive po ruce jsem měla druhé vydání z roku 68. Předpokládám, že tam to heslo bylo i před tím.
1: Dobře, a je tady správně, když řeknu, že jste se pinožila, až jste to našla, nebo to už je posunutý význam?
2: Ne, ten význam je poměrně volný, protože, jak se praví právě u Václava Machka, je to slovo doložené u nás nejčastěji z nářečí. Mm-hmm. Takže tam ten význam je vždycky maličko volný. Konkrétně tedy on ho našel jako užívané v hanáckém nářečí, ve významu zhruba vypínati se, snažíti se o něco, ve valašském nářečí, ve významu namáhat se, totéž v chodském nářečí, a srovnával ten vývoj slova se staročeským napěnožec a novočeským ještě doloženým výrazem napěnožka, kde se domnívá, že šlo o člověka, který se, ač byl nepatrný, snažil vypínat, jaksi zvětšit se, a bylo to zřejmě hodně namáhavé. Yeah. Takže dneska to má částečně hanlivý význam, že se hodně snažíme.
1: Zbytečně vlastně.
2: Nebo neúměrně, řekněme.
1: Mm-hmm, jo, že vynakládáme tolik energie, že ten výsledek pak nestojí za to.
2: Takové ty běžné výskyty toho slova, jako že se někdo pinoží, namáhavě vystoupá někam na nějaký kopec a podobně. Ono to ty výsledky má, ale zřejmě jde o tu neúměrnou námahu tam.
1: Je, jak jste to říkala, ta nožka? Pěnožka.
2: Napěnožka.
1: Napěnožka. Krásné slovo, které jsem slyšel poprvé díky Dagmar Magincové. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky. Se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybím akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale pud sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Dobrý večer, vítáme vás u dnešního vysílání. Dnes si budeme povídat s Rafaelem Krpcem a Samuelem Storkem z platformy Mladých proti rasismu a xenofobii, která vznikla v rámci projektu Vlak Lemkin. Po písnice vám představíme novou publikaci Lety u písku, památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, která vyšla v roce 2025 a připomíná historii místa spojeného s pronásledováním Romů a Sintů během druhé světové války i vznik současného památníku. Lači rateš ukar šuniben.

0: To byla kapela Romance Pardubice.
1: V roce 2025 vyšla publikace Lety u písku. Památník holokaustu Rómů a Sintů v Čechách, jejíž autorkou je historička a muzejní pracovnice Anna Míšková. Kniha přibližuje historii romského tábora v Letech u písku, proměnu tohoto místa paměti i vznik nového památníku holokaustu Rómů a Sintů v Čechách. S Annou Míškovou natáčela Iveta Demeterová.
2: Co stálo za vznikem této publikace a proč jste se rozhodli vydat ji právě v době, kdy byl otevřen památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách?
3: Přišla ta doba, kdy památník byl hotový, expozice byla hotová, všechno bylo otevřeno a my jsme měli prostor trochu vydechnout a vlastně zároveň, když jsme si tak jakoby uklízeli v našich kanceláři všechny ty materiály, tak jsme zjistili, že je spousta myšlenek, které jsou zaznamenané třeba právě v těle těch jako zápisů z porad, různých fotografií. Bylo nám líto, aby tohleto zaniklo.
2: Publikace přináší pohledy odborníků, které nové poznatky nebo souvislosti mohou být pro čtenáře největším překvapením.
3: Ta publikace není odborná, bylo to opravdu cíleno na v zásadě návštěvníky našich památníků, kteří si potom třeba chtějí něco odnést nebo si něco dozvědět navíc. Ta unikátnost její je v tom, že ty věci dává dohromady na jedno místo ve čtivém formátu, myslím si, že i ve velmi jako hezkém formátu, že dává dohromady jak už právě historii toho místa, ale třeba právě myšlenky, které měli architekti, když plánovali a designovali celý ten prostor, jaké myšlenky vlastně byly zatím, jak ta expozice v památníku dneska vypadá, nebo aspoň nějaké základní informace, které jsou srozumitelné veřejnosti o tom archeologickém výzkumu.
2: Jakou časovou osu publikace mapuje?
3: Od předválečné doby až po současnost. Končí tím, že památník byl otevřen a teď vlastně píšeme jako novou éru, novou část historie toho místa, kdy už tam teda je běžící a fungující památník. Říkám trošku opatrně tu předválečnou dobu, protože opravdu nejde o odbornou historickou publikaci. Není tam citační aparát a podobné věci. Je to prostě něco, co jsme chtěli, aby bylo přístupné každému, nejenom odborníkům.
2: Takže tato kniha slouží jako doprovodný materiál?
3: Já myslím, že ano. Moje myšlenka byla, že já třeba, když chodím po různých památnících a pomnicích, tak často mám spoustu otázek potom, protože ne všechno během té návštěvy zvládnu pojmout. Ta kapacita není, ale zároveň bych si chtěla odnést něco, o čem bych si mohla potom třeba doma v klidu se šálkem čaje něco přečíst a doufám, že zrovna tato publikace by mohla tohleto splnit.
2: Kolika stránková je publikace?
3: Má přes 200 stránek. Formátu A4, ale ten jsme zvolili kvůli tomu, že máme spoustu krásných fotek, které jsme prostě chtěli, aby tam byly ve velkém formátu a cokoliv menšího nám prostě nedávalo smysl. Jsou tam právě fotky, ať už jako z doby toho koncentračního tábora, z průběhu celého vzniku vlastně toho památníku a samozřejmě jsou tam fotky vepřína. My jsme ho poměrně hodně dokumentovali v době, kdy jsme převzali ten areál jako Muzeum romské kultury, takže jsou tam jako detailní dronové fotky celého toho areálu, což si myslím, že potom jako hezky hraje v kombinaci s tím, že tam návštěvníci potom můžou vidět fotky toho, jak ten areál vypadá dneska, toho vlastně dřív a dnes. A pak samozřejmě spoustu velkoformátových fotek toho, jak ten památník dneska vypadá, ale i jak vznikal, ať už to je to demolice nebo právě výstavba.
2: Kniha mapuje více než 80 let historie tohoto místa. Jak se vám podařilo zachytit cestu od existence tábora přes desetiletí zapomínání až po vznik dnešního památníku?
3: Naší snahou bylo právě tam zohlednit všechny ty fáze těch více jak 80 let, které vlastně uběhly od té doby, co tam byl otevřen ten koncentrační tábor ve 42. až po současnost. A to ideálně právě pohledem jako různých osob, které na tom participovalo. Takže ať už jde o pohledy třeba nás jako historiků z muzea, ale pak třeba tam máme proslov Václava Havla a o kus dál prezidenta Petra Pavla, který tam byl při slavnostním otevření. Článek Jindřicha Šídla, novináře, který se tomu tématu věnoval od 94. Velmi to pro něj bylo vlastně jako srdcová záležitost. A samozřejmě i pozůstalých. Není to tolik o výpovědí například přeživších, protože na to máme vlastně jiné publikace, ale doufáme, že to pokrývá co největší prostor těch lidí, kteří se na tom vlastně nějak participovali.
2: V čem může publikace prohloubit porozumění tomu, co toto místo představuje?
3: Doufám, že pomůže v tom, že Ty odborné publikace, které jsou mnohdy dneska i třeba často těžko dostupné, nebo jsou drahé, nebo jsou prostě jenom jako obří, třeba naše, to jsou těžké vzpomínky. První díl, to je prostě 800stránková publikace, kdo si to přečte a koupí. A doufali jsme, že tohleto tím jako vstřícným formátem právě způsobí, že to třeba bude přijatelné a čtitelné. Jako je to něco, co tomu může třeba přispívat. A vidíme to právě i na těch návštěvnicích. My tam máme katarzis, což je taková skulptura, kam můžou návštěvníci zanechávat vzkazy po tom, co prošli tím památníkem, aby vlastně nějak vyjádřili své emoce a trošku se jim třeba ulevilo. A tam často vidíme právě i vzkazy o tom, že nevěděli, neměli tušení, neznají tu historii a že třeba odchází s tou větší empatií vůči romské minoritě, což pro mě osobně třeba byl jako hlavní cíl.

0: Poslech nám zpříjemnila Ida Kellerová a Roman Orad. V rámci projektu Vlak Lemkin vznikla v roce 2023 platforma mladých proti rasismu a xenofobii. Združuje mladé lidi z České republiky, kteří se podílejí na aktivitách Centra studií genocid Terezín. Cílem platformy je zapojovat mladou generaci do vzdělávacích a komunitních projektů, rozvíjet její znalosti moderních dějin, kritické myšlení a respekt k menšinám. Iveta Durdoňová na konferenci Trace v Osvětimi oslovila dva členy platformy, Rafaela Krpce a Samuela Storka.
1: Teď jsme v Osvětimi. Jste tu poprvé?
2: Ano, oba dva tady jsme poprvé. Je to hodně zvláštní, taky dost nepopsatelný pocit tady bejt. Myslím si, že by se měl, každý člověk by se měl Evropan minimálně jednou v životě podívat. Tím, že jsem začal už tak ve svých 14 letech pracovat v této oblasti, tak ze začátku to spíš bylo taky objevování té historie, ale postupem času si tak člověk to začne všechno chápat víc a víc a začne si uvědomovat, jaká hrůza to byla a hlavně, že by se o tom mělo co nejvíce hovořit jakoby po celém světě, protože se to furt děje v některých oblastech i v dnešní době.
1: Pane Storek, vám je 20 let. Jaký byl váš první dojem, když jste vstoupil do areálu památníku?
3: První dojem byl takový, že jste si říkal, jak může něco takového člověk, stejný jako já, z masa a kostí, nejspíš taky s nějakou duší, jako tohle to vůbec províst. Bylo to strašně silný, když jsem tam jako vkročil, tak cítil jsem trošku nával takové jako zlé energie trochu, kvůli tomu, jaký zvěrstva se tam děli. Takový nervózní pocit jsem měl, když jsem vkročil. Silný zážitek jsem tady poprvé a jak chodím okolo různých památek z druhé světové války a i z dalších jiných válek, tak tohle to bylo jako jedno z nejsilnějších pocitů, co jsem měl.
1: Pane Storek, vy a pan Krbec, vy jste z platformy mladých proti rasismu a xenofobii. Co to znamená? Co vy vlastně proto děláte, nebo jaké je vaše úloha?
3: Pan Chalupa, můj otec, pracuje teda v Centrum studií genocid Terezín a ten se zabývá genocidama, rasismem, právě xenofobií a já mu pomáhám s jeho výstavou, kterou dělá v Terezíně a tak různě, jako brigádník.
1: Pane Krbec, jaká je vaše úloha nebo v čem pomáháte?
2: Já jsem hlavně pracoval na projektu Vlak Lemkin. Už jsme projeli celou Českou republiku, měli jsme už hodně tras. Snažím se prostě těm mladým ukázat, aspoň minimálně tím, že já jako stejná věková kategorie se jim snažím tu situaci a tu minulost popsat našima slovama a jednodušejc, aby se do toho pokusili nebo víc vcítit. A právě do budoucna si myslím, že se samým určitě budeme s nějakýma novýma projektama pokračovat. A ještě bych chtěl dodat, že tím, že naše otcové pracují na tomhle už několik let, tak se snažíme využívat týhletý situace a získávat co nejvíc zkušeností do budoucna. Snažíme se pomáhat skoro na každé akci, co to jde.
1: Vaši kamarádi nebo vaši vrstevníci, pane Storek, ptají se vás, co děláte nebo v čem pomáháte?
3: Ptají se a vědí, že už pomáhám, to už jsou léta. Já tam jedu vždycky busem a jsem tam 3 dny, pomáhám otcovi a pak zase jdu do Prahy. Matka je ráda, když takhle pomáhám otcovi v tomhle tom. V ostatních věcech třeba zase tak moc ne, ale tohle to říká, že to je boj za dobrou věc.
1: Jaký máte vy plány jako platforma mladých do budoucna?
2: Tak my se samým jsme přemýšleli, že bychom to chtěli ještě nějak více rozšířit k mladým, obzvlášť naši novou výstavu v Terezíně. Můj takovej plán do budoucna by byl, že by sem ať už z mojí školy, či samové školy, či přes naši vrstevníky, jako jsou naši kamarádi, že by jsme právě domluvili jednodenní či dvoudenní prohlídku Terezína.
3: Je to strašně důležité téma, docela dost lidí moc nezná jako detaily té historie tohohle z toho, tak takhle to ukázat jako třeba lidem ze školy.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách, Zor, Tesa, Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Summit NATO se znovu řešil i ve sněmovně. Škodu zhruba 1 300 000 korun způsobila nehoda kamionu u čtyř kol na Benešovsku. V pátek bude slunečno a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sporem o účast na summitu se dnes zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup Hradu a rozhodnutí ústavního soudu včera označil za pokus o ústavní puč.
2: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
3: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
2: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
4: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
2: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Dopravu na silnici první třídy číslo 3 u čtyř kol na Benešovsku zkomplikovala nehoda kamionu. Řidič převážel betonovou jímku a zvedacím ramenem narazil do mostní konstrukce. Provoz zůstal otevřený, v místě se ale tvořily dlouhé kolony. Škoda podle prvního odhadu dosahuje 1 300 000 korun. Krajský správce silnic nechá most posoudit statikem. V Národním parku České Švýcarsko platí ode dneška nejvyšší stupeň výstrahy před požáry. Turisti tam můžou jen na vyznačené trasy a do lesů Národního parku nesmějí vstupovat v noci. Informují o tom tabule na bezmála 50 místech, říká mluvčí správy parku Tomáš Salov.
5: V současné době indikují červenou úroveň toho rizika, to znamená, že je to nejvyšší stupeň požární výstrahy, protože se snažíme zúžit ten případný prostor, kde by mohlo dojít zažehnutí požáru.
0: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze.

0: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Počasí.
1: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů, v údolích ke 13. V pátek bude jasno až polojasno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu u 19. kilometru směrem k D1 hoří vozidlo. Na exitu 19 je uzavřený nájezd. U Litostrova na Brněnsku se srazil autobus s osobním autem. Na D11 u 90. kilometru směrem na Hradec Králové stojí porouchané vozidlo. Tak nohu z plynu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
3: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlení,

0: myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času?
1: Jo, tak samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuji na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to ani jako vůbec neřešil začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. V začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šléger, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem i z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš potom hned vlastně, když mi volal pan Šléger, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šléger, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolá, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. A první pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty jsi hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou jsi zaznamenal?
1: Asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla.
0: Takže o čtyři roky,
1: co jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky po těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super a je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil, no.
0: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci. Asi jsme všichni čekali víc. Ty jsi říkal, že smutek už si zažehnal. Já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím. Doufám, že ti to nějak nejítří rány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než s těmi, slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že my jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo a pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajeme s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a nebo my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samé bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich gólman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli. No a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0, jsme je tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a měli takový jako někde by pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo, no.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól, těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo, ale prostě někde to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali. No a teď prostě, jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžkne, no.
0: Těžkne, no ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň We Are the Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si, Matěj, reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si podepsal smlouvu s Dallas Star a s Dallas Stars. Co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat. No.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe.
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí a jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
0: A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
1: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co já vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CAA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu. No.
0: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
1: A to je těžký říct. Vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12-13, ale teďka, jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
0: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
1: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce je 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No,
0: že a prostě, co když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
1: Jo, tak mě se tam líbilo prostě Byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, i trenéři. Užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má, když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda, no.
0: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na led, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije i ty sporty, který nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
0: Když i děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokej nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, a, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo, jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně od znova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky a vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbal 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfovej a oblečení a to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl. No.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmiňoval, člověk mohl jít hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl 1,5 metru sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence nebo Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima tam a jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě metr, půl metr, no. Takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady. tady, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto nebo to letní počasí. No.
0: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Hokejový útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci, liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Jo, bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně, jako já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 000 lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normálně jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou opuk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 000 a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, jak si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně tipnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. Přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že jo, člověk vjede do té haly a teď už tam vidí ty lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fandě a teď ty český vlajky a že jo, jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim můžu hodit puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru. No.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoji?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem jim za to vděčný, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že jo, zase na mistrovství, tak se taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. My jsme, nebo ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě někde.
1: Spíš do strkanice bych to nazval.
0: Ale, to už je slovíčkaření.
1: Ale prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Jo, oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná. To je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól. Jo. A spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem. Ale mě trošku, nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví, to, ty bitky a tak, a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tady nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral. Ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to tomu úspěchu
1: já myslel, že řekneš jako nakládačku třeba.
0: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: No, já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no, tak, ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, jak jsem si říkal, tyjo, to je divný, že se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na den, dva, pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba po otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako nebo jo, že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to neviděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. No, vidět své dítě ležet bohužel, bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, nebo no, rodiče jako koukají občas, tak nějak jak jim to vyjde, nebo více mě se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a ta to teda asi viděla, no ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích, ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc
1: dneska,
0: zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a bylo to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Na polovině stanic v Česku padly teplotní rekordy. V Kladně vznikne centrum pro děti ohrožené násilím. Pátek přinese slunce a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly překonat absolutní český rekord 40,4 desetiny stupně ze srpna roku 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
1: V Máchově jezeře na Českolipsku je nejhorší kvalita vody ze sledovaných koupališť v Libereckém kraji. Vyplývá to z posledních dat krajské hygienické stanice, která v jezeře naměřila zvýšený výskyt sinic. Podobné výsledky přineslo i měření začátkem června. Následně se kvalita vody zase zlepšila.
3: Vodu znečištěnou sinicemi hygienici v Máchově jezeře loni hlásili už na začátku sezóny. Na konci srpna pak vyhlásili zákaz koupání. Radnice v Doksech si letos objednala studii možných zásahů omezujících právě růst sinic. Z ostatních sledovaných koupališť v Libereckém kraji je aktuálně mírně zhoršená kvalita vody v Hamru na jezeře, v Zákupech, v Nedamově, Sedmihorkách a ve Sloupu. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Středočeský kraj na začátku příštího roku otevře v Kladně centrum pro děti ohrožené násilím. Rozhodli o tom krajští radní. Takzvané dětské advokační centrum bude druhé v Česku. První funguje v Praze. Pomáhat tam budou psychologové, terapeuti a sociální pracovníci. Centrum se zaměří na nezletilé oběti a svědky sexuálního nebo domácího násilí. Změnu systému financování nepedagogických pracovníků provází nejistota. Výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatelé. Města a obce na ně dostanou víc peněz z daní. Podle některých samospráv přesto budou muset na mzdy doplácet. Například Olomoucký kraj zatím počítá s doplatkem 73 milionů korun. Město Olomouc s 10 miliony.
4: V tuto chvíli opravdu nejsme schopni říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
5: Podle Martiny Karkoškové nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku. Zatím stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít. O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
6: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
5: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Počasí.

0: Vltavského tunelu k Nové Povltavské neprůjezdní pravý pruh. Důvodem je porouchané vozidlo. Na jižní spojce v Praze stojí porouchané osobní auto, neprůjezdní je levý jízdní pruh a řidiči musí počítat se zdržením. Na D48 u 65. kilometru ve směru na Český Těšín havaroval nákladní vůz, pravý pruh je uzavřený. Na D1 na sjezdu u exitu 226 ve směru na Ostravu stojí porouchané taktéž vozidlo, překážka může omezovat provoz. No a na D48 u 44. kilometru ve směru na Olomouc leží předmět na vozovce. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem tentokrát naložil do pravidelného country dostavníku. Na úvod to bylo Až uslyšíme vyzdání Roberta Křesťana z prvního alba brněnských poutníků, které vyšlo v roce 1983. Já vás ale zavedu do jejich pořadí šesté kolekce, která vyšla před rovnými 30 lety pod názvem Je to v nás.

Vzpomínkou na dívku, která odjela do Jižní Karolíny a aktuálně se toulá jen a jen v myšlenkách pod sloganem Fall in Love, kterou na sebe v letošním létě poprvé upozornil rodák z Louisville ve státě Illinois Bailey Zimmerman. Zájek ní přidal dalších 7 melodií a nedávno vydal první mini-album Nezasínej Leave the Lights On. Do jeho obsahu se ještě vrátím, ale teď zpátky do Brna, do času, kdy po odchodu Roberta Křesťana hledali poutníci jak dál a na album Je to na nás zasadili písničku Čas příliš dlouho stál.

Bailey Zimmerman, opět ženskou tak zasažený, že si připadá, jako kdyby ho přijel vlak. Písnička Trainwreck, která je jednou z novinek jeho prvního většího pokusu na gramofonovém poli. A zase do obsahu alba Je to na nás, které vyšlo před 30 lety a zastihlo brněnské poutníky v sestavě Ladislav Cejnek housle, Mirek Hulán kytara, Sváťa Kota z banjo, Zdeněk Kalina 12-struná kytara, Jiří Pola kontrabas a Hana Černohorská.

Stín na střechách nás zavedli do současnosti brněnských poutníků, kteří se toulají naším i zahraničním hudebním světem celých 52 let. Přesně tak se totiž jmenuje jejich nejnovější projekt, který měl premiéru před 2 lety, kde se připomněli v současné sestavě Honza Máca, Petr Mečiar, Jakub Bílý a veterán Jirka Pola. Ten přidal i solovou písničku Málo.

Nejnovější nešvilský objev Bailey Zimmerman a z jeho miniprojektu Leave the Lights On, další poetické vzpomínání na zmizelou lásku a podzimní dopisy. Velice názorný příklad, jak se léty radikálně proměnila tvář country, kterou třeba představoval texaský trubadur Ernest Tubb v písničce Try Me One More Time, kterou na prvním poutnickém albu zpíval doslova úžasně Zdeněk Kalina.

Sunny Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Married Alone, které vyšlo po pětileté přestávce a zabalilo se do příjemné country atmosféry úvodní svašmě Tie Me Up.

černej dlouhej vlak údolím projíždí, nahání ti strach tím smutným hlasem svým. Černej dlouhej vlak jako stín se blíží tmou, zůstává jen pára, dým a černej mou. Skutky z velkých dálek, z mých dávných období, jako temná černá skvrna, lpí

vlak má i svý průvočí. Ti hoši přesně sčítaj, a když musí, násobí. Na co přesně čekaj, to ti nikdo nepoví. Když však řeknou dost, máš to prý ze

vlak svým houkáním. Projíždí zemí, nikdo nezabrání. Jestli pískání slyšíš, věř, že máš to nahnutý. A tak honem, brácho, spěchej, snad to nebude tak zlý.

Some Kind of Trouble country stálice Tanya Tuckerové jako Chladno střídá mráz se solovou Janou Skippy Cagašovou a pak mimořádně úspěšný Long Black Train, který v roce 2003 vyhnal jeho autora Joshe Turnera mezi country elitu v doslovném překladu se solovým Martinem Merlinou z nejnovějšího alba vsetínských Gimplerů Hrajeme dál. A ještě jednou za taxasankou Sunny Sweeneyovou. Chci, abych ti scházela. Want you to miss me.

Brněnský sakrapes Pavla Páci Petrželi a country klasika Bobbyho Helmse z roku 57, inspirovaná pobytem amerických vojáků v Evropě, přesně v Německu, protože písnička se jmenuje Fräulein. A ještě na závěr se k vám druhým dechem přiženou poutníci 1992. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Maximální povolená cena paliv na čerpacích stanicích v Česku zítra mírně klesne. Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Teploty zítra budou se pohybovat od 32 do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléřů, tedy o 12 haléřů míň než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku budou moct prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů míň než dnes. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. Vandalové v pražské Vinoři opakovaně ničili sochu rudoarmějce v tamním parku. Technici ji proto přesunuli do depozitáře Národního muzea v Terezíně, kde ji restaurátoři zakonzervují. Následně se socha stane součástí sbírky muzea dělnického hnutí. Podle radního městské části Martina Macha z uskupení Společně pro Vinoř sochu v parku nahradí pamětní deska.
3: Pro Národní muzeum bude socha poznamenaná poškozením sloužit jako svědectví nejen o době svého vzniku, ale i o tom, jak česká společnost ve 21. století přistupuje k problematickému kulturnímu dědictví minulého režimu.
2: Přes 4 promile alkoholu nadýchal po kolizi řidič v Litoměřicích. Podle krajské policejní mluvčí Pavly Kofrové narazil 38-letý muž se svým autem v centru města do zaparkovaného vozidla. Z místa nehody bez oznámení odešel. Policisté ho krátce poté vypátrali. Ve Smetanových sadech v Jeseníku funguje nové hudební hřiště pro děti. Přáli si ho obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Investice vyšla na zhruba 350 tisíc korun. Doplňuje mluvčí radnice Markéta Kanejová.
4: Na hřišti najdou návštěvníci 4 nové hudební prvky, najdou tam bubny, barevný xylofon, pak taky velký dřevěný nástroj a zvonky. Všechny ty prvky podporují kreativitu, pohyb, soustředění i spolupráci mezi dětmi různého věku.
2: Češi se můžou zapojit do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Veřejnou sbírku spustili třeba nadace ADRA, Český červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Ta pro okamžitou pomoc na místě už vyčlenila 1 000 000 korun. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi. Venezuelu v noci zasáhla 2 silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1 000 jejich zraněných.
0: Sport.
2: Útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. 30-letý hráč Leverkusenu to oznámil na Instagramu. Uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Šik za národní tým odehrál 56 zápasů a dal 26 gólů. Na šampionátu v Americe neskóroval. V závěrečném utkání skupiny proti Mexiku, které Češi prohráli 0-3, navíc nečekaně nenastoupil v základní sestavě.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů, v údolích až ke 13. V pátek bude slunečno a velmi teplo, teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 u 111. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda. Počítejte se zdržením na D1 u 200.

velký cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte, společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky Stránky na dobrou noc.

0: kašidele. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti, to všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976 a to hodně, hodně dlouho. No a divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dodeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
2: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj gen.

generálny štáb, ústredný bod svých strategických operácií, takový králičí mlín v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je, se svýma mohouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píší. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansálská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Mě tak dobře v mé mlíně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek voňavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořán na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguilles, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřík, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou z prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců,
trochu unavené bahnice s jehňaty mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom běží psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou dva pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cúpe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká vědro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný, novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím výrokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu, zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porodním období, a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel: páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal v činění tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu, ukrývati se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukrad, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje, a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat a že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl, tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I oni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta Dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat v šedivé trestnické kazajce než na svobodě a ve svátečním kabátě, tak to ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl, nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po 10. policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu nebo na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudily nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. Představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne, a ne, a ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení. Po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej. Ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský. A pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstraniti chudokrevnost, povzbuditi vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posíliti pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagirické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě, je těžko moderní vědou podstatu spagirického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencií. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce známého doktora Šipka uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uzpůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
2: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
2: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásnýho, čistýho muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty.
5: Přesto je do života jako drak. Mladý manžel ji musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
4: Lidové noviny, 8.9.1919.

Tematicky se stránky Na dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření. Co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a

0: oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nich ležím už týden a jež jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík. Třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jich dobrý 20 minut. K nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut. Takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají jí hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. A které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zatrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist stůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možno. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš 2, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok. Tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospůdky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam. A já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá lodě za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížly oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Někdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupl si na hlavu a nohy dal nahoru, jak napůl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal bíku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak. Opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdový frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že jí sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že ji sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, o které odplouvá.

Nejsem klidný, jen mé vědomí chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí,

ještě dál a bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna, co od té doby

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes nebude chybět noční linka. A o čem si spolu budeme dnes povídat? O vzpomínkách na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Budeme se ohlížet zpět, zavzpomínáme na vaše školní léta. Vzpomenete si na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti? Co pěkného jste zažili? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více. Podělte se s námi všemi. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900, nebo můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Návrh vašeho tématu můžete také zavolat na záznamník, ten má číslo 221 553 770. Příjemný a pokud možno nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Prázdniny, zastaralé vakace nebo pokleslé vagace, ještě dříve férie, jsou období volna na základních, středních či vysokých školách. Hlavní školní prázdniny v roce 2026 začínají v sobotu 27. června a potrvají do pondělí 31. srpna. Kdo se dovolal dnes na linku 731 800 jako první? Tou první volající je paní Vlasta z Ústí nad Labem, kterou srdečně zvu a vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže mě už je 80, jo. Jako děti jsme jezdili k babičce do Nevida a tam prostě bych řekla, jsme měli spoustu zážitků, jo.
0: Ano.
1: Chodili jsme na maliny, chodili jsme s tetou, teda na dřevo a takovýhle věci. Ale já bohužel, já jsem neměla volat, protože
0: proč?
1: Já nemám nejhezčí zážitek, ale nejhorší.
0: Aha.
1: Mě pokousal,

0: sociale nechat, no, ale zase strejda zase, od maminčiní strany, tam pro mě přišel a vzali mě domů.
1: Pani Vlasto, a díky této příhodě, tomu zážitku, jako bála jste se potom v dospělosti psů?
0: Teda, jak bych řekla, já jsem se pak bála i bzukotu mouchy.
1: A potom v dospělosti taky máte strach ze psa?
0: Prosím?
1: Jestli máte strach, nebo měla jste strach, jako i v dospělosti, potom třeba, když jste viděla nějakého psa puštěného bez vodítka?
0: Ne, tak to už určitě ne, protože my jsme měli jako německýho ovčáka.
1: Tak to je dobře.
0: A to jsem se nebála. No a jinak teda, jak bych to řekla, jako dospělí jsme měli spoustu psů. Jo, velkýho, malýho, a taky jsme měli třeba velkýho knírače, jo, a to jsem se prostě nebála.
1: Tak to jsem moc ráda, že vás ta příhoda z dětství neodradila, protože Bůh ví, co kdo komu tomu psovi udělal. No a prostě...
0: No ne, ono to bylo od sousedů a tam ta jejich dcera toho psa mlátila klacky.
1: Je, tak to, no, tak to se potom člověk nemůže divit.
0: No a on teda, když tam by se vrhnul na ní, tak se vrhnul na mě.
1: No, děkuji, paní Vlasto, za vaši příhodu z dětství, i když říkám, není to ta nejveselější, ale takový je život, jsou tam i jiné příhody, že jo? Nejenom veselé.
0: Ano,
1: tak moc
0: ano,
1: krát děkuju.
0: Ano.
1: Děkuju a zdravím do Ústí nad Labem, do mého studentského města. Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Já přidám ještě zprávu krátkou, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od paní Petry Skladna a ta píše: Dobrý den, mám zážitek, když jsem v Kácově za chatičkou spadla holým zadkem do kopřiv. Na to tedy nikdy nezapomenu. To věřím, paní Petro. Ale moje babička říkala, když jsem chodila na kopřivy, tehdy jsme měli snad kachny, já nevím, teta husy a tak, tak říkala: Prosím tě, to vůbec nevadí, protože když tě ty kopřivy pošlehají, tak to získáš na kráse. Tak paní Petro, předpokládám, že jste krásná i v dospělosti. Teď už další písnička. Bude nás zpívat Viana Bartošová, Dotek lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční lince vzpomínáme na vaše nejkrásnější zážitky z prázdnin. Vyptávám se vás na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného jste zažili? Vyptávat se budu i paní Ivety, která nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, krásnou noc a zážitky z prázdnin. Tak kdybych to pojala, já mám tři pejsky doma a když jsem byla jako mladá děvčica, jo, tak jsem jezdila na kole na Poděbrady se koupat.
0: Ano.
1: Krásné zážitky jsem měla. Už tím, že jsem se tam jela vykoupat, opalovat, jo, krásné zážitky s prázdním. A jinak, když jsem byla v manželství, měli jsme dvě děti, holčičky, tak krásné zážitky s prázdním. Tak já jsem pro ty holky chtěla to nejlepší.
0: Ano.
1: Oni měli atopický ekzém, ano, tak já jsem každý rok šetřila, a to už jsem tam jednou říkala, tady do noční linky, jo, abych je vyvezla k tomu moři.
0: Kam pak jste jezdili, paní Iveto, kam jste jezdili k moři?
1: Kanárský ostrovy, jsem vyvezla holčičky. Na maturitu, oni jak maturovali, tak já jsem jim koupila k maturitě Kanárské ostrovy. Úžasný. Nádhera.
0: Užili jste si to všechny, že jo?
1: Ještě jednou?
0: Užili jste si to všichni, říkám.
1: Ano. A manžel vždycky nadával. Při zastavu moři. Já to nechci. Já se tam nebudu pražit na slunci. Vždycky nadával. Já říkám, ale holčičky to potřebují. Mají atopický ekzém a tak dál. Takže Kanárské ostrovy, Malta. Třikrát jsme byli na Maltě. A to bylo vedro, to vám povídám. Na té Maltě to bylo vedro jako teď.
0: Teď chci říct, víte? Vedro jako teď tady u nás, že jo, v tyhle dny.
1: Přesně tak. Tak na to teď vzpomínám. Tady ty vedra, to bylo na Maltě. Ježiš. A já už jsem tam nemohla vydržet. My jsme tam byli tak na 3-4 týdny a já vám něco povím. Já už jsem tam nemohla vydržet to vedro.
0: A pomohlo to dcerám, paní Iveto, vaše zájezdy
1: ano,
0: k moři? No a to
1: ano,
0: je důležité, to je důležité.
1: Já jsem vám to jednou povídala, že já jsem jim vyléčila atopický ekzém. Ty holky dneska, to už jsou mladý ženský, jo, už mají leta. Já jsem jim vyléčila atopický ekzém.
0: Perfektně.
1: Kanárské ostrovy, Malta, třikrát na Maltě, Řecko, Itálie. Já jsem Malta, jo, jsem si říkala, Řecko. Já jsem každý rok šetřila. Já jsem stará už. Já jsem žila za socializmu. Já jsem každý rok šetřila tak.
0: A paní Iveto, jestli holky, pak vám to vrátili holky, jestli pak s vámi taky potom někam jeli zase v té dospělosti, když už oni mohli vás někam vzít,
1: no,
0: vyvezli vás?
1: No to teda
0: vás?
1: Nejeli, to teda, říkám pravdu,
0: ano.
1: To teda nejeli, tedy, ale já v duši věřím, že oni to v srdci cítí, jedna je v Praze,
0: ano.
1: Já jsem tady Olomouc Radíkov,
0: ano.
1: My jsme od sebe daleko, jo. Ona má holčičku, já mám jednu jedinou vnučku. Já když slyším ty ženy, jak říkají v tom rádiu, že mají 10 vnoučat nebo 15 pravnoučat, já tomu nemohu uvěřit. Jo, já pláču v duši. Já mám jednu jedinou.
0: No zaplat pán Bůh za tu jednu. No, nikdo nemá žádnou.
1: Ano.
0: Je to tak, paní Iveto?
1: A tu holčičku vidím jednou za rok. tak.
0: Paní Iveto, tak vám přeju, abyste ji viděla častěji. Moc vám děkuji za váš příspěvek do Noční linky. A teď už přečtu další zprávu, kterou nám napsal Sváťa, a ten napsal: krásný pohodový večer vám, paní Jano, i všem linkařům. Tak a budu výjimečně stručný. Na dětství a prázdniny rád vzpomínám. Prožíval jsem je u babičky v Kácově, krásném městysu v Posázaví. Tak jdem na to, než to zapomenu. Koupání v Sázavě, skoky do jezu, hašení lesa po průjezdu parního vlaku, hraní volejbalu, péče o drůbež králíky prasátko, brigády v lesní školce, sběr malin, lesních jahod, hub za přísného dozoru babičky. Na chytání ryb za dozoru strejdy. A víte co? Stačí. Podrobnosti třeba příště, napsal Sváťa. Teď už Pavel Bobek nám bude zpívat. Drž se zpátky, chlapče můj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomene si ještě paní Marie, která nám volá z Hradce Králové na prázdninový zážitek, který se jí nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného zažila? Kde, kdy a s kým to bylo? Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Jsem ráda, že jsem se dovolala. A vzpomínám, že už kdysi jsem na toto téma s vámi mluvila.
0: Ano, tak to už musí být dávno. Ano.
1: Budeme vzpomínat na rok 1952,
0: ano.
1: Kdy jsem končila osmou třídu. Tehda jsme končili dvě třídy, osmá a devátá. A přeskakovalo to, že osmá třída od toho roku pak nějak dlouho končila, chodilo se 8 let. A jako nejlepší žáky vybrali na Měšťance kluka a holku, a ta holka jsem byla teda já.
0: Ano.
1: A dostali jsme 3týdenní pobyt do tábora v Olivětíně.
0: Mm-hmm.
1: Tehda jsme prostě nebyli na vesnici peníze, bylo to chudo docela.
0: Mm-hmm.
1: A naši na to neměli, aby něco koupili.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem byla hrozně překvapená na 3 týdny dovolený. Jela jsem tam se starostmi, protože jsem nebyla zvyklá takovou dobu být dlouho
0: mimo domov. Mm-hmm.
1: Samozřejmě. Bylo to velice nádherný. A měla jsem sice už ve škole svou první lásku od 6. třídy a představte si, tam byl kluk, který hrál na kytaru. Zpíval. Pro celý tábor zpívali jsme. No a co budu prostě v těch 14 letech, jaký byly tehda lásky, to se nedá teďka srovnat s těma dle mladejma. Bylo to tak nádherný, že opravdu jsme se do sebe zamilovali. A když jsem se vrátila, tak pak jsme se několikrát teda setkali, jezdili jsme se koupat v Hradci Králové do lázní a tam jsme se setkali. Jelikož ta moje školní láska nějak to všechno přebyla.
0: Aha.
1: A představte si, že jsem se k ní vrátila, tu jsem si vzala. I když do dneška na toto místo vzpomínám, jak to bylo nádherný a s tou první láskou jsem žila 62 let potom, teď jsem vdova. A vzpomínám na to všechno, jak to bylo tehda nádherný proti dneska těm mladým nebyly telefony, nebylo nic nikde.
0: Ano, ano.
1: Prostě bylo to strašně krásný. A představte si, že jsem chodila k lékaři, který měl stejný jméno jako jeden kluk taky tam, ne ten to, o kterým mluvím.
0: Ano.
1: A já mu říkám, pane doktore, můžu se vás zeptat, jestli váš tatínek nebyl někdy jako dítě
0: na táboře
1: v Olivětíně. A on mě říká, představte si, že jo, že mě o tom vypravuje taky. No, bylo
0: náhoda.
1: To strašně krásný. Nebudu to víc rozvádět. Vzpomínám na to i po tolika letech, když už mě je 88 let.
0: Tak to muselo být nádherné.
1: A říkám si, že snad jsme my to měli, i když nebylo nikde nic, to prostě byly jenom rády a nebyly televize, nebylo nic. I že jsme snad to dětství měli zajímavější, než mají dneska ty dnešní, který si dají do uší hraní a prostě no.
0: Víte, paní Maruško, když vás takhle poslouchám, jenom na to reaguju, máte pravdu, protože sice víme do sekundy, co se děje na druhém konci světa, ale nevíme, co se děje vedle u sousedů. Úplně jsme prostě změnili kompletně způsob života a nevím, jestli je to zrovna ten nejlepší způsob. Podle mě ne.
1: Ano, máte pravdu. Teď poslouchat zprávy. Dneska zemětřesení dneska to hlásí zase. Ty hrůzy, co se dějou teďka ty mladí. Já kdybych doma byla tenkrát řekla, že se mě něco na učitele i nelíbí.
0: To bychom dostali, přesně tak.
1: Ano, tak jsem dostala pár facek. Ale dneska jsou děti takový, ta šikana asi mezi dětma je to zvláštní prostě. teď, aby se báli rodiče o ty děti, když každou chvíli slyšíte, vystěhovali školu nebo zavřeli to. Je to strašný. No a prostě už si to nedovedu ani v hlavě srovnat. Nechci dlouho...
0: Děkuju, paní Maruško. Děkuju za vaše vzpomínky.
1: Ráda poslouchám a mám vás strašně moc ráda všechny tam.
0: Děkujeme. Děkujeme, paní Marie. Zdravíme.
1: A přeju vám dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A šťastný příští den.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 29 minut po 23. hodině a stále si budeme pamatovat nebo vzpomínat na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Vyptávám se vás, co pěkného jste zažili, kde a kdy a s kým to bylo. A dovolala se i paní, tuším, Ivana, protože jsem dobře nerozuměla, z Pardubic, a říkala mi, že se dovolala úplně poprvé. Je to tak, paní Ivano? Dobrý večer.
1: Ano. Jsem Iva, to je jedno.
0: Iva, dobrý ne, večer, Ivana, paní Ivo.
1: To je dobrý večer. Mě to vyburcovalo, protože já nejkrásnější prázdniny prožila v 47. roce v Lovosicích.
0: A vidíte, no ano, jenom já miluju.
1: Já musím zavolat.
0: To jste hodná.
1: Nejkrásnější prázdniny u babičky v cukrovaru, ve vile. Tam byla taková krásná vila, park u toho byl, no to už tam vůbec není. My
0: bohužel, tam, bohužel.
1: Podívat. Smutně mě bylo, to bylo nádherné prázdniny. Strejda kropil ty zahrady, nebo ten park, a my jsme si tam hráli. Nádherné prázdniny, ale bylo to 47. rok, kdy byly ty vedra, to byly to, jak nám pomohli údajně Rusové z toho, no to je jedno, zkrátka byly hrozný vedra, takže pořád musel kropit, aby jsme vůbec tam mohli dejchat, a chodilo se přes koleje,
0: ano,
1: přes takovej nadjezd, nebo taková lávka, a to jsem jednou utíkala pro mlíko, to se ještě s butelkou chodilo pro mlíko, mě bylo 10 a pochytla mě bouška a na ty přes tu trať, vím, že mě babička utíkali naproti, kde se bály.
0: Bály, že jo, ano.
1: No, takové, no, krásný prázdniny, celý 2 měsíce, nemůžu na to zapomenout, a pak jsem tam ještě jezdila, ještě už jako zase slečna babičce, ale ta už bydlela potom tam.
0: Kde pak?
1: Za parkem, no, jako ke kostelu a,
0: jo, jo,
1: a do hlavní ulice a za Národní výbor, nebo jak se to jmenovalo, byl na rohu.
0: Vím, pořád je tam.
1: No a naproti vím, že byl pan doktor Lojhar se jmenoval.
0: A pořád to tak, paní Ivo, je, pořád to tak je.
1: Byli jsme tam před 5 lety se podívat, syn mě tam ves, abych si ty okna prohlídla, kde jsem tam byla. Ale smutno mě bylo, jak ten cukrovar je úplně
0: zničený. Ten lehnul takzvaně úplně. No a bohužel, úplně. Tam paní Ivo vzniknul jako restaurace, že jo, a ubytování a to. A teď je to všecko zavřené. Jako mně je to taky strašně moc líto, protože je pravda, že se zlepšili hodně k lepšímu Lovosice. To je pravda prostě.
1: Ano.
0: Ale na druhou stranu je tam skoro všechno uzavřeno, zavřené. A tak je mi taky někdy smutno, když se tam vracím.
1: Ale my jsme tam, paní Chládko, a byli ještě v tom cukrovaru, teda před těmi 5 lety na obědě.
0: No vidíte, tak teď je to všecko
1: a
0: zavřené.
1: Ještě tam bylo, že tam se mnou aspoň ještě šli, abych to trochu tam si ty vzpomínky. Nádherný prázdniny a ty Lovosice, já na ně pořád stejně myslím, protože to byly moje první prázdniny. Já jsem byla z Přelouče, nikdy mě žádný prázdniny, to byla válka, v ten 47. rok byl první, že mě maminka tam teda dovezla vlakem, tenkrát celý den málem jsme jeli, protože se přesedalo. No, moc hezký prázdniny. Zdravím vás, nechci zrovna.
0: A já moc děkuju za krásnou vzpomínku.
1: A já vždycky, když mi vysíláte, tak si vždycky říkám, Lovosice, moc krát děkuju a moc vás mám ráda.
0: Moc děkuju.
1: Mějte
0: já, paní Ivo. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Tak paní Iva mi samozřejmě udělala velkou radost, protože já jsem patriot úplně šílený. Přitom já vlastně jsem v Lovosicích bydlela, pravda, tak do 20. Potom jsem 5 let jezdila do Ústí na fakultu, ale samozřejmě jsem se vracela k rodičům na víkend. Takže dejme tomu do 25. Ale od těch 25 let jsem vlastně Pražák a stejně jsem srdcem v Lovosicích v Českém Středohoří. Prostě to tam miluju. Miluju to tam a jsem moc ráda, že se tam zlepšilo ovzduší, protože to tam bylo opravdu k nežití, ten sever. Moji rodiče se málem museli odstěhovat do hor, protože jsem byla pořád pořád nemocná. A doktor potom řekl, buď to teda to nějak přebije ta holka, anebo se musíte odstěhovat. Tak naše byly nešťastný, protože tam oba měli práci, že jo, a rodinu a tak dále. No tak já jsem to přebyla, statečně zůstali jsme, no a na Lovosice nedám dopustit. A já už jsem to tady několikrát říkala, že ať už jsem byla kdekoliv v cizině, tak jsem vždycky říkala, že žiju v nejkrásnějším městě na světě a vždycky to ty lidi chtěli vidět a pak tak jako na mě nevěřícně koukali, jako to myslíš vážně. A já už jsem vždycky říkala, samozřejmě, že to myslím vážně, protože to je město mého dětství, mého mládí, to nejkrásnější období a na to přece nejraději vzpomínáte a proto to tam máte tak rádi. Alespoň tedy já, nevím jak vy. Tak teď už nechám zase prostor pro vás, ale to až po písničce, kterou nám bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Společně dnes vzpomínáme na prázdninové zážitky, které se vám nikdy nevymazaly z paměti. Vyptávám se, co jste zažili, kde, kdy a s kým to bylo. Tak a vyptávat se v tuto chvíli budu na lince 731 800 900 i paní Ivety z Teplic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Zdravím i všechny posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak mé nejhezčí vzpomínky jsou z prázdnin ze Slovenska, z Bratislavy, kde žila moje babička, maminka mojí maminky. Žili v bytě se strejdou Karlem, to byly velké cihlové domy, 10 jich tam bylo.
0: Uh-huh.
1: A tyto domy se dostaly i dokonce do klipu skupiny Elán, že natočili této ulici záběry. No a babička s tědou měli velkou zahradu, zahrádkářské kolonii a velkou chatu novou tam pak postavili. No a tam jsme vždycky trávili, že jo, většinu času, aby jsme nebyli zavřeni v bytě. No a tak tam měli velikánskou třešeň vysokou, pak i ořech velký, pak nezapomenu na ty velké keře rybízu červeného i tmavého. Plno zeleniny tam pěstovali, květin. A dokonce měli i mandloň, jo, že jsem teda viděla, jak vlastně vyrůstá i mandloň, jak roste.
0: Ano.
1: Tak krásně růžově kvete, hezky voní. Pak měli velké broskve na broskvy, no prostě nádhera. No a zase strejda, druhý syn babičky, strejda Joška, ten zase se staral o různé aktivity, aby jsme zažívali o prázdninách, tak jsme jezdili se koupat třeba i na Zlaté písky, nebo zase od tety z práce, to byly chemické závody, tak ty měly vlastní koupaliště kryté, taky tam jsme hodně chodili na tohle koupaliště. No a pořádali jsme různé výlety do přírody, i tam se to jmenovalo jako Koliba, kde byl kolibský vysílač Slovenské televize.
0: Ano, ano.
1: Takže tam kolem byly lesy různé, takže tam jsme chodili. Tam jsme jednou se dostali na takové místo, že najednou tam bylo takové velké hejno komárů, jo, že jsme museli honem utíkat pryč, aby jsme nebyli poštípaní, že prostě ten jeden rok se tam najednou takhle
0: objevili. Vyrojili, ano.
1: No. No a pak jsme i chodili třeba po různých památkách, jako i na hradě jsme se byli podívat, nebo přes Dunaj, jak byl vystaven nový most Slovenského národního povstání a nahoře je otáčivá restaurace. Tak to byla taky zajímavost v té době pro mě. No, potom mě uchvátili tamnější trhy. Tam byla i velká tržnice, i venkovní trhy, i jako krytá tržnice a tam prostě ovoce, papriky se dovážely i z toho, z Maďarska tam přišli prodávat soukromníci, ale to vám byly takový velký kusy, že jsme je nikdy neviděli, tak velký papriky, že jsme se pak vezli i domů. No a ve vlaku pak to vonilo paprikama a i oštěpky jsme vozili a velký kulatý chleba byl výborný z trhu. Takže to prostě bylo nezapomenutelné. I mám na fotce taky květiny, jako kytice, jak tam prodávali v těch tržnicích, i na tom tržišti vždycky. No, tam se prostě, tam člověk sehnal všechno možné, i jako živou drůbež, i jako už vykuchanou, oškubanou, i kvašáky výborné tam prodávali. Tak to jsou takové zážitky, co
0: a prostě vzpomínky, utkví, že jo? A z dětství si to člověk pamatuje, utkví mu to.
1: A i do zoologické zahradě jsem tak několikrát jsme se šli podívat, že tam mají taky pěknou velikou. No a když jsme třeba zrovna přes to léto, který člen měl narozeniny, tak jaké velké oslavy se pořádaly, dobré jídlo se navařilo, napeklo se, že jo, všelaké to, ty zákusky, koláče, no prostě to byly nezapomenutelné hostiny a i jsem si jako mohla vyzkoušet práci ve vinohradě, kde se jako okopával vinohrad a plelo se, no takže to bylo taky zase nějaká to zajímavost, ale i právě tam prodávali Jihoslávci zmrzlinu, měli tam svoji výrobnu, ale to byla vám tak výborná a třeba i 10 i více druhů zmrzlin a velké kopce dávali.
0: A tehda, jo, že jo, to byla vzácnost, když byla
1: to
0: dobrá zmrzlina, ano.
1: Potřeba, jak jste si jednou dávali, no to byly, a ta chuť, jo, třeba ano. I punčová, jo, že prostě byla taková růžová, rozinky v tom, jo, že nezapomenutelný tyhle zážitky opravdu, no, že na to člověk nezapomene nikdy a furt si to můžu pak připomínat.
0: A jestli pak jste, paní Iveto, se tam vrátila třeba teď v téhle době?
1: No, tak naposledy jsem tam byla v roce 2008 a teď se tam chystám, že příští rok budu mít kulaté narozeniny, tak ještě tam mám bratrance a sestřenice a jednu tetu právě od toho strejdy Jošku, ženu, takže bych se tam chtěla podívat zase, no. Že,
0: tak přeju krásné zážitky, abyste zavzpomínala.
1: I třeba Petržalce na té druhé straně Dunaje, tam byl vždycky velký lunapark přes léto, plno všelijakých atrakcí, houpačky, já tam nejradši jezdila na těch autíčkách, protože já moc tady ty houpačky a kolotoče jako nesnáším, takže vždycky jsem se tam povozila na těchto autíčkách a i takové zajímavé balonky dřív měly jako ve tvaru zajíce, jo, že takový dlouhý uši
0: ano,
1: měl
0: ano,
1: ten balónek, tak to bylo taky no, nádherný.
0: Moc děkuju, paní Iveto, za vaše krásné vzpomínky.
1: Jako nějakého zpěváka nebo herce.
0: A zdravím do Teplic.
1: Juru Kukuru jsem tam potkala taky, no, takže ty zážitky jsou prostě nesmazatelné.
0: Děkuju moc za ně. Naslyšenou. Dáme zase šanci někomu jinému, ale to až po písničce Marie Rotrové Lakomá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stále posloucháte Noční linku, já jsem ráda, že telefonujete na toto téma, kdy se vás ptám, jestli si vzpomenete na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. A vítám i paní Ludmilu. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko. Jsem ráda, že vás těším a povím vám můj příběh.
0: Ano.
1: My jsme měli chatu za Brnem na Říčkách. Byla to chata mojí tety, to byla sestra mého tatínka.
0: Ano.
1: A druhá teta, to byla taky sestra a oni to měli, ta chata byla postavená za války v 42. roce. Byla ale krásná, do dneška stojí. A nádherně se tam bydlelo. Uh-huh. A oni neměli, ta jedna teta neměla děti vůbec. A ta druhá, ta měla o 10 roků staršího syna. Takže bratranec o 10 roků starší než já,
0: ano.
1: Takže teď už mi 84, mě bylo 74. A oni si nás brali každý rok na tu chatu. 15. července vždycky byla chata, oni měli to celozávodní dovolený. Oni dělali všichni v Modetě.
0: Ano, ano, ano.
1: Modeta Jihlava a bylo to v Brně. A tak se si nás tam brali. A můžu vám říct, že to neskutečné vzpomínky mám na to, jak oni se nám věnovali. Ta teta jedna měla, umřela v 92 letech a ona byla, oni říkali Božka, ona si vždycky, to byly ty lehátka, takový ty, no ještě to je, myslím, teďka ty
0: nafukovačky. Jo, takhle. Aha.
1: Ano. A tak první fotku, co jsem našla, tak jsem tam seděla v tom lehátkovým křesle, měla jsem kudrnatý vlásky na kohouta a měla jsem nožky, jsem šoulala po trávě a papala jsem nějaký sušenky.
0: Aha.
1: A ona vždycky si nás posadila kolem sebe a četla nám pohádky. A po obědě, a ona vždycky, chlapi vždycky, Božka, pojď číst už, děcka už čekají. A to byly dvě děti z jedné chaty, ze druhé strany, z té další strany. A tak nás tam bylo tak 6 dětí a ona nám četla. Večer, my jsme tam nebyla elektrika, takže my jsme měli takovou plynovou, no to nebyla plynová, to bylo na petrolej,
0: ano.
1: Lampa, která měla punčošku. A to vždycky napumpovali a ta punčoška krásně to rozzářila. A tam jsme četli zase na pokračování, bylo nás 5, to nám Aha. zase strýček jeden četl. A byli jsme tam 14 dní a vždycky po týdnu, když už nám docházely ty potraviny, tak jsme chodili pěšky přes les. A 2 kilometry v lese, 2 kilometry do dědiny, tam do jedné Ochoz u Brna. Tam jsme chodili nakoupit. Tam jsme vždycky měli oběd, koupili nám oběd a zase jsme šli zpátky. Potom tam byl jeden pán tam chodil a to bylo tak, počkejte, měla jsem se 52, tak v 60. roku.
0: Uh-huh.
1: A tam chodil pán s kolem.
0: Ano.
1: Představte si v tom lese a měl tam, prodával ovoce a to vždycky křičel. Tešně, tešinke. Máte. Já jsem se vždycky sváhal.
0: No to jo.
1: A oni, my máme dost, pane. A on vždycky, jo, máte dost. A co ti tam zvedu, také mají dost. Pamatuju do dneška. A když to vykládám svojím vnoučatům, jsem to vykládala, a když už to vykládám pravnoučatům, a když jsou ještě maličky, tak se musím tomu strašně smát. Naučili mě plavat, protože 10 minut byl rybník, naučili mě plavat a tak jako mě vedli k tomu zálesářství. Jsem v té chatě měla strašný dobrý vztah. Nerada jsem se s ním loučila.
0: Věřím.
1: Ale potom jsem ju nechala bratrovi, protože oni potom zemřeli a my jsme to dostali jako já půlku a on půlku a nedělala to dobře.
0: Rozumím.
1: takže jsem mu to tu půlku nechala a on tam myslím ani nejezdí, nevím to.
0: Ale vzpomínky jsou krásné, přesně tak, paní Ludmilo. A to je fajn, protože jak zpívá skupina Holky, že vzpomínky nám zůstanou, to je prostě pravda. Ty nám nikdo nevezme.
1: Ano, ano, to je pravda.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění.
1: A děkuji moc za odpovědi dneska.
0: A já děkuji moc. Dobrou noc, dobrná, naslyšenou.
1: Dobrou noc, mějte se hezky. Zdravím všechny.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. V 90. letech, kdy jsem byl malý chlapec, jsem v létě cestoval s rodiči po Evropě. To tehdy cestování ještě nebylo masovou záležitostí. Těch zážitků mám. Třeba v Paříži za námi jela v autě Helena Růžičková, když tam natáčeli komedii Trhala fialky dynamitem. A těch fotek. Mám v albu momentku, jak mi před pařížskou katedrálou Notre Dame bere vítr z hlavy čepici. Mám tam i fotku, jak nás na náměstí svatého Marka obklopují holuby. A nebo tu, jak sedím na lavičce v dánském Legolandu a líbám dámu, která je celá z kostek lega. A právě na výlet do Dánska vzpomínám nejčastěji. Třeba jak jsme se večer po příjezdu do města Vejle šli projít do lesa a před námi se nečekaně otevřelo širé moře. Donedávna jsem měl za to, že jsem byl u Severního moře, ale on to byl fjord moře Baltského. A také jsem se marně snažil na internetu vyhledat ten hotel, v němž jsme bydleli. Už není, koho se zeptat. Máma nežije a táta si to nepamatuje. Ani dánsky se na to postěžovat nemůžu. Dánská výslovnost je nesmírně těžká a nikdy jsem ji úplně nezvládl, napsal Michal. Samozřejmě děkuji Michale i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Olympik nám bude hrát a zpívat Kufr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kufr ve mě vyvolal prázdninový zážitek. Teď naposledy, když jsem letěla, tak jsem měla tak narvaný kufr. Já to neumím prostě, i když jedu na 3 dny, na týden, na 14 dní, tak mi vždycky nadávají všichni moji spolucestující. Říkají, prosím tě, zbal si nějaký malý kufr a ne ten velký. No tak snad příště. Tak to se teď dělám legraci. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Bohumíra, který nám volá ze Štenberka, a i jeho se budu ptát na prázdninové zážitky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Bohumíre, ano, já taky vás zdravím srdečně.
1: Já mám takový zážitek, že třeba v 5. třídě jsem byl u tety ve Skrbení na prázdninách a oni měli hospodářství a měli spoustu práce. A oni mě jednou řekli, že když se zabijí prase, tak to bývaly takové velké hrnce, vám řeknu takové merez hrnce, kde vlezlo asi, kde se rozpustilo asi 30 nebo 40 litrů sádla. A jak to sádlo začalo tuhnout, tak do toho dávali klobás.
0: Aha.
1: A že ty klobásy jsou velice dobrý. A představte si, oni jednou odjeli na pole s kravama, to měli krávy.
0: Ano.
1: A já jsem měl dlouhou chvíli, tak jsem měl chuť na ty klobásy. Ja? A teď jsem vzal žičku, ono to bylo v takové komoře, a ono v létě bylo horko, tak ono to sádlo nebylo tak tuhý, jako, ale nic jako tomu nebylo.
0: Ano.
1: A já jsem vzal velkou, tak to byla taková velká lžíce, a začal jsem do toho sádla rýpat. Já vám furt na ty klobásy nemohl narazit.
0: Ano, ano.
1: A já jsem vytáhl všechny hrnce, kredence, a to sádlo
0: tam
1: jsem
0: dával
1: do toho.
0: Já. Rozumím.
1: A no to vám byla hrůza. Já jsem byl celé domaštěný od toho. Já.
0: Našel jste ty klobásy?
1: Až na dně, teď jsem uviděl tu klobásu, jako já. A ona byla tak zatočená, že to šlo, bych řekl, ke kraju toho hrnce, ale až důle, jako já. A teď jsem vám tu klobásu vytáhl a jsem se díval, tam byly 3 hrnce a toho sádla. Já napřed, než jsem tu klobásu snědl, teda než bych ji snědl, tak já jsem to sádlo musel dát na zpátek, jako já.
0: Ano, ano.
1: A já jsem prostě to musel dělat tak, aby to oni nepoznali, jako já.
0: Podařilo se. Podařilo se.
1: No, já jsem si vám s tím tak dlouho hrál, že jsem ani neslyšel, že oni přijeli a teď tam slyšeli, jak si čustění, jako já, tak otevřeli ty dveře, no pro pána Jána. Teta říká, teda, no toto, ty dostaneš na zadek, jako já. Teda já jsem vám dostal od toho stresa, on měl tam takové, oni měli takového chlupatého psa, Běla se to jmenovala, Běla se jmenovala, ona mě aj poslouchala. Ale on to byl takový bičik malý, jako já, on vám mě spráská, ale
0: stric,
1: z lásky, jako
0: stric,
1: já.
0: Ano.
1: Ne, že by mě to, jako já. A pak to dlouho vykládali jako celé rodině a
0: Jak jste si poradil, že jo? Jak jste si hezky poradil. Ale to je zážitek.
1: Já jsem si vzpomněl, že jako děcka o prázdninách většinou rodiče nikdo o nás neviděl. A my jsme se jezdili koupat na Hrubou Moravu, na Litovelsku. A tam byla Mlýnské potok, to se oddělovalo, tak tam jsme jezdívávali pod splav a chytávali jsme štiky. A na těch kolích, to byly, jsme měli obyčejný kola, tak jediný bazén byl v náměstí na Hané. Tak polňačkama jsme všude různě a jenom se dostat do náměstí. A tam byl bazén, dneska už to je tam zrušený, jako.
0: Uh-huh.
1: Ale tam byl bazén a po pravé straně kopce, jako já, lesy. Tak ta voda bývala vždycky studená, ledová. No my vám takové kus na kolích 10-15 kilometrů, a dojel já, kdo první vleze do té lody, to byla katastrofa, tak jsme se tam navzájem naházeli
0: a bylo to.
1: Veselí jsme jeli naspátek.
0: No moc děkuji no. I vám, pane Bohumíre, za hezké vyprávění a přeji krásnou dobrou noc do Šternberka.
1: A taky.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí, konkrétně před 6 minutami, byla půlnoc a my jsme se přesunuli do pátku 26. června a mě bude stále zajímat na to, nebo vzpomínky vaše na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Ohlížíme se zpět, vzpomínáme na vaše školní léta. Já se vás vyptávám na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, co pěkného jste zažili, kde, kdy a s kým to bylo. A tak dále, a tak dále. No a vy vyprávíte a vyprávíte krásně. Tak doufám, že to tak bude pokračovat i v té druhé hodině. Paní Martina z Brna mi například napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka toto. Dobrý večer, dnešní noční linka nebo téma noční linky mě připomnělo, že můj nezapomenutelný prázdninový zážitek trvá už 35 let. Bylo to na táboře, kam jsem přijela na návštěvu. Připojila jsem se k jednomu oddílu, šla s nimi na puťák, dokázala nemožné a vracela jsem se po týdnu jako vyměněná. Vzhledem k tomu, že v té době chodili kluci ještě na vojnu, naše zamilovanost musela projít i touto zkouškou. A zkoušku jsme zvládli na výbornou. Z oné zamilovanosti se po 2 letech stalo manželství, které trvá stále. Všechny moc zdravím a všem dětem přeji krásné prázdniny plné úplně obyčejných radostí a zážitků. Mějte se krásně, napsala Martina z Brna. Já se budu těšit samozřejmě po písničce, kterou vám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš, na váš další telefonát na čísle 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Josefa z Kopřivnice se budu vyptávat na prázdninový zážitek, na který nikdy nezapomene. Krásný dobrý večer.
1: Jo. Můj zážitek je ten, že mám kamaráda Ordu Němca z Kopřivnice.

0: Je to včelař,
1: Ano.
0: slyšíme se?
1: Ano, ano.
0: Je to včelař, pan Olin Němec.
1: Ano.
0: Mám ho velice rád a zážitek mám takový, že mě zachránil život.
1: A jak se to stalo, pane Josefe? Jak vám zachránil pan Olin život?
0: Zachránil život takový, že předtím jsem měl špatné manželství, no a on mě z toho dostal. A teď žiju velice dobrý život, no a pan Olin Němec je z Kopřivnice, je to včelař a je velice dobrý člověk.
1: A na nějaký ten zážitek z dětství si vzpomenete, pane Josefe?
0: Jo, zážitek z dětství, já jsem měl celkem dobrý zážitek z dětství, nemůžu to, prostě mám dobrý zážitek z dětství, no, ale to bych chtěl poděkovat Oldo.
1: Já se moc omlouvám, pane Josefe, ale protože bychom se oddálili od tématu, už jsme poděkovali panu Olinovi a já jsem se vás ptala, jestli si vzpomenete na nějaký zážitek z dětství. Omlouvám se, ale musíme dát šanci zase někomu dalšímu, kdo se dovolá k tématu. Teď už Marika Gombitová, Koloseum.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále mě zajímají vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin a vzpomínat v tuto chvíli budeme s paní Květou z Barteskova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, mě 93 roku.
0: Ano.
1: A na své prázdniny u babiček, já jsem totiž obě babičky měla v Křenovicích, protože moji rodiče byli rodáci z Křenovic. Na týden zapomenu do smrti.
0: Ano.
1: Jezdila jsem tam od 4 let a jezdili jsme 3. Moje o rok mladší sestra, o rok mladší sestřenka a já. Bylo to nádherný. Bydleli jsme u babičky maminčiny maminky a ráno, když jsme vstali, tak jsme běželi kousek dál, bydlela druhá babička, zjistit, co bude vařit k obědu.
0: Která babička toho, bude co, že jo, co vařit, že jo?
1: Ano, babička, maminčina maminka vařila taková prostší jídla, kdežto u babičky druhé, tatínkové maminky, tam bylo plno drůbe, že tam bývaly kačeny a králičci a kuřata. Takže vždycky jsme si to vybrali a řekli jsme, babi, nech nám to na večeři, my budeme k babičce a my si s tím vdolky sníme večer. U babičky té maminčiny maminky byl báječný zvyk, tam se vždycky v 5 hodin vzali stoličky a babička říkala, jdeme na ulic.
0: Aha.
1: Všichni. A tam se sešlo nejméně takových 20 tetiček, babiček.
0: Ano.
1: Babička seděla v čele, dědeček seděl na židli a kouřil fajfku a babička byla úžasná vypravěčka. Babička vyprávěla, my jsme ani nedutali.
0: A poslouchali.
1: Bylo to báječný. My jsme na té ulici i večeřeli. Babička nám byla ochotná vařit každé speciální jídlo. Jedna chtěla od oběda v dolky, druhá chtěla krupičku, třetí chtěla vajíčka. Babička, vždycky moje maminka a teta říkali, proč se tak babi rozvazuje. Ona říkala, děti mají jíst to, na co mají chuť. Byla úžasná.
0: To teda.
1: No a ještě jeden zážitek. My jsme byli takový činorodý holčičky a já jsem napsala divadelní hru, pohádku. My jsme to zecvičili, jsme se namaskovali a prodávali jsme za oknem
0: lístky
1: za korunu.
0: Ano.
1: A celá ulice
0: šla na divadlo.
1: To
0: je ale krásné,
1: bylo
0: paní Květo.
1: Velice jednoduchý příběh o Janečkovi, který se potkal s Bílama a my jsme byli 3, takže sestra hrála Janečka a my jsme byli 2 Bílí, ale byli jsme taky dědeček a babička. A začínalo to s dědečkem a s babičkou a my jsme dědečka a dědečkovi udělali fousí a krásně, teda to jsem dělala já, a jsme ho namaskovali a hráli jsme. Potom jsme odešli a Janeček chodil a chodil a my jsme se převlékali za ty víly, jenomže ty fousy nešli smazat. Tak ona vždycky víl a válko, přijíždí. A já jsem vysočila hlavu, říkala jsem, nedojí umít fousa. Takže s tím bylo i trochu legrace.
0: Tak.
1: A bývaly to úžasné zážitky. Na to do smrti nezapomeň.
0: To vám věřím, paní Květo. A já vám moc děkuju za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Paní Květa ve mně vyvolala vzpomínku, kdy moje maminka jezdila jako vychovatelka s dětmi do školy v přírodě. Já jsem ji vždycky obdivovala, ona milovala malé děti od 1. do 5. třídy, jak to s nima uměla. No a když jsem byla v 5. třídě, tak maminka mě vzala s sebou, i když to byly jiné třídy, tak abych jela s nimi. No a já už opravdu od těch dětských let jsem měla ty komediantské sklony a tak jsem tam nacvičila, přesně mi to paní Květa připomněla, pohádku. kdy jsem tam hrála na piano, režírovala jsem to, hrála jsem v tom. No prostě tři v jednom. Ale celou třídu jsem do toho zapojila. Všichni hráli a celá tehdá vesnice, byly to tuším Nové Hamry u Karlových Varů, se přišla podívat. Bylo to v místní hospodě a já na to tak ráda vzpomínám. To jsou jako opravdu ty nezapomenutelné zážitky, kdy si to užijete. Nejde o žádné drama, nejde o nic vážného a přitom se všichni baví, je legrace a tak by to asi mělo být. No. Trošku to mizí, ale nebudeme plakat. Já si myslím, že se zase k tomu vrátíme, protože ono nám nic jiného v podstatě nezbyde. Jinak nás ta umělá inteligence sežere. Pan František ze Židlochovic napsal: Dobrý večer, paní Janičko. O prázdninách jsme pomáhali rodičům hlavně na žních. Každou přestávku jsme využili dostat se k rybníku, kde se koupala děcka, co nepomáhala rodičům o žních. Taky jsme tam chytali ryby. Chodilo se ve 4 hodiny ráno do lesa na houby. Žně se zvládaly bez cizí pomoci, ale byla to fuška pro nás děcka. Dvakrát jsem byl na prázdninách, co jsem se včera zmínil v noční lince. To naše děcka tolik povinností o prázdninách neměli. Píše František ze Židlochovic. Děkuju i za váš příspěvek, Františku. A teď už Michal Tučný, Cesty toulaví. Jak se to hodí k dnešnímu tématu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam vedly v dětství cesty toulavý pana Pavla, který nám volá z Byšiček od Bělehradu, to se dozvíme právě teď a budeme vzpomínat. Dobrý večer, pane Pavle.
1: No určitě, to budeme vzpomínat krásně, protože já jsem byl malinký chlapeček ještě a se svým dědečkem jsem chodil na houby od svých 5 let, jo, takže jako...
0: A jste dobrý houbař, naučil vás dědeček rozeznávat houby?
1: Já jsem prašivkář.
0: Aha, takže umíte.
1: Já jsem mluvil s Palouky Nelnejovou, tak jsem mi říkal, jako, jak to je s těma prašivkama, ale to se obtejte jí, jo, protože to jako, to se nenechá vysílat. A víš, ano, jo, ano. To je. Ne, já jsem říkal, ona říkala, já jenom sbírám, co má dole. Ty?
0: Mech, jako takový ten mech, že jo, ano.
1: No a ona říkala, a co má dole ty takový ty?
0: Čárky.
1: Proužky. Ano. Čárky. Tak to ne, já jsem říkal, podívej se, Pavlo, postav se přes zrcadlo, až se vykoupeš, podívej se nahoru, dolů, máš čárku, seš prašivka.
0: Tak koukala.
1: Ona teda, to bylo jediný, kdy mě týkala, jo, protože já ji týkám, ona mě vyká, a to je jedno, ale já jsem milovník přírody, protože teďka tady nade mnou lítají ty...
0: Světlušky?
1: Takový ty největší ptáci evropský.
0: Nevím, co máte na mysli, pane Pavle, neumím číst myšlenky.
1: A víte, jak vypadá jeřáb?
0: Cože? Vy tam máte jeřáby?
1: No my tady máme jeřáby. Teďka šel kuk a šli tam dva rodiče a před nima dvě malinký jeřábci ještě takový menší, no.
0: Mm-hmm. No a když teda zazpomínáme ještě, Pavle, na to dětství, ať se vrátíme k tématu, aby posluchači nenadávali.
1: Já úplně miluju dětství, protože když jsem byl na tom na Vlkánově, tak jednou přijeli sestřenice z Hořic, ráno ve 4 hodiny jsme vstali a už jsme mzali na houby, jo. A já, když jsem se narodil, tak dědečkovi bylo 80 let a prostě to byla, i když maminka říkala, no, on s ním chodí na houby,
0: co když se ztratí, že jo?
1: to, aby to s dětkem nešlehlo, že jo, nebo to, ale tak on se dožil do 90, to je jako dobrý, ale...
0: Takže máte dobrý kořeny, ano.
1: No ale zase to bylo takový, on je naučil, kde jakou bylinu, co kde bylo, prostě jo, co rostlo, takže já všechno vím. A když jsme přišli a byl tam nějaký takový přerostlej hřib, to říkal, ne, Pavlíku, to tady necháme, ten tady necháme na semeno. Ne, jako když
0: Sebra
1: vidím
0: to.
1: Ty návaný stromy, nebo já nevím, ty tenisový stoly narovaný těma hřibama, prostě ty lidi dělají, ať si to uvědomějí, prostě vemu si domů. Já vždycky vemu košiček, čubu a jdeme, když mám košiček plný, tak jdeme domů prostě. A je to, a jinak jako prostě to, protože já jsem milovník přírody, úplně šílený, jo, to jako. Takže jako...
0: Prostě vzpomínáte na dědu, jak vás naučil houbařit a že se vyznáte v přírodě i všechny ty rostliny. Tak moc děkuji za vaše vzpomínky, pane Pavle, a taky zdravíme do Byšiček. Tak to byl pan Pavel z Byšiček, teď už Richard Milil a rozeznávám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince pod rohoškou dní. rozeznávám.

vidišteš ulici, tvoje vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci.

malá byha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží.

0: Vzpomínat na nejkrásnější zážitky z prázdnin budeme i s paní Olgou, která nám volá od Přerova. Krásný dobrý večer, paní Olgo.
1: Ano, dobrý večer, zdravím vás, paní Aničko. Tak já mám 80 let, je mi,
0: ano.
1: Takže vzpomínky mám jako... Jezdila jsem na prázdniny k babičkám. Jednu jsem měla ve městě, jednu na vesnici, takže to jsem vlastně měla takové rozdělné prázdniny. Ta na vesnici, že jak to bylo, měla kravičku, prasátko, kozy, koušiček pole, jsme chodili na mandelinky. Vzpomínám si aj, že jsem jako obily se sklízelo, tak se ty snopy stavěly. Pak když to doli přijela mlátička, se to vymlátilo. Tak na vesnici to bylo takový, jak všude jinde, že?
0: Ano.
1: A ta druhá ve městě, tak tam jsem měla sestřenici, tak tam to zase bylo úplně jinakší. Ale já mám nejlepší vzpomínky na prázdniny z roku 1971, to mi bylo 25, já to hned vysvětlím,
0: ano.
1: Proč prázdniny, proč jsem byla učitelka a prázdniny jsem teda měla. Měla jsem volno, tak jako děti.
0: Ano.
1: A na začátku prázdnin jsem se seznámila právě se svým manželem.
0: Mm-hmm.
1: A za rok, teda budoucím, ano, za rok jsme už byli manželé, no a prožili jsme spolu necelých 50 let, proč je potom mi umřel. Takže to je taková moje troška domlina k prázdninám.
0: Paní Olgo, a kde jste se seznámili s manželem na začátku prázdnin?
1: Jak jsme se seznámili, tak bylo to ke konci školního roku. On jezdil do práce stejným vlakem jako já,
0: ano.
1: Ale já nás tam jezdilo moc, tak já jsem si ho jako vůbec jako nevšimla. No, protože věděl, že už budou prázdniny, no tak mě musel potom ten poslední teda oslovit, no a tak už to začalo.
0: Tak takhle to vzniklo a tolik let jste spolu byli.
1: Ano.
0: Moc děkuju.
1: Tak já taky děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka pan Bohumír. O prázdninách bylo pro nás koupání živlem. Na řece Moravě jsme se vydováděli, ať už to bylo u splavu či na Hrubé Moravě mezi Lhotou a Stření, nebo se pozbírali kola a polňačkami do náměšti na Hané. Tam bylo koupaliště. Jinak jsme prorajzovali po okolí, co se dalo. Vzpomínám na tábor ve Zlatých horách. Tam jsme poprvé uviděli světlušky v lese cestou večerní skina. A těch bylo požehnaně. Nebo jsme šli ve skupině na maliny a narušili jsme nečekaně rojvoz. Hrůza byly všude a těch žihadel, co jsme pochytali. Hromady písku nestačily, jak jsme se váleli, napsal Bohumír. Pane Bohumíre, tak to já se taky vzpomínám na ten roj lesních vos a musím teda říct, nevím, jestli to byly včely nebo vosy, to už se nepamatuju, ale pěkně nás honili po lese a pěkně nás poštípali, takže rozumím. Teď už ale dítě Štěstěny, Petr Spálený a Zdeněk Rytíř nám budou zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní čnělince jsme se ohlíželi, vzpomínali jsme na školní léta, ptala jsem se na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, a vyptávat se budu i paní Vlastiny, která nám volá z Krnova.
1: Vůbec ne, já nic.
0: Paní Vlastino, krásný dobrý večer, teď jsme ve vysílání.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Paní Janičko.
0: Paní Vlastino, tak
1: moc,
0: vzpomenete
1: moc
0: si.
1: Pozdravuju všechny.
0: Ano, ano.
1: A všechny posluchače. A já bych si řekla svůj případ.
0: Ano.
1: Já jsem na Váchách ve Velký Karlovicích tetičku.
0: Ano.
1: Strašně hodnou. Rejstryček, oba dva byli strašně hodní. A tatínek mě nasadil na vlak, měl jsem 9 roků a cestovala jsem do Karlovic. Do Velké Karlovic. No ale docestovala jsem. Povedlo se mi to a začala jsem jezdit vždycky oprázněná na týden. Tetička mě měla jak svoju, říká ty moje děcka, ty mi nic nepomůžou, a já jsem jí pomáhala vařit, okopávat zahrádku, brambory okopávat, krávu dojít, jo. To byly takové fakt krásné prázdniny pro mě.
0: Rozumím.
1: No, já měla jsem tam kamaráda, Zatičko, Hladnička, kterýho jsem poznal, měl 10 a já 9 let. Celý život, jestli jsem tam volali, psali, když jsem přijela do Karlovic, tak v momentě byl u tetičky, že tady je Vlastička. No je. No já říkám, no ty jsi hodný, že jsi přišel za mnou. Jo, a my jsme byli celý život jen kamarádi.
0: Ano.
1: Žádné zamilování nebylo jako...
0: Velké přátelství mezi vámi.
1: Přátelství, takové krásné přátelství. A ta tetička s tím stričkem, ke mně se chovali tak strašně hezky. Taky měli svůj 9 děcek. A já jsem měla bratranka, teda bratranka bratra, který měl tatínek za svou, na kterého měl.
0: Ano, ano.
1: No a on byl muzikant, a on byl starší ode mě, že? A my jsme s bratrankama chodili na zábavu, nebo jsme tam u tetičky hráli a zpívali pod oknem. Ale když jsme šli na zábavu, tak on tam hrával. No a jednou už jsem měla, já nevím, 21 roku, ještě jsem byla svobodná. A on, jestli by se šla projít. A já říkám, ale co by ne, tam je horko, tak jo. A to bylo... Tam nádražím v lesíku, úplně na vrchu, to bylo na různém místě, ale nevadí. Tak jsem šla. A teď on mě chytil a chtěl mě dát pusu.
0: Ano.
1: A já říkám, a to bude jaká pusa? Sesterská? A on teď vyvolil oči. Říká, co to říkáte? Já říkám, no jaká to bude pusa? Kamarádská anebo sesterská? Jak sesterská? Ty blázinku, já jsem tvoje sestra.
0: Je.
1: Ty se nevlastní, ale jsou.
0: Ale jsem. To se podivoval.
1: A on říká, Vlastičko, po zábavě jdeš k nám, protože byl tak šťastný.
0: Že jste se potkali, že jo? Že jste se poznali, rozumím. No moc děkuju, paní Vlastino, i za vaše vyprávění. Děkuju, přeju krásný dobrý večer. Já přidám zprávu, kterou ještě napsal pan Mojmír ze Svitav. Dneska jsem celý den jezdil s kamarády evangelíky po jejich kostelích na Krásné Vysočině a přitom jsme probírali také dětské tábory. Jako starý komediant jsem na nich hrál s dětmi na Velkou Moravu. Byli jsme s kolegou já Metoděj a on Cyril, jindy jsem byl prorok Mojžíš a prchali jsme z Egypta. Nebo si děti přivezly oblíbené plyšáky, nastala potopa světa, tak jsme měli Noémovu archu a tentokrát jsme zachránili i dinosaury. Škoda, už na to nemám sílu. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na závěr jsem si nechala zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Iveta, a ta píše: Vzpomněla jsem na pobyt s dětmi s dětským domovem. Vezmu to ve zkratce. Noční hra, děti se všechny vrátily bez úhony, jen vychovatelky skončily špinavé, vyválené v jediné louži v okrese, protože mysleli, že na ně útočí divoká prasata. A ještě jeden zážitek. Sbírali jsme s kolegou svíčky označující cestu noční hry. Slepý chlapec žadonil, abychom jej vzali sebou. I stalo se. Kráčíme spokojeně po cestě k domovu, když v tom se před námi uklonil živý plot. My oba vyjekli a ten chlapec se bezelsně jen zeptal, co se děje. A za plotem se chechtali domorodci. Prý co strašit děti, to není zábava, ale vedoucí. Hezké prázdniny a dobrou noc, napsala Iveta. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to 21. července, a mě bude zajímat, zda věříte v osud. Dnes už noční linka s mým brněnským kolegou Borkem Kapitánčikem, ten má téma kila dolů, nejen do plavek. Pokud se vám před letními prázdninami ježí vlasy při pohledu na plavky a plánujete schodit nějaké to kilo, tak jakou cestu k tomu zvolíte? Tak to si budete povídat dnes s Borkem. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, ha? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo, med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo, ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes. A pán

0: Dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
1: To nic není, mávl pestlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese.
0: Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde, vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
2: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
3: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
2: Prosila maminku.
3: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
2: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
3: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
2: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, dváblý kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
3: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
2: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
3: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
2: Ptala se.
3: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
4: No a jaké to tam bylo?
3: Je tam hezky, světlo a teplo.
4: A co ještě jsi tam viděla?
3: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné.
4: Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
3: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nadělá plno křiku, ale neublíží.
4: A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo?
3: Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
4: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: pět, kdyby se to nerýmovalo.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky v fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
3: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem pokaždé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vítám, plavčíku. Ptal jsem se, co je to louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho, jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes. Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa? Tak to jsem tedy neviděl, myslím si. Ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili. Ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnost. Moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. A jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry? Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba? Jo, tak to jste byl vy? No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům. Mořské prase, mořský koník, mořský pes, vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel. Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile. Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem? Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám. Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy. Pepik viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle, prosím. Přepojím, řekla slečna. Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp. A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já. Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku. Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uhánil zpět na záď, za Larrym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku. No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom jste tam, plavčíku Honzo? Tady vpravo, ve vodě. Byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem. Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. He, he, he, no přidej, přidej. Ho, ho, ho, ho, ho. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. A samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Baf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro, skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, jako opice. Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo. Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
5: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
4: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
5: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové, přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
4: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky jsi mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
5: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
4: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný.
5: Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer.
4: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec? Co když ho nenajdu? Uvažoval.
5: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
6: Uhni, tohle je moje cesta,
5: huhňal a ošklivě se mračil.
4: Je... To jste vy. Konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesmělý lvíček. Dobrý večer.
6: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
4: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový. Ten hezčí, pomoc!
5: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
6: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu,
5: vykřikoval vstekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil.
4: Pak ještě jednou. A pak znovu
5: skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil.
4: Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč. A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň. Nohy mě bolí a domů netrefím.
6: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
5: řekl slon a objal ho chobotem.
6: Neboj se, já tě domů donesu.
5: Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
4: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se Lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
6: O, nosorožci už jsou takový. Dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat, řekl slon.
4: Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou Lvíčka Vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý Lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád je.

0: To není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no, naučili se to.
0: No, no to jo. No. Ale stejně je to opičárna.
1: Ale není to opičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Rudyarda Kiplinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezel až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl 2x po tváři. Pak 3x obtančil kůži a mnul si ruce. Vrátil se do tábora a naplnil si klobouk drobty z koláčů. Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ně. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanělou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží.
Pár slezl s pálemi s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariva, anebo k močálům

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách, děti, sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s tím obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta, ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný, zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslilo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji. Viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Dech bde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala, někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.